Audioknihu do životí vám přináší Sixfresh SRO. Otto Biedermann. Otík je férovej kluk. Na doživotí odsoudil krajský soud v Ostravě 25-letého Otto Biedermanna, narozeného 1973, za 5 vražd v případu takzvaného kolínského gengu. Takhle nějak vypadaly zprávy v médiích na podzim roku 1998. Otto Biedermann byl popravčím kolínské party. Sešel jsem se s jedním z kriminalistů, kteří na případu pracovali. Mluvil o Biedermannovi jako o Otíkovi. A dokonce tvrdil, Otík je férovej kluk. Teď sedí Otík proti mně. Typoval bych ho na úředníka v bance nebo realitního makléře, ale nikdy ne na profesionálního vraha. Sedíme v celé valdické věznice a pan popravčí mluví klidně a vyrovnaně. Pořád musím myslet na to, jak rychle se člověk může dostat na dno a po krk do bahna.

0: Říká se, že kriminál každého člověka změní. Platí to u tebe?
1: Ano, to se říká. A já si myslím, že u většiny lidí k tomu opravdu dochází. Bohužel se to ale týká nejen vězňů, ale i vězenského personálu. Ale určitě to člověka změní od základu. Někdy to ale ani není třeba, u někoho stačí, když se změní jen částečně. Jen smůla, že tady to funguje v obou směrech. Lze se zde změnit k lepšímu, ale také se lze stát ještě horším, než jaký byl člověk venku.
0: Jak je to s tebou?
1: Samozřejmě jsem se tady změnil i já a pevně věřím, že k lepšímu. Věznice a doživotní trest, to je jako vysoká škola sebeovládání, tolerance, kompromisu a vyrovnávání se s bezmocí. Já jsem tady 11. rok. Ten odstup let ve vězení dokázal velice změnit mou osobnost. Můj pohled i mé pocity ohledně celého případu a mnoha dalších věcí. Jsem teď toho názoru, že aby se člověk ve vězení mohl změnit k lepšímu, stačí chtít.
0: Takže ty jsi od začátku chtěl nastoupit do výkonu trestu?
1: Ano, to je podmínka. Člověk musí sám chtít. Funguje to za předpokladu, že je jako já ve vězení oprávněně, jinak by to byla samozřejmě blbost. Já jsem vlastně díky svému přiznání ve vězení téměř dobrovolně. Zní to trochu hloupě, ale v podstatě je to tak. Podle toho se i snažím přistupovat k výkonu trestu. Dříve jsem třeba měl rozdílné pocity u jednotlivých případů.
0: Jak to myslíš?
1: No, některých lidí, které jsem zabil nebo pomáhal zabít, mi bylo líto více a některých zase méně. Bylo to různé, podle vztahu k tomu člověku. Dnes vím, že to byla hloupost dělat nějaké rozdíly. Ti lidé naprosto bez rozdílu neměli zemřít.
0: Můžeš mi to nějak vysvětlit? Co znamená, že některých ti bylo líto víc a jiných míň?
1: Ano, mohu. Bylo to rozdílné podle vztahu k té oběti a jejímu životu. Řeknu ti příklad, Xavere. Na jedné straně čerpadlář z benzínky se svou rodinou, manželka a tělesně postižená dcera. Na druhé straně můj kolega, rodinný život mu nic neříká, sám je do jedné vraždy namočený až po uši a ještě mě chce vydíráním přimět k dalšímu loupežnému přepadení. Já vím, že oba dva mají nějaké blízké a budou někomu chybět, ale ať se každý zamyslí sám, koho by mi z mého pohledu mělo být tenkrát líto více a koho méně. Mohli bychom porovnat každého s každým a hledat pro a proti, koho nám má být líto více nebo méně. Jak už jsem ale dříve řekl, tohle všechno je pryč. Dnes jejich smrti lituji naprosto bez rozdílu.
0: Ty jsi ve výkonu trestu od 21. února 1996. Co nejhoršího si od té doby zažil?
1: Abych to trochu upřesnil. 21. února 96 jsem byl zadržen policií, tedy byla oficiálně omezena má svoboda. Následovala cela předběžného zadržení a později umístění do vazební věznice. Do výkonu trestu byla ta doba od zadržení až do odsouzení započtena vlastně až právoplatným rozsudkem. Ovšem, označit 21.2.96 za počátek výkonu trestu asi nelze. Ten začal tuším někdy v létě 99, když jsem byl převezen k výkonu trestu do věznice Mírov. To, co jsem od té doby zažil nejhoršího, by se dalo říct jedním slovem. A to bezmocnost, nebo bezmoc. Zažil jsem ji, zažívám ji, a ještě určitě zažiju. Tohle je podle mě téměř to nejhorší, co se může člověku stát. Být bezmocný. Pro představu můžu uvést příklad minulý i současný. První takový zážitek mě potkal hned toho 21. února 96. To jsem dostal docela zabrat i po fyzické stránce. Při zadržení mi policisté v civilu, myslím, že to byla hostující zásahová jednotka z Ostravy. Nasadili na ruce pouta a na hlavu mi navlékli pytel z hrubé látky s provazovým zadrhovadlem. Něco jako velký sáček na přezůvky. Provazem mi utáhli pytel kolem krku a jeho konec mi přivázali vpředu k poutům na rukou. Potom začaly nadávky a hlášky typu, tak co, umíš kouřit čuráky a podobně. A pokaždé, když jsem promluvil, jsem dostal ránu loktem nebo pěstí do hlavy pěkně, s obou stran. Pokračovalo to na policejní služebně v Českém Brodě. Postavili mě pouze ve slipech do místnosti a přivázali mi ruce, pořád v poutech, k tomu pytli na hlavě tak vysoko, abych měl odkryté břicho. Co následovalo, si lze domyslet. Opět nadávky a několikrát ke mně někdo přišel a pravděpodobně kolenem mě nečekaně dost slušně napálil do břicha. Naprostá bezmoc. Stojíte spoutaný, oslepený pytlem na hlavě a někdo z policistů do vás pro pobavení kope, aniž ví, zda jste vinen. Další příliv bezmoci nastal po vyhlášení konečného rozsudku. V té době už jsem si uvědomoval, co jsem vlastně udělal. Uvědomit si, jak jste bezmocný, že nic z toho nejde vrátit ani nějak napravit a hlavně kolika dalším lidem kolem jste ublížil, to je opravdu strašný pocit a není lehké s tím žít.
0: Máš venku lidi, kteří ti věří? Kamarády, přátelé?
1: Se všemi kamarády, kromě jediného, jsem po zadržení přerušil kontakt a nikde jsem se o nich radši ani moc nezmiňoval. Nechtěl jsem, aby je kvůli mě obtěžovala policie. Předpokládám ale, že by se většina z nich ke mně chovala a dokázala se mnou bavit jako dřív, než to všechno prasklo. Někteří to stejně tušili už tenkrát, že jsem zapojen do nějaké násilné trestné činnosti a nezavrhli mě kvůli tomu. Až se opět potkáme, tak se uvidí. Jen mi není jasná první část této otázky, v čem mi ti lidé venku mají věřit.
0: Kdo za tebou jezdí na návštěvy do vězení a o čem si nejčastěji povídáte?
1: Na návštěvu za mnou do vězení jezdí někdy sestra, synovec a jeden starý kamarád, který je brán i jako dlouholetý rodinný přítel. Nejčastěji se bavíme o tom, co je doma v rodině i v místě bydliště, tedy u nás ve vesnici Nového. Probere se i aktuální zdravotní stav celé rodiny. S tím kamarádem máme venku společné známé, tak probereme novinky, jak se mají, co dělají, kdo má dítě a naopak kdo umřel, tak různě. Samozřejmě někdy přijde řeč i na případ a padnou nějaké oprávněné výčitky. Já zase vylíčím současné poměry na oddělení, co si na nás někdy vymýšlí za blbosti, co se komu přihodilo, třeba kdo se pokusil o sebevraždu. Když je na co, tak si navzájem postěžujem a hned je nám lépe. Bohužel mám nárok pouze na 3 hodiny návštěv měsíčně, což je dost málo. Když chci pozvat ještě někoho samostatně mimo rodinu, připravím se o část návštěvy s rodinou.
0: Jak berou tvůj osud, tedy celý případ a následný doživotní trest tvojí blízcí?
1: Moji blízcí, tedy naše rodina, to jistě nesou dost těžce. Vím, že jsem je hodně zklamal. I když přede mnou se snaží být silní a moc mi to nevyčítat, přestože na to mají plné právo. Občas se objeví nějaké negativní projevy od lidí z okolí, což mě velice mrzí. Není to správné, protože oni za nic nemůžou. Mělo by to být adresováno pouze mně. Naštěstí prý takových projevů není mnoho. Bohužel jim s tímhle nemohu nějak pomoci, tak na ně na všechny aspoň často myslím a doufám, že to ustojí. I když snášet to a vyrovnat se s tím vším asi jen tak nepůjde. Hlavně jsem moc rád a mám je za to rád a jsem jim za to vděčný, že mě nezavrhli a berou mě stále jako součást rodiny. Bez podpory rodiny je to tady pro každého mnohem těžší.
0: Zažil jsi v životě fatální křivdu? Kdy a jakou?
1: Tato má odpověď asi dost lidí nadzvedne, ale já bych jako křivdu označil to, že jsem byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí.
0: Považuješ tedy ten svůj trest za nespravedlivý?
1: Odpověď na tuto otázku bych rozdělil do 2 rovin. Ano, z jakéhosi morálního hlediska se i mně může můj trest zdát spravedlivý, ale z pohledu zákona ho rozhodně za spravedlivý nepovažuji. Dle mého názoru jsou zde dány důvodné pochybnosti, zda splňuji zákonné podmínky opravňující uložení trestu odnětí svobody na doživotí.

poznat, že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko a

třicet a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášku.

trošku lidská, už hoří Drážďany, spí Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dál v rezavém kočáře, ten ani smrt už nepřivábí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Pane prezidente, díl 19. A naším hostem je Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste, pane prezidente, mužem, který zažil lecjaké krize v politice. Muž, o kterém se určitě dá říct, že je politik praktik zkušený. Co toto bude znamenat pro ten stan? Je to podle vás konec té politické strany? Nebo se otřepou takzvaně?
2: Nevím, já opravdu, jestli mě něco nezajímá a nezajímalo mě to nikdy, je hrát si na detektiva a investigativního novináře a všímat si rozporu ve výroku toho či onoho a tak dále. Já fakt zdaleka nevím všechno to. Všichni tady určitě víte víc než já. Já nechci spekulovat, co ještě už se naznačuje a bude a na koho to ještě dopadne. O tom fakt netuším. Netuším já vůbec nic. Úvahu, že musí padnout tahle vláda kvůli téhleté straně jedné z 5 koaličních stran, nevím. Já fakt tohle to nevím. No, nevím, že to je obrovský úder. To v každém případě je, ale že bych prognozoval, co to udělá s touto stranou. Opakuju, když jsem sem šel, tak několik lidí mi říká, no, to bude konec téhle strany a téhle vlády. Já jsem skeptický, prostě když jsem viděl včerejší Fialův projev, tak to myslím, že nic se neděje, jedeme dál, jako to nevidím dobře takhle, v tomto smyslu, že by to znamenalo nějakou změnu.
1: Dobře, Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu o 7%. Odcházející guvernér Rusnok vyzval nás občany, abychom šetřili.
2: Tak já patřím mezi...
1: Jak ta Lajnová, ten Rusnok?
2: Já patřím mezi ty ekonomy, kteří považovali vzestup úrokových sazeb centrální banky za krok správný, racionální, nezbytný. To, že pláčí všichni možní, že si nebudou moct koupit pomocí hypotéky byt, že tadyhle ta firma říká, já jsem si chtěla teď půjčit peníze, protože jsem chtěla udělat tuhle investici, že to či ono, to je přeci jasné, to tak nemůže nebýt. A jestli vznikne velikánská inflace, no tak ta inflace nastává proces, ekonomové říkají, desinflace. Proces desinflace je složitá, těžká politika, která bolí, která znamená, že prostě spousta věcí se oseká, spousta věcí nebude. Když vám, Ksavere, bude se zvyšovat cena toho či onoho, tak nakonec řeknete, že nebudete vysílat 5 programů denně, ale jeden program, 3, 4 a tak dále. No to musí každý občan naší země. Jestli má někdo nasyslováno dostatečný polštář kolem sebe, tak může dále v pražských nočních podnicích vyhazovat peníze večer. To ano, ale jinak jako musí to znamenat přiškrcení lidského konání a jednání 10x potrhuji. Musí. Takže je to nepříjemné, blbé, hloupé, řada investice neuskuteční, řada nezbytných nákupů se neprovede, nepřijdete příště v nové vestičce, protože už to, se to zdraží a tak dále a tak dále. Takže v tomto smyslu já jsem zastáncem růstu úrokových sazeb. Kdybyste řekl druhou půlku toho výroku, že...
1: Lidé mají šetřit, ale promiňte ještě k tomu drobnost. Já jsem možná úplně nepřesně řekl, že o 7%, na 7%, ne, jo, vy jste to... Ne.
2: Já jsem vás Severe nechtěl opravovat, no, aby ten abych si nehrál na pana profesora, tak jsem to jako přešel, tak jsem to přehlédl.
1: Abychom byli přesní, na 7%. A ještě řekněte, kam až to může jít? Kde je to ještě zdravé?
2: Nechci prorokovat a nechci nový bankovní radě. Mám s ní strach trošku. Nejsou to lidé, které já bych vybral do té bankovní rady, ale nejsem prezidentem. Tak
1: a šetřili, abychom šetřili.
2: No, abychom šetřili, no, nevím, tak jako inflace v jednom slova smyslu se vyléčí jedině tím, že ty peníze inflované prostě tím komínem prolétnou. V tomto smyslu jedině tak se toho vynulujeme, tu inflaci. Prostě, když ty nadměrné peníze se díky tomu zvýšení cen prostě postrácejí. Takže šetřit, no tak pan guvernér má pravdu v tom, že čím víc budeme vydávat, tak tím se bude inflace zrychlovat. To je naprosto, naprosto jasné. Že by šetření jako tuhle inflaci zastavilo, to nevím. To já myslím, ať racionálně každý člověk zachází se svými penězi a usoudí, jestli potřebuje ještě šesté kozačky na zimu, ta či ona dáma, nebo to já nechci nikomu radit.
1: Koněvova ulice na Praze 3 má být přejmenována. Doklady si bude muset měnit 5000 lidí a téměř 600 firem. Takovéto politické gesto, tedy přejmenování ulice, myslíte, že to je dobré, nebo je to politická chyba?
2: Prostě já zastávám názor, že se historie stala, odehrála a neodestaneme ji a nezbavíme se ji tím, že budeme dělat některé takové násilné kroky. Já bych prostě sochy neboural. No, sochy odrážejí svou dobu, svého vzniku, jsou obří výpovědí o různých fázích našich životů. Dobře, nevím, myšlenka, že to bude znamenat pro řadu firem změnu hlaviček na jejich dopisních papírech, to určitě ano, ale teď už se dopisy Xavere nepíšou, teď už se píšou jenom e-maily a tam je to skoro jedno asi, tam je to zadarmo, nevím.
1: Tak takže
2: tenhle
1: moc,
2: argument pro mě není ten...
1: Nic
2: ten,
1: moc se neděje tedy.
2: Tenhle argument pro mě není přesvědčivý. Já bych byl velmi, velmi opatrný a zásadně jsme odmítali celou tu americkou cancel culture, prostě ten najednou to bourání těch soch a tak dále, to já prostě akceptovat v žádném případě nemohu.
1: Mám velkou radost, pane prezidente, z této věci. Knížka Pane prezidente, neboli ty nejzajímavější myšlenky z toho našeho společného povídání v uplynulé době, chci to říct našim divákům, teď jak dotočíme, tak vy jich podepíšete, že několik, já se na to těším, chci poděkovat za spolupráci. Mm-hmm. Všiml jste si jedné zajímavosti na té obálce?
2: XTV?
1: Ne, tady tak jako podívejte.
2: Jak jsme si podobní, jako jo?
1: No to bych neřekl, ale kolegové říkali, že na tom vypadáme zhruba stejně staří.
2: To jo.
1: Nevím, jestli já tak jako staře ve vašem věku, promiňte, nebo vy tak mladě ve věku,
2: ne,
1: mladém.
2: Já myslím, že to vás schválně postařili jako nebo něco takového. Ne, v tom to není. Já jsem chtěl poděkovat za tu knížku. Přiznám se, že jsem ji jakoby dostal ke svým narozeninám a vznikla bez mé jakékoliv účasti. Vznikla za mými zády a byl mě najednou přinesen jako dárek narozeninový balík těchto knížek. Tak jsem tě takhle otevřel a přiznám se, že jsem to ještě nedostatečně nepročet, neprolistoval a tak dále, ale je to snad, je to pěkný, jestli si to najde nějakého čtenáře, tak budu rád. No.
1: Skvěle. Příště již 20. díl, pane prezidente, budeme točit o prázdninách?
2: Já žádný, dobře víte, že já dovolené neuznávám, já dovolené žádné nedržím, tak jako pro mě to je jedno, pro mě je to den jako den.
1: Těším se za 3 týdny, pane prezidente. A ještě jednou díky za tu knížku.
2: Děkuji pěkně. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola.
1: Říkám jinak, skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
0: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
0: energie? Zastropování ceny.
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
0: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá. Protože on má ty složenky. Rozumíte
1: ano.
0: mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle, protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma, ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
0: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za dvoupokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupné bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádné dotace, žádné stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.

Degrot kývá na záchranný plán, rodí se svěřenecká smlouva. Pak ovšem přichází zvrat. Velmi důležitou roli v něm hraje Jacques Degrot, který se sešel se svými českými protějšky a jejich švýcarským právníkem. Podle svých slov byl v té době ještě stále v živém kontaktu s Norrisem, vše ale vyřizoval ze své kanceláře v Paříži. Češi řekli, že by mohlo být zajímavé zkusit jiný přístup a navrhnout společnosti Epian uzavření svěřenecké smlouvy, v níž by Epian figuroval jako kupující, ale bez vlastního přispění.

0: finančními prostředky, tedy pouze pro usnadnění řady situací, kterou nemohu podrobně rozvádět, vzpomíná na velmi klíčový moment celého příběhu Jacques de Groot. Co těmito tajemnými slovy pan de Groot vlastně myslel? Dnes už to s naprostou přesností víme. Těmi českými protějšky byli myšleni právě ti, kteří pro Norrise akcie kupovali, tedy lidé okolo Antonína Koláčka. Ti přišli s tím, že s Epienem uzavřou svěřeneckou smlouvu, které se odborně říká kontrakt deportáž. V rámci té může společnost jednat jménem jiné společnosti bez uvedení její totožnosti. Jacques de Groot tehdy prý po konkrétních jménech těchto Čechů nijak nepátral. Spokojil se s informací, že jde o české investory. Jacques de Groot na okolnosti vzniku smluvní portáže vzpomíná dnes, po 20 letech, jednali o podpisu smlouvy mezi Invest Energy a společností Epien. Já jsem podepisoval za společnost Epien a pan Diviš a jeho právník pan Schwab podepisovali za Invest Energy. Invest Energy byla společnost spravovaná Jiřím Divišem, v níž vystupoval jako ředitel. Reprezentovala zájmy Newtonu a manažerů a měla se stát subjektem, který po odmítnutí Epienu měl ovládnout Mosteckou uhelnou společnost. Pak ale přichází první zádrhel. Odmítl jsem podepsat smlouvu, aniž bych znal identitu ekonomických subjektů v Invest Energy, vzpomíná Jacques de Groot. Jak zjistíte při čtení svěřenecké smlouvy z dubna 1998 podepsané v Paříži, dali mi nakonec jména dvou osob, pana Krause a pana Marka Čmejly. Ano, tato jména, dodává de Groot. Jehož svědectví má dnes pro rozpletení celého příběhu cenu zlata. Samozřejmě jsem nevěděl, že vedení dolů se v transakci také angažovalo, tvrdí dnes de Groot. S uzavřením svěřenecké smlouvy nakonec po doplnění jmen de Groot souhlasí. Napřed si celé znění smlouvy ale přece jen ještě nechává ověřit svými právníky. Ti mu potvrzují, že na ní není nic špatného. Svěřenecké smlouvy jsou v biznisu poměrně běžná záležitost, tvrdí jednohlasně manažeři. Pravda je, že někdy je skutečně uzavíráme i my sami, aniž bychom o tom věděli. Například, když si v cestovní smlouvě objednáme letenku, nebo když uzavíráme pojistnou smlouvu u banky. Banka totiž pojistnou smlouvu uzavřít nemůže. Ve skutečnosti se transakce uskuteční v jiné společnosti. Nicméně ve vztahu ke klientovi jedná banka svým jménem, avšak právě na účet této jiné společnosti. Proč ale manažeři měli takový zájem na tom, aby se o nich nevědělo? Tedy, aby se nevědělo, že Epien rovná se parta lidí v čele s Koláčkem. V jednom z rozhovorů pro deník Právo to v roce 2014 vysvětluje Marek Čmejla. Obecně v obchodu nevždy vystupuje investor svým vlastním jménem. To by přestaly existovat všechny investiční banky nebo fondy. Začalo se to vyšetřovat a my jsme tehdy neměli důvod vystrkovat hlavu. To prostě nešlo. Báli jsme se a v ten daný okamžik nebylo možné, aby se to tak otevřeně řeklo. Čmejla naráží na trestní oznámení ze strany Fondu národního majetku. K tomu se dostaneme později. Parta lidí, jejíž významnou součástí jsou hlavní manažeři Mostecké uhelné společnosti, včetně Koláčka a dále Čmejla s Krausem, jednoduše nechtěla v celém obchodu vystupovat svými jmény. Proč ale to celé divadlo s právníky, tajnými smlouvami a nejasnými okolnostmi nastalo? Manažeři věděli, že Norrisovi peníze jsou mimo hru, protože o ně přišel. Pořád ale platí to, že Epien prostřednictvím de Groota již nějakou dobu jedná s českou vládou o odkupu podílu americkým investorem, tedy Epienem. To je hlavní důvod toho, proč se vůbec portážní smlouva rodí. O skutečné převzetí Epienu ve skutečnosti vůbec nešlo. On totiž Epien, zdá se, skutečně nebyl žádnou prázdnou schránkou, kterou Norris v roce 1995 zakládal kvůli převzetí Mostecké uhelné. Ani by to logicky nedávalo smysl. Vždyť v roce 1995 ještě ani nevěděl, že nějaký most vůbec existuje, natož, že jsou v něm hnědouhelné doly. Epien byla v roce 1998 už zavedená firma. Její majitel sice přišel ke krachu, ale v nějaké formě existovala dál. Vedla například jednání v Jižní Africe, v Abu Dhabi o možnostech uzavření smluv s českým podílem, dále s kanadským bombardiérem ohledně zavedení rychlovlaků v České republice. Epien má ještě stále kanceláře ve Varšavě, Sofii, Bratislavě a dalších městech. V těch úřadovali zaměstnanci na plný úvazek. V každé ze zemí určovali strategii a snažili se státům radit, jak efektivně privatizovat strategické podniky. Ale pro příběh Mostecké uhelné to není až tak důležité. Jen je podstatné si uvědomit vztah, který se zde rodí. Dnes si můžeme otevřeně říci, že lidé kolem Antonína Koláčka, byť tehdy nevystupovali pod svým jménem a na klíčová jednání vysílali právníky, potřebovali Epien jako firmu, která bude v obchodech s akciemi Mostecké uhelné figurovat. Stephen L. Norris je přece jen ve finanční tísni a každý dolar je mu dobrý. A tak svolil k tomu, že českým investorům poskytne krytí a bude pokračovat v jednání s vládou. To bylo právě podstatou oné svěřenecké smlouvy, zvané kontrakt deportáž. Zadarmo to pochopitelně nebylo. Stephen L. Norris za ní dostal 1 milion dolarů. Podpisem smlouvy pověřil na základě plné moci Jacques de Grotta. K samotnému podpisu dochází 18. dubna 1998. Později Norris prodává celou značku Epien, ale nikoliv aktiva. Těch se zbavovat nechtěl kvůli případné odpovědnosti. Jak těžké bylo převzít značku Epien? Ptám se Jiřího Diviše. Byl to výsledek dlouhých jednání. Koupili jsme jen jméno a adresu. To jméno mělo historii. Viděli jsme tam tu kontinuitu. Na základě kontrakt deportáž byla Epien dále formálně subjektem, který se zajímá o akcie Mostecké uhelné. Tyto nákupy ale prováděla na účet klienta, kterým byl Invest Energy. V zájmu Invest Energy v tu chvíli je, aby akvizici akcií dokončil a eventuálně celou Mosteckou uhelnou razantně restrukturalizoval. Jedině tak by zachránil svou investici. Se zcela rozdílným pohledem na věc ale chodí po světě Roman Češka, ex-ředitel Fondu národního majetku. A právě o tento pohled se samozřejmě také intenzivně zajímám. Co se dozvídám? Společnost Epien je americká společnost, která se tváří, že dělá biznis v České republice. Ale je nepravděpodobné, že by skutečně fungoval jako reálný investiční fond. Na ministerstvu privatizace jsem měl coby poradce ministra na starosti jednání skoro se všemi investory, kteří do privatizace vstupovali. Vím, jak se investoři chovají, jak pečlivě všechno prověřují a jak je pro ně to prostředí neznámé. Na každé transakci pracovali týmy lidí. Zatímco Epien byla investiční společnost, kde v jejich sídle pracovalo pár lidí. Věděl jsem to od kamaráda, který ve Washingtonu pracoval. Požádal jsem ho, aby se tam zašel podívat. Volal jsem tam a oni o žádné investici v České republice nevěděli. Byl to důkaz toho, že někdo z Epienu používá jméno Epien jenom jako zástěrku. Jsem přesvědčen, že s nimi museli udělat dohodu, aby se za odměnu tvářili jako vlastníci. To jsem medializoval. Neměl jsem na to ale žádné důkazy. Nebyl jsem detektivní agentura, tvrdí dnes Roman Češka. Zajímá mě také to, jak měli manažeři ošetřené vztahy mezi sebou. Na svěřenecké smlouvě totiž nebyli vyjmenovaní zdaleka všichni. Čistě teoreticky by si tak po úspěšném získání státního podílu mohl například Petr Kraus akcie přivlastnit a s ostatními se nepodělit. Já jsem žil na bázi důvěry. Takovou smlouvu jsem nepotřeboval ani neměl. Je potřeba to vnímat tak, že jsme nevěděli, jak to dopadne. Neměli jsme písemnou dohodu. Chtěli jsme tu situaci zvládnout společně. Museli jsme reagovat rychle. Mnoho dohod se dělat nedalo, vzpomíná Antonín Koláček. To, že hnědouhelný průmysl u nás stále existuje, je dodnes značnou zásluhou tehdejšího managementu Mostecké uhelné. Stát se rozhodl, že to tam zavře. A management se v zájmu té společnosti rozhodl, že udělá všechno pro to, aby přežila, obhajuje tehdejší postup manažerů Marek Čmejla. Jeho slova se shodují se vzpomínkami Jacques de Grotta, podle kterého byl tehdy hlavní zájem Epienu udržení dolů v chodu. De Grott přidává ještě další důvod, proč chtěli manažeři zůstat v anonymitě. Byli mladí a neznámí v politických kruzích. Do toho všeho se navíc přidalo riziko, o kterém dnes manažeři hovoří, ale ověřit ho už asi nikdy nedokážeme. Podle nich měli tehdy o převzetí Mostecké uhelné zájem jistí investoři z Německa. Ti investovali do německých hnědouhelných dolů v Sasku, tedy kousek od dolů v Mostě. Mostecká uhelná jim tím pádem stála v cestě, protože těžila uhlí při mnohem nižších výrobních nákladech. Bylo prý pravděpodobné, že pokud by doly ovládli, okamžitě by je zavřeli. Odstřihli by tím svého zásadního konkurenta. Říkalo se, že prodej dohodli vysocí představitelé bývalého aparátu a že je téměř nevyhnutelný, vzpomíná de Grott. Kde tehdy k takové informaci vůbec přišel? Stopy vedou k tehdejšímu premiérovi úřednické vlády Josefu Tošovskému. Tošovský se s de Grotem velmi dobře znal už před revolucí. Jako šéf Živnobanky se totiž účastnil zasedání guvernérů centrálních bank pořádaného Bankou pro mezinárodní vypořádání v Bazileji. Takže jsme se vzájemně znali a měl jsem pocit, že si byl plně vědom toho, jak se situace změní. To bylo zřejmé, vzpomíná de Grot na předrevoluční situaci. Tou změnou měl samozřejmě na mysli sametovou revoluci. Poté, co k ní skutečně došlo, Tošovský kontaktoval de Grota a zařídil, že byl belgický bankéř zvolen jako vyjednavač zájmu zemí, mezi nimiž bylo i Československo. De Grot tak v tento moment přestává hájit zájmy Belgie a přeorientoval se na naši zemi. Údajně to nebyl až takový rozdíl, protože jsme měli stejný přísun kapitálu před druhou světovou válkou a byli jsme průmyslové země s podobnou historií. Tošovský měl tedy s de Grotem skvělé vztahy, o tom není pochyb. Začátkem roku 1998 de Grot přijíždí Tošovského navštívit osobně. Tošovský si de Grotovi stěžuje, že se mu nelíbí být premiérem, protože není politik. A došla samozřejmě řeč i na situaci v Mostecké uhelné. Poslyš, tyto doly jsou pro zemi velmi důležité ze dvou důvodů. Za prvé z důvodu platební bilance. Česká republika není jako mnoho jiných zemí závislá na dovážené energii. Většinu energie vyrobíme z vlastních zdrojů, což je výhoda, kterou musíme zachovat. To je jedna věc. Za druhé, z ekonomického a sociálního hlediska jsou tyto doly naprosto zásadní, jako jakýsi živý pramen a krev pro celé město a region. Toto údajně podle de Grota slovo od slova tehdejší premiér odpověděl. Doly chtěl Tošovský zachovat. A pak přišlo to hlavní. Zeptal jsem se, zda by nebylo lepší, kdyby se nám podařilo najít místní lidi, kteří by doly zachránili. A on odpověděl, že ano, vzpomíná de Grot. Co tím chce říci, je jasné. Postup převzetí dolů Čechy mu neformálně schválil sám premiér, byť jen při přátelském rozhovoru u šálku čaje. Těžko z toho usuzovat, kdo ví, jaké závěry. Kdyby tehdy Tošovský znal situaci dopodrobna, možná by se vyjádřil jinak. Ale pro de Grota bylo tehdy zřejmě důležité vůbec vědět, jak by se k takovému postupu tehdejší politická reprezentace stavila. Ani sám de Grot nevěděl, že jde o vlastníky akcí Mostecké uhelné. Nebo to alespoň tvrdí. Věděl jen, že jde o místní lidi. Tošovský mu následně vyjádřil právě již zmiňované obavy o tom, že si na Mosteckou Radio Xaver najdete na play.cz. Než úplně dobrý úmysly.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech, a v dolarech a bůh ví, jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato ano. Koriguje, ano. Že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za dva roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období, než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

Kapitola 17. Kauza číslo 3597. Marie. Zvoní budík, jsou 4 hodiny ráno, Marie ospale po paměti sáhne na noční stolek a jeho řinčení zastaví. Vůbec se jí nechce vstávat, děsně jí několik týdnů bolí záda. 40 let těžké práce zdravotní sestry v místním špitále zanechalo na jejím zdraví následky. Celých 40 let poctivě každý den chodila na denní, noční, vstávala ve 4 ráno, chodila utahaná domů. Výjimkou tvořilo krátké období, kdy se jí narodil František a po 2 letech Anička. U obou dětí byla doma jen půl roku, jak tehdy byla mateřská, a pak šup zpátky do práce. A k tomu ještě obstarat děti, nejdříve do jeslí, pak školka, škola. Ani nyní si nemohla dovolit zůstat doma na nemocenské a záda si léčit. Bolest byla nesnesitelná, ale z nemocenské by stěží pokryla všechny náklady, které měla. A to patřila k těm velmi šetrným. Chvíli se ještě tak trochu protahovala a v posteli prováděla rehabilitační cviky, aby se přece jen rozchodila. Byla to zdravotnice každým coulem usměvavá, i když jí mnohdy do úsměvu nebylo, ochotná, i když si moc ochotu od druhých neužila. Marie byla prostě duše, která se dokázala pro druhé rozkrájet. Konečně vstala, po osprchování se upravila a jemně nalíčila. Dodržovala zásadu, že sestra má být především voňavá čistotou, jemně nalíčená, s krátce upravenými nehty, které jen někdy lakovala, a to ještě průhledným nebo zcela nenápadným lakem. Po lehké snídani se vydala do nemocnice, aby si mohla na oddělení převzít směnu, převzít raport o tom, jak se jednotlivým pacientům v noci dařilo, zda nenastala nějaká příhoda či zhoršení zdravotního stavu. Nikdy nikoho nešpehovala, nikdy se nezajímala, zda morfin či jiné drogy, které se některým těžce nemocným a v bolestech ležícím pacientům skutečně podávají, si někdo z personálu odnáší, mnohdy sami lékaři. Místo předepsaného léku tak někdy pacientovi podali úplně něco jiného a pacient se dále trápil. To by nikdy ve svém životě nebyla schopna Marie udělat. Ale ve zdravotnictví se najdou i tací, kteří toho schopni jsou. Někteří si na drogu zvykli tak, že bez ní nedokáží žít, a získat ji zadarmo, to mnohdy láká víc, než se nechat kompromitovat od nějakých dealerů. Přístup k nim je v nemocnici snadnější a proto i lákavější. Pro utišení bolesti Marie neexperimentovala a ani ji nenapadlo, aby si nějaký lék vzala sama, ačkoliv k tomu měla přístup a za její praxe je znala mnohdy lépe než někteří lékaři. Mnoho týdnů tiše trpěla, až přece si jednomu lékaři řekla, zda by jí něco nepředepsal, že bolesti zad jsou tak šílené, že to, co si může koupit v lékárně, jí nepomáhá, že by potřebovala něco silnějšího. Léky na předpis dostala. Zda lékař patřil mezi ty, kteří běžně zneužívali morfin či jiné látky pro sebe či pro nekalý obchod, nad tím vůbec neuvažovala. Nikdy jí to ani nenapadlo. Do spojitosti si to jako v mozaice dávala následně, až o celou řadu měsíců později, různé útržky vět, gest, slov, úšklepků či rychle se zavírajících skříněk od těchto přísně střežených léků v nemocnici, když nechtěně v rychlosti vstoupila do skladu léků a přistihla někoho z personálu, jak tam něco dělal. Marie přišla i tohoto brzkého rána do práce. Všude v tuto hodinu bývá klid. Nemocnice se pomalu probouzí do dalšího dne. Je brzy pro všechny, pacienty, zdravotnický personál, ale je to rituál uplatňovaný ve všech nemocnicích a ta, kde pracovala Marie, nebyla výjimkou. Teploměry pacientům, osobní hygiena pacientů, příprava na vizity, snídaně, úklid, odběry, prostě ten ranní frmol, který Marie milovala. Poslední týdny se cítila velmi vyčerpaná, bolesti se stupňovaly a byla rozhodnuta, že se konečně nechá vyšetřit, co to vlastně s těmi zády má. Na sesterně, kde přebírala službu, se najednou otevřou dveře, několik mužů podivně oblečených stojí v malé místnosti a mává jí před očima nějakým papírem.
Nejdřív nechápe, co ti pánové po ní chtějí, a proto odpovídá ne rozrušeně, ale důrazně, aby si šli vyřídit to, co potřebují, buď za lékařem, který má službu, což jsou dveře vlevo na chodbě, anebo počkali na pana primáře, který přichází o 6:30. Pánové se podivně usmívali, jako by jim dělalo radost, jak tuto utáhnou ženskou, která možná pečlivě ošetřovala před několika lety i jejich babičku či maminku, za chvíli budou šokovat. Jmenujete se Marie, bydliště Jiráskova 7. Další slyšela už jen z dálky. Ano, jsem Marie. Proboha, stalo se něco Františkovi, nebo... Snažila se vyjmenovat své děti a vnuky a srdce se jí sevřelo takovou bolestí, že bolest zad byla proti tomu jen jemné šimrání. Půjdete s námi. Zde si to přečtěte. Jste zadržena, převlečte se do civilu, tady příslušnice půjde s vámi do šatny. Marie se nezmohla na slovo a šla se jako ovce na porážku bez jediného dotazu převléct pod dohledem příslušnice Fízlu. To jí pak velmi přitížilo, protože okamžitě byla podezřelá, že věděla, proč pro ní přišli. To hlavní jí teprve čekalo. Přišla ze šatny ve svém hezkém, ale skromném oděvu s kabelkou, která spíš připomínala nákupní tašku. Stále ještě vyděšená hleděla na obrovskou skupinu pánů, kteří si jí prohlíželi jako lovec svoji trofej. Za velkého hluku z jejich strany, kdy i pacienti, kteří mohli chodit, vyšli na chodbu, aby viděli, co se vlastně stalo, ji vyzvali, dejte ruce, a nebohé ženě nasadili pouta, pak jí nasadili medvěda a jako lidskou zrůdu, které jsou kladeny za vinu válečné zločiny, ji vlekli nemocniční chodbou. Ubohá Marie vůbec nevěděla, co se děje. To, co jí strkali před oči, ten cár papíru, nedokázala v rozčilení ani přečíst. Řádky se jí slévaly v tlusté čáry. Tak byla odvlečena ubohá Marie ze špitálu, kde pomáhala s láskou a soucitem pacientům téměř 40 let. Peklo, které následuje, dokáže posoudit jen ten, kdo ho zažil a přežil. Stejně by o tom mohla vyprávět Marie. Takto potupena, ponížena, studem by se na té chodbě propadla, když ji spoutanou před zraky všech zaměstnanců, pacientů, všech těch, kteří ji viděli na chodbě, ale i těch, kteří se z oken špitálu na tu scénu vystřiženou jako z filmu dívali. Marie byla zoufalá, nemohouc se bránit, protože stále nevěděla, co se stalo. Na první výslechy čekala spoustu hodin. Teprve později jí byl přidělen nějaký právník. Nikdy se v této oblasti nepohybovala, tak neuměla ani na nic reagovat. Nevěděla, kde má právníka schánět a proč, vždyť nic neudělala a nemá na něj ani peníze. Naivně si myslela, že jí po výslechu pustí domů, protože se konečně vše vysvětlí. Tomu, co jí předložili, stejně nerozuměla a to, co jí sdělovali, vůbec nebyla schopna pochopit. Místy nemohla ani vnímat, co jí Otilí Fízl říká. Neznala tu trestní hantýrku, co to je zadržena dána do vazby. Jak to může dlouho trvat, než se vše vysvětlí? Ale co má vysvětlovat, když se ničeho nedopustila?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan šéfredaktor Jaroslav Plesl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Mám samý hezký témata, pane Plesle.
2: No, jako vždycky.
1: Slovensko.
2: Oh, milu. Právě se vracím ze Slovenska, strašně tomu rozumím,
1: jo,
2: bude to dobrý.
1: Jo, rodina Bidenova a jiné,
2: bude to dobrý.
1: Ale musíme začít u nás. Vládní spolu už nechce jít společně do dalších voleb. Ve hře byla i koalice TOP 09 a STAN. No tak se nám to nějak sype to spolu?
2: Tak sype, musíme si uvědomit, že tady se hraje pouze o pár křesel. To není jako poslanecká sněmovna, kde to je 200 pelíšků. Tohle je europarlament, tam je pár pelíšků, já nevím kolik, 16, 20, nevím, to není důležitý, ale těch je opravdu jenom několik, takže tady si všichni brousí zuby na ty pelíšky a uvědomují si, že prostě, když půjdou společně, no, tak se budou muset podělit a to se jim samozřejmě nechce. Tady jako ani paní Pekarová, ani pan Jurečka, ten má dva, tuším, paní Pekarová má v tuhle chvíli asi taky dva nebo tři, nevím, ODS má taky kousíček. A teď jako odevzdejte to ve prospěch společné kandidátky, může tam taky někdo skákat, že jo? A to se jim nebude chtít, to nedopadne, tohle
1: no,
2: nebude
1: tím,
2: spolu.
1: Tím pádem topka tam nebude vůbec asi, ne?
2: Když bude kandidovat samostatně, samozřejmě jí to hrozí. No, pokud nenasadí Jiřího Pospíšila jako známou tvář, tak může mít jako zásadní problém.
1: Pokud nenasadí Jiřího Pospíšila?
2: No jasně, Jiří Pospíšila, ty slavný, všude, já zapnu televizi, ale zapnu rádio, všude Jiří Pospíšila.
1: A to je, když on je dozimetr?
2: No, ale to nevadí, ale je slavný. Jako řekněte mi nějakého jiného kandidáta z TOP 09, který by byl tak slavný, jako Jiří Pospíšil.
1: No to máte pravdu, ale přece lidi
2: nezvolí. Umí cizí jazyky?
1: No dobře, ale nevěřte tomu, že lidi zvolí.
2: Sympatický, navíc ví, kam kandiduje, on to tam je, že jo? Takže on to tam všechno zná. To je jako dobrý kandidát.
1: Fakt?
2: No já myslím, že když nebude na kandidáci Jiří Pospíšil, TOP 09, tak si myslím, že TOP 09 zůstane bez křesla v
1: europarlamentu. A čemu říkáte dobrý kandidát? Pro naši zemi?
2: Dobrý, známý kandidát. Ne, pro TOP 09.
1: Jo, pro TOP 09.
2: To vůbec se nebavíme tady o nějakém veřejným zájmu. To se o tom se nebavíme. Ale oni mají především problém se svými koaličními partnery. A to je třeba říct. Protože ten tábor příznivců současné vládní pětikoalice není veliký. To si nalhávat, že nedávno vyšel průzkum kolik? 2%?
1: To byla mostučka, no.
2: Tak řekněme, že to nejsou 2%, že třeba je to 10x tolik. I kdyby to bylo 25%, tak je to málo. A teď máme pět politických stran. Pirátská kandidátka. Aha. Tady buď spolu nebo bez sebe, to je druhá kandidátka, nebo tři další kandidátky, takže jsme tady na čtyři. A pak je tady, podle mého názoru laického, je tady horký favorit v tomto voličském segmentu. A to je Hnutí STAN, protože to má brilantní kandidátku, skoro prezidentku.
1: Dneska děsíte.
2: Skoro prezidentku Danuše Nerudovou. A
1: tomu říkáte brilantní kandidátka?
2: Nedávno ve Spojených státech dostudovaného eurofederalistu Jana Farského. Takže já myslím, že tady těch 20% voličů současné vládní pětikoalice, no já být na jejich místě, těch voličů, tak když dostanu tuhle nabídku, 3 až 5, tak jednoznačně sahám po kandidátce STANu.
1: Počkejte.
2: Jo, přece já vám říkám, Danuše to celý pokosí.
1: Pokosí. To je také mnoho významové,
2: ale
1: podívejte,
2: pokosí.
1: Lidé přece voliči jí přečetli u těch prezidentských voleb. Paní profesorku.
2: No, ale který voliči?
1: No tak
2: myslíte, voliči pětikoalice, že přečetli paní profesorku?
1: No jasně. No je snad prezidentkou?
2: No není, no ale tak ještě nenastal ten správný čas, aby byla v čele České republiky prezident žena. Prostě nedozráli Češi, zvolili si muža a teď prostě budou zpětovat svědomí a pošlou Danuši do europarlamentu.
1: Ale teď ona je prázdná nádoba. Vzpomeňte si, pane šéfredaktore.
2: Ne, ona je připravená sestavit vládu.
1: No to je.
2: No.
1: To uklízečka u nás v baráku je připravená být prezidentkou Spojených států. To kde kdo?
2: No ale,
1: v Bohnicích najdete 100 lidí, kteří jsou připraveni.
2: Ona to myslí vážně.
1: No oni to taky myslí vážně.
2: Ona vyhraje prostě tady v segmentu, nevím co to je, progresivní levice s progresivní pravicí, nevím přesně co to je. Každopádně v tomhle segmentu si myslím, že Danuše Stan vyhrajou. Danuše zasedne v Europarlamentu. A jestli prostě to nějak odskáče tady předseda vlády, tak ona hned bude zpátky a sestaví vládu. Není problém.
1: Přece jste nezapomněl na okamžik, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Vstup do Evropské unie? 2004. No takhle se politik přece nechová. Dneska, sedmá třída základní školy.
2: Dneska už jo, dneska už projde, jo. No. Ne, dělá to dobře, dělá to úplně stejně dobře, jako to dělá třeba Jiří Pospíšil.
1: Já si musím vzít i Balgina si tady s váma.
2: No, hele, necháme to prostě tu debatu po volbách.
1: Jiří,
2: no.
1: Pospíšili to... přece pohoze.
2: Ne, Jiří Pospíšil je kvalitní kandidát TOP 09.
1: No to možná, no, máte pravdu. Tak jedeme dál, ale toto, na toto se těším, pane šéfredaktore. Já jsem vám to video viděl tolikrát.
2: Já taky, já jsem si ho pouštěl třikrát, fakt.
1: S debilem se nejedná. Fico schvaluje ránu pěstí Matovičovi a já to taky schvaluju možná.
2: No, já ne, já neschvaluju ránu pěstí, ale musím říct, že...
1: Kreten, který vám přijde narušovat meeting, tak má být vynesený v zubech, nezlobte se.
2: No ale to má udělat policie, která to nakonec teda udělala, jestli se
1: nevím. Jo.
2: Ale co mně se na tom líbí, je prostě ta syrovost toho střetu a ta blízkost, kterou nám tady aktéři toho střetu nabídli, protože to je prostě fantastický. No, ten bývalý premiér, toho všichni víme, že je regulární blázen.
1: Myslíte Olano?
2: Myslím o... Ono už to není Olano.
1: To už není Olano?
2: Ne, to moje čerstvé informace ze Slovenska, odkud se právě vrací, mi říkají, že už to není Olano. To znamená obyčejný ľudia a nezávislé osobnosti. Ale už je to obyčejný ľudia a priatelia.
1: Jež to je dojemný a priatelia.
2: Ano, obyčejní lidé a přátelé. Je to daleko hezčí, takový jemnější, ličtější. Než to bylo.
1: No je to ještě blbější, než to bylo, ale tomu člověku tak, no. Přece nemůže nikdo věřit tomu Matovičovi.
2: To už asi ne, no, proto si myslím, že sednul do teréňáku opatřeného reproduktory a vyjel provokovat na Ficův meeting. Zajímavý je, že Fico to nechal být, ten se toho nezúčastnil.
1: Chytrý, docent.
2: Fico, no možná taky po infarktu, nechce se zúčastnit bitky, což lze pochopit, nicméně počkal několik desítek minut, až se tohle odehraje, a natočil videovzkaz. Fakt, natočil videovzkaz, no. Pro voliče, kde zhodnotil tady tu bitku.
1: A co tam říkal?
2: Říká tam teda, že jo, tady to, že pan Matovič dostal iba to, po čo si přišel. Ale mě na tom zaujal závěr toho videa, protože tam projevuje Fico svůj pověstný smysl pro humor, kdy s vážnou tváří říká, že lituje jenom toho, že účastníci bitky neměli mokré ruce, protože by se to pak dalo nazvat vodoléčbou. To jste třeba ocenit.
1: Pane šéfredaktore, tady všude byl a tady všude seděl včera pan prezident Klaus a pravil mimo jiné. Fico bojuje proti odslovenštění Slovenska, pojmenoval.
2: Jasně.
1: Absurdní nákup stíhaček na dluh je strategickým omylem. Česká republika je nejukrajinštější země světa, nemám z toho radost. Od slovenštění a nejukrajinštější, to mě udělal schválně, aby to tady musel dneska
2: připomínat. Jo, no, to on samozřejmě to trénoval několik dní, aby to nespletl jako Biden a určitě to nespletl, já nevěřím, že by to spletl.
1: Tak,
2: nicméně jde o
1: souhlasíme.
2: No, Fico bojuje jednoznačně o návrat k moci a proto mluví o tom, že chce zachovat tvář Slovenska tak, jak to asi chce většina voličů, rozumím. pojmenovala to správně. Nákup stíhaček F-35 je samozřejmě absurdní a myslím si, že ani voliči stávající koalice nemůžou souhlasit s tím, aby se vyhodili prachy takovým způsobem z okna, když lze normálně prostě se dohodnout se Švédama na daleko lepších podmínek.
1: To je se to hoduje, když nám lidi půjčujou.
2: Tohle je jako tady absolutně 100% souhlas s Václavem Klausem a myslím si, že Polsko je možná ukrajinštější země než Česká republika. Myslím si, že jo, no. Že ano, my hodně jsme v lajně s tím ukrajinským pohledem na věc, ale myslím si, že Polsko je víc. No. Tady bych možná s panem profesorem si dovolil mírně nesouhlasit. Už tam bude vlávka, já vím, no, ale prostě někde se dostane.
1: To nakupování stíhaček ještě, myslíte, že v tom může být ještě něco jiného?
2: Jasně.
1: Než to, abychom měli dobře vybavenou armádu?
2: No jasně, tam je spousta prostředníků prostě, nebo nějakých lobbystů, vyjednavačů, prostě lidi, kteří z toho jako budou mít peníze.
1: Jinak se zeptám, myslíte, že Marek Dalík je na dovolené, nebo že má moc práce teď? Tak to řeknu.
2: Myslím si, že Marek Dalík se královsky baví, ale ten jeho úsměv je trošku hořký. Protože když vidí tohle, tak musí říkat, no za co já teda jsem seděl v kriminále.
1: No, a bude tam jiný Dalík kterého?
2: No, bude tam spousta, minimálně spousta malých Dalíků. Nevím, jestli tam bude jeden velký Dalík, to nedokážu jako říct, protože to neznám úplně do detailu, ale spousta malých Dalíků tam bude.
1: Takže tam jde o prachy?
2: No jasně, jasně. Vždycky tam jde o prachy, u zbrojních zakázek jde vždycky o prachy.
1: Ústavní žaloba na Bidena. Sněmovna spustila proces. Lhal americkému lidu, tvrdí.
2: No, ústavní žaloba na Bidena je jako věc jedna, spuštěný proces je věc druhá, a třetí věc je, jestli vůbec to Biden ví.
1: Tady je.
2: Že se něco takového děje.
1: Podívejte se na té fotce.
2: Já si myslím, že už neví.
1: Myslíte, že to je tak, jako že...
2: Neví, on žije ve světě poníků s psími ksichty, jak jsem dávno vyjádřil na tiskové konferenci ve Vietnamu. Pouští si písničku Dobré ráno Vietname, jak se taky řekl na tiskové konferenci v Vietnamu. To jako, to je jako zvláštní.
1: Umíte si představit.
2: Přijedete do země, kterou jste bombardovali a vzpomínáte na film o válce ve Vietnamu. To je fakt divný. To je jako kdyby přijel, nevím, německý kancléř do Prahy a začal mluvit o Leni Riefenstahl, nebo já nevím, něco takového, nebo o Weidrichovi.
1: Je vůbec možné, aby on skutečně šel znovu kandidovat?
2: Já si myslím, že to možný je.
1: Je
2: já si myslím, že když bude živý, tak si myslím, že to asi není nějaká síla ve Spojených státech. Já si myslím, že jde o to, aby dýchal. A když bude dýchat, bude kandidovat.
1: Co je proti tomu nějaký deníček paní Nerudové?
2: No, tohle je trochu zajímavější, protože přece jenom je to asi nejvýznamnější země současného světa a v čele stojí člověk, který o sobě vůbec už neví. Ta, i přes televizi je vidět, že tam jako je progresivní demence.
1: No teď jste jak Jamila, ale...
2: Nemusíme být lékaři, no tak jako sorry, ale jako... Poníci s psími ksichty.
1: Také jsem si to pouštěl několikrát, ale protože já jsem to pořád nedokázal si nějak dát dohromady, co tím chtěl básník.
2: Neví, to neví nikdo.
1: To neví nikdo,
2: ne? Ne, to nevím, jako to připomíná člověka na LSD nebo houbičky nebo něco takového, že kdy ten mozek funguje prostě úplně sám a vytahuje nějaké nahodilé věmy z minulosti a ty lepí do nějakého celku.
1: No a tam není nikdo v tom
2: s psími ksichty.
1: Jeho okolí, kdo by řekl, děcka, takhle to opravdu nejde?
2: Tak je to legitimně zvolený prezident.
1: No dobře, ale každý z nás, to si nemusíme na to téma žartovat, může onemocnit.
2: No dobře, ale tady to ukazuje, jo? Tady ta věc s prezidentem, který o sobě zjevně neví, nebo nastávají velmi často situace, kdy o sobě neví, tak ukazuje, že ten systém je schopný pracovat i bez nějakého člověka, který jako je schopný řídit nějaký
1: proces.
2: On to říkal, ne, tam vy najednete tiskovce z mnoha tiskovek, kde nebylo přesně rozumět tomu, co říká. Ten říkal, já dělám jenom to, co mi řeknou. Já poslouchám, já jsem jako... Já můžu vyvolat jenom lidi, které mám napsané na papírku. Promiňte, jako, to dostane prostě notičky. Asi teda ještě je schopný je přečíst a řídit se jimi do jisté míry, když se na ně začne mluvit o poníkách s psími ksichty, tak svým mě poslouchá, ale ten už neví. Neví nic. Neví. Amerika má prezidenta s totální pokročilou demencí, ten zjevný.
1: To je smutný. Obvinění ze sexuálního napadení či šikany. Šéf kabinetu Bartoše odešel na neplacenou dovolenou. Takový sympaťák.
2: Jsem četl, že nic neproved.
1: No, neproved.
2: On říkal, že nic neproved. Že teda odchází na neplacenou dovolenou, ale že nic neproved.
1: No tak tady to čtete, ne? I rozhlas, to je důvěryhodné médium, prosím vás, veřejné služby.
2: Nic neproved. To a všechny informace o těch sexuálních deprivantech z pirátské strany nejsou pravda. Prostě to tak není. Zeptejte se Olgy. Jestli tak. Její kolegové ve straně prostě tady sexuálně napadají lidi a šikanují své spolupracovníky.
1: Pozor. Olga se to netýká.
2: Olga by vám řekla, že to není pravda. Ale když to řekne Olga, tak to prostě není pravda.
1: Tak ona má takový ten naléhavý projev, ještě když hovoří o těch sociálních věcech, tak, no ale oni na Olgu nejdou. Oni jdou tady na sekretářky.
2: Tady jako deprivanti a agresoři a predátoři?
1: No.
2: Ne?
1: Ne.
2: A jak si to vysvětlujete?
1: Já se to stydím říct.
2: Jo, tak to necháme.
1: Ale vysvětluji si to úplně stejně jako vy, pane.
2: Okay.

0: opuštěný a všichni se diví, no, tak já nevím, tady. No oni to řekli jasně, oni nelhali v kampani. A nás
1: pane šef reaktore, víte, že to vyšetřuje i policie už tento případ?
0: Opravdu?
1: Tak České republiky pomát a chrání?
0: No tak to se to přestěhuje, se to prostě tak, oni ty mladí TOP 09 a mladí Piráti to vždycky mělo k sobě blízko, oni se rozumějí, tak prostě udělají to, no udělají celu. Společná cela, tam můžou trénovat tady ty svoje koníčky.
1: Hrozný. Tak a podívejte se, firmy se bouří proti televiznímu poplatku. Jo, a dodávám ještě rozhlasovému asi. Společnosti mají platit podle počtu zaměstnanců. Toto je průšvih.
0: No to je průšvih, protože jestli mají všichni platit prostě daň z mobilu nebo z tabletu, nebo z čeho se má platit ta daň, nebo z monitoru, nebo já nevím, tak si to vlastně každý zaplatí. Protože pokud vím, tak všichni to používají, takže vlastně je to plošná daň. Čili nevím, proč ta daň má být dublovaná, to je podle mě nesmysl. Tak podle mě firmy by měly být úplně osvobozeny od veškerého placení, protože každý občan to má zaplacený. A je úplně jedno, jestli se na to bude dívat v práci, v hospodě nebo kde, protože si to sakra zaplatil ze svého mobilního telefonu, kde mu prostě seberou daň pro Českou televizi. A basta fidli, tam prostě není co dál. Jako, to je normálně prostě bolševická šikana podnikatelského prostředí, tečka. A jestli tohle ta vládní koalice schválí, tak je to banda komunistických šmejdů. Víc k tomu neříct nemůžu.
1: No, ono to ještě ty poplatky nové začnou platit v roce 25, což je vlastně volební rok. Že to není moc chytrý?
0: No, to moc chytrý není, no, ale upřímně, kdo by tam něco chytrýho vygeneroval? Já nevím. Já tam nikoho jako moc nevidím. No. Dokud to neveme do ruky Danuše, dokud to nepokosí Danuše, tak to moc perspektivu nemá.
1: To vaše pokosí, Danuše, to mi tak dráždí.
0: Danuše to pokosí. No ne, tak je připravená. Tak.
1: Je to všechno, pane šéfredaktore, a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky, naschled.
1: Potrženo, sečteno, a naším hostem byl Jaroslav Plesl.

0: To nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
2: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
1: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
2: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.
3: Zbytku pro krysy,

Činorodému člověku není dopřáno dlouho kochati se zármutkem. Po odchodu tatičkově zaměstnala mě vážná otázka. Matka důtklivě žádala, abych již z domova neodcházel. Její smutno mezi čtyřmi stěnami a těžce na ní doléhají mátohy vzpomínek. Neodcházej, žadonila, neopouštěj stařenu. I mně nezbývá mnoho života, patříc na tebe vidím v tvé líci tahy zesnulého a lehčeji ponesu své břemeno. Dostavili se k nám také pánové Dalibaba s Menšíkem, aby svou domluvou podporovali přání matičky. Pane Kobosile, pravil pan Dalibaba, přicházím vás požádat jménem všech přátel a rodáků, abyste neodcházel. Hle, co vám může poskytnout cizina? Zde nebude nikoho, kdo by vám odpíral cti i vážnosti. Jsem téhož mínění, připojil se pan Menšík. Vy jste povinen převzít živnost po svém otci. Nic ovšem nepřekáží tomu, pokračoval pan Dalibaba, aby vdova vedla dále živnost po zesnulém manželovi. Svoji způsobilost zajisté prokázala. Několikrát zasáhla do hry rozhodujícím způsobem. Mě samotnému připravila dvakrát trudný los přihlížeti k tomu, kterak byly rozmetány mé naděje ve vítězného betla. I já, dodal pan Menšík, účastnil jsem se s vaší paní matkou tažení proti dvěma cizincům z města Vamberka, kteří přibyli k nám v bláhovém domnění, že se jim lehce podaří stéci hradby našeho města. Po celovečerním zápase byli odraženi se skrvavenými hlavami, zanechavše bohatou kořist v našich rukách. Pravá a hluboká láska, uvažoval pan Dalibaba, a naprostá oddanost k manželi způsobila ten div. Tasky přila půdu a dala vykvésti hráčské dovednosti, která je jinak cizí ženské povaze. Tomu říkám splynutí duší. Ženy jinak nemilují karbanu a odpírají mu s úrputnou houževnatostí. Nemají milosti. Jenom dámy ze společnosti odávají se hrám. Ale ty se vzdálili přírodě. Já soudím, dumal pan Menšík, že je jim odepřen dar pozitivistického myšlení. Příliš podléhají mysticismu. Pravý hráč nehledá v kartách jiného smyslu, než jaký je odedávna ustanoven. Hráč ví, že král s Filkem značí 20 a za jistých okolností 40. A ženy věří tomu, že v kartách je utajen jakýsi jiný význam. Jsou přesvědčeny, že svršek značí ženicha, zelené eso radost a kůlová devítka cestu. Hráč může podle své konkartace soudit i na svoji nejbližší budoucnost, a to pouze na vítězství nebo zkázu. Ale ženy jsou nakloněny věřit, že celý život se všemi osudy je v kartách obsažen. Tak rozmlouvali oba pánové a neustávali přitom usilovati, abych zůstal doma a převzal stolec po otci. Chválili sice hráčské cnosti mé matky, ale poukazovali na její pokročilý věk, který nedovolí, aby dlouho třímala v ruce otěže živnosti. Šťastný a spokojený život vám, kine, hlásal pan Dalibaba. Život v cizině je pln záludnosti, mnohého zklamal a nalomil. Zde však budete chován jako v bavlnce. Podívejte se, dejme tomu, na našeho pana Říhu, jehož stříbrná brada zdobí od nepaměti jeho kruparský závod. Oko tohoto růžového kmeta nespatřilo ve svém dlouhém životě cizích krajů. Sám se chlubí tím, že nikdy neviděl vlak, jenž je předmětem jeho pohrdání, poněvadž unáší lidi z domova, což považuje za vrchol pošetilosti. Nezná jiného světa než svůj kruparský závod. Neuznává jiné vlády než sbor obecních starších. Branou moc představují mu naši tři strážníci. Jejichž bdělé oko a odhodlaná mysl dovede uchránit kruparský závod před úklady zločinných lidí. A až bude skončena jeho životní pouť, tu tisy a tuje, které rostou z naší svaté půly, budou mu šepotati z kasky o cenách pečiva a vařiva. Nuže, mladý muži, uposlechněte mých slov a vzdejte se myšlenky na cizinu. Sám vám vyhledám nevěstu, krásnou a půvabnou dívku, s níž mnohých radostí užijete a splodíte řádné potomstvo. Vyžádal jsem si několik dní na rozmyšlenou. Ale já věděl, že neuposlechnu rad svých rodáků,
neboť moje mladá mysl byla okouzlena pomýšlením na mnohá dobrodružství, která poskytují cizí kraje. Ujel jsem z domova skoro tajně, s nikým, kromě matičky, se nerozloučiv. Spěchal jsem do města Dobrušky, kde se právě konal výroční trh, abych zastihl principála, jenž se svými podniky zde prodléval. Pan Ulián mě uvítal zvěstí, že v tomto městě je mnoho vynikajících živností hostinských, kde karbaníci provádí svoje umění. Mezi jinými jmenoval hostinec u Petránů, který je mimo to sídlem místní kultury, neboť hostí ve svých zdech občanskou knihovnu a dva podpůrné a vzdělávací spolky Dobroš a Vlastu. Principál se mě pochlubil, že se mu již podařilo seznámiti se sympatickým domorodcem panem Beckem, o jehož hráčských schopnostech mluvil s nadšením. Pan Beck, pravil můj zaměstnavatel, je muž vždy jaré mysli. Ve dne pilně zušlechtuje líce občanů dobružských, aby se večer veselil v kruhu svých přátel. V průvodu tohoto bodrého muže navštívil v pondělí Petránku v hostinec, v úterý zavítal do hotelu Steiner, ve středu besedoval na Červené, čtvrtek je zastihl u nádraží. V pátek bylo volno, neboť tento den zasvěcuje pan Beck koupání. Osvěžen na těle i na duchu, vrhá se v sobotu v seč u Tomášů. V neděli rozbíjí svůj stan u Steinerů. Nuže, dnes je neděle a my vydali se v průvodu pana Becka do Steinerova hostince. Vstoupili jsme do podlouhlého lokálu, jehož asi jedna třetina je oddělena záclonou. Za touto záclonou prohánějí se karambolisté okolo kulečníku. Zdá se, že pan Steiner nemiluje hráčů kulečníku a pečuje o to, aby zůstali skryti světu. Svoji přízeň věnuje karbaníkům a sám častokrát účinně zasáhne do boje. Pan Beck nás představil štíhlému Jinochovi. Byl to místní lékař doktor Káš a jak pravil náš průvodce, neméně obratný ranhojič než hráč. Ukázalo se, že výtečný pan Beck mluvil pravdu. Štíhlý Jinoch okouzloval exibiční hrou. Záhy počala se místnost plniti a veškeré stolky byly obsazeny hráči. Naše hra byla přerušena nenadálým výjevem. Do místnosti vstoupil jakýsi kostnatý stařík. Přísnost vanula z jeho rysů, zastavil se ve dveřích a pozorně objal pohledem hráče. Tu zastavil se jeho zrak u jedné partie. Rozhodným krokem přistoupil ke stolku, zlostně zavrčel a usadil se za jedním z hráčů. Pozoroval jsem, že ruka hráčova, která již vynášela kartu, se zachvěla. Pokorně se zahleděl do tváře přísného starce. Avšak jeho rysy stuhly a nedávali najevo žádné hnutí mysli. Rozpačit dlouho přemýšlel a pak nerozhodně vynesl. Ale v zápětí rozlehl se místností zvuk políčku. Tak se vynáší, ty makovče, zařval přísný stařík. Ty lálo, tvarohu, neužitečný člověče, o, ničemu, tak jsem tě učil. Nikdy nic nebudeš umět, ničemu neporozumíš, neboť tvoje mysl je zatemněná. A jak se měl vynést, pane Podleno, tázal se pokorně nešťastný hráč. Jak, vztekal se přísný kmet. Jinak, všelijak, jenom ne tak, jak jsi vynesl. Již 30 let tě pozoruji a ničemu ses nenaučil. Pamatuješ se, jak jsi v roce 97. nesl zeleným esem a tím všecko prohrál? Poučte, ale nefackujte, zapištěl hráč. Kdybyste v mírnosti ukázal chybu, pak bych se napravil, ale vy hned do hlavy, pak nemá být můj rozum zakalen. Holomku, tak ty budeš ještě odmlouvat? Pánové, proč ho neodeženete od stolu? Vy strpíte, aby byl sprostý proti starému člověku? O, mizero, na starce nad hrobem si zdovolil? Hned se spakuješ a domů. Já ti, mně se zdá. Pokáraný hráč se zvedl a chystal se k odchodu. Ale stařec zahřměl. Kam?
Vždyť jste mi velel, abych šel domů. Žádné domů, tady zůstaneš a hrát budeš za mého osobního dohledu. Byli jsme velmi udiveni a tázali se pana Beka, jak to, že onomu starci je dovoleno trestat hráče. Je-li to příbuzný či pěstoun onoho spolíčkovaného muže? Pan Bek se usmál a pravil. Ani to, ani ono. Pan Podlena má takovou povahu. Je příliš prudký. Kdybyste přišli sem jinou neděli, pak byste možná spatřili, an políčku je zcela jiného hráče. To už je takový zvyk. A co jej k tomu opravňuje? Je snad znamenitý hráč? Nevím. Nikdo jej ještě nikdy neviděl hrát. Jak tedy to vysvětlíte? Pan Bek pokrčil rameny. Prosím vás, pravil, starý člověk má své vrtochy. Fackuje, no což. Přejme mu to. Dlouho li tu ještě pobude. Prudký kibic, ale jinak je to hodný pán. Dá facku, ale v Turánu už na to nemyslí. On jen tak poučuje. Někdo má takového koníčka. Přejme tu radost starému muži.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Jaroslav Plesl. Dobrý den, pane šéfredaktore.
2: Dobrý den.
1: Mladé fronty dnes.
2: Ano.
1: Jsem to minule neřekl.
2: Nesprávně.
1: A jeden z diváků psal mail, abychom správně tyto věci pojmenovávali.
2: Tak to byl pozorný divák, má to pozorný. Fantastický divák.
1: Dějí se neuvěřitelné věci.
2: To.
1: A já nemohu dnes začít jinak. Na Novinkách před pár minutami, pane šéfredaktore, jako chráněná osoba česká policie dělá ochranku visícímu Putinovi. Není to za naše peníze, doufám.
2: Ne, to určitě platí pan Rakušan ze svého. To přece nemůže po nás chtít, aby jsme platili za ochranu jeho uměleckého díla. Stačí, že to pověsil na naše ministerstvo vnitra? To určitě platí sám. To by mě ani nenapadlo, že by to platil daňový poplatník.
1: Toto vůbec možné?
2: No, já myslím, že si z nás dělá srandu. Fakt si myslím, že si z nás dělá sranda ten člověk.
1: Tak on řekne, že o tom nevěděl.
2: Ne, on neví o ničem prostě. Ten neví o ničem. On jediný, co ví, že nahoře je ministerstvo vnitra, nahoře je střecha a tam on si chodí dělat svoje Insta stories. On je taková ta moderní žena, která ráda na Instagram dává storíčka a to dělá pořád od rána do večera. Ale o policii samozřejmě neví vůbec nic. On se v policii vůbec nezabývá, protože on ani neví, že má policii v gesci. Fakt. Já jsem o tom přesvědčený.
1: Jo, já myslím, že se zabývá.
2: Já myslím, že ne. Teď třeba úplně mimo jeho zájem šla story o vyšetřování toho případu na mítinku Andreje Babiše v létě. Pamatujete, to je velká kauza. Aha. Prostě policisté zaklekli autistického chlapečka. Skončilo
1: který
2: vyšetřování.
1: Chtěl poponést, pouze, jak říkali v České televizi.
2: Chtěl poponést reproduktor, aby lidé lépe slyšeli. A zlá policie na něj zaklekla a udělala mu strašné věci. No nicméně vyšetřování gipsu ukázalo, že se tam nic nestalo. Ale s tím pan Rakušan samozřejmě má nic společného.
1: Dokonce se omluvili těm policistům.
2: Omluvil se
1: prezident.
2: Policejní prezident. No, on se omluvil dvakrát. On se omluvil jednou tajně dopisem, který rozeslal policistům. Za to, že řekl, že pochybili, že se za ní... Policejní prezident řekl, že se stydí za policisty. To je unikátní věc. Tak teď se omluvil za to, že řekl, že se stydí za policisty, tak předpokládám, že teď se stydí sám za sebe. A myslím si, že všichni policisté se společně stydí za ministra vnitra Rakušana, který dělá takové věci, jako je, že nechá policisty v noci hlídat obrázek Vladimíra Putina, místo aby hlídali občany třeba Prahy 7.
1: Myslíte si, že konečně, pane šéfredaktore, někdo nahlas řekne, že ten člověk na tu pozici prostě nestačí?
2: To říká spousta lidí. Třeba já říkám, že na tu pozici nestačí. Ale klíčové je, co říká předseda české vlády, pan Fiala. Ale zase já si myslím, že stejně jako pan Rakušan vůbec neví, že má na starosti policii, tak si myslím, že Petr Fiala vůbec neví, že má na starosti ministerstvo vnitra.
1: Tam totiž si také myslím, že na to nestačí. On je intelektuál a že já mám pocit, že v tom plave.
2: Je to katastrofa.
1: Že to je holá katastrofa.
2: Je to katastrofa.
1: Co si o tomto průměrný občan, jako jsem třeba já, může myslet? Já to považuji za úplně zvrácený. To mě neříkejte, že ti lidi to nečtou.
2: Ne, to je fraška. Tohle už opravdu překračuje hranice tragédie a stalo se to fraškou. Já si myslím, že normální občan si musí ťukat na čelo. Není možný jinak reagovat, než jenom proboha, co se to děje.
1: Když by se zrodil někomu v hlavě tento nápad, teď už všichni vědí, že přestřelil. Proč oni to v tichosti nesundají?
2: No, já ne, třeba, protože to hlídá policie. Tak se to nedá sundat. Když to hlídá policie, jak se to nedá sundat? Já si myslím, že klidně Rakušan je schopen vylézt na tiskovou konferenci a říct, já to nemůžu sundat, že to hlídá policie.
1: On jo, ale není to jediný člověk, který žije v této zemi, tak ještě.
2: No, ale je to na budově, kterou má teď na starosti, ne? No, tak.
1: Já vím, no.
2: No a hlídá to policie. To se nedá sundat. Když to hlídá policie, nemůžete na to šáhnout. To oni by vás zaklekli potom. Policejní prezident by se musel stydět A ministr vnitra by o něčem nevěděl.
1: Ještě mimochodem, co si teda myslíte o tom, když prestižní moderátor České televize pojmenuje tuto věc, tu krádež, pokus o krádež, že chtěl chlapec poponést reproduktor. To je přece tak ukázkový druh manipulace. Vám toto třeba nevadí, nebo se tomu zasmějete, nebo...
2: Ne, no, je to asi jako když by vám někdo rozbil okýnko u auta a renovovaný redaktor České televize by řekl, že chlapec vám chtěl pouze přeladit rádio, nebo já nevím, prostě.
1: No, já už to říkám často, že mě před lety někdo popojil s autem.
2: Popojil?
1: Ale nevím kam.
2: Kolik kilometrů?
1: A nevím kdo. No, já mám pocit, že už i ti aktivističtí novináři se těm lidem smějí do obličeje.
2: No jo, no tak když jste schopen s vážnou tváří říct, že chlapec chtěl poponést reproduktor, aby účastníci meetingu lépe slyšeli, tak to je fakt prostě. To je jak když policie hlídá tady obraz Vladimíra Putina. Hmm.
1: No ale dějí se věci různě ve světě. Pane šéfredaktore, toto je teda pro mě nechápu. Zavzpomínejte na křišťálovou noc s křupavým kuřetem. U KFC v Německu šlápli hodně vedle, ale to teda těžce. Ty teda poponesli myšlenku. Chápete to? Křišťálová noc. To udělal schválně někdo?
2: Reichspogromnacht. Gedankt an die Reichspogromnacht.
1: Ještě v Německu, kdyby to bylo aspoň, já nevím, někde. Ale v Německu.
2: No jo, no. Já nevím, co na to mám říct, prostě to je...
1: No přivedlo by vás toto, takováto reklama do KFC, abyste si řekl, tak dneska si dám to křupavý.
2: Ne, já si myslím, že teď teda hodně dlouho do KFC nepůjdu. To je neužité. Já nevím, jak to může taková věc vzniknout, jestli je to prostě nějaký úplně ožralý člověk v oddělení marketingu, nebo v recese, nebo jestli to třeba... nabourali nějaký hackři prostě, nevím, jak třeba McDonald jim to naboural a chtěl je takhle zlikvidovat v Německu.
1: Já vám musím říct svoji teorii na toto.
2: No to by mě zajímalo, jaká teorie to je teda.
1: O jim marketingově radí Rakušan.
2: No, Rakušan to by vysvětovalo lecos, že no. By to bylo.
1: A Rakušan. Říká jim, a když bude nejhůř, tak to KFC bude hlídat policie.
2: No, a teď ještě ten obrázek tam Petra Pitharta k tomu, to opravdu nevypadá dobře.
1: Ale víte, že jo?
2: No to je Petr Pitharta, jasně.
1: Jako v dobách, no jasně, no. To mě nikdy napadlo.
2: Plukovník Petr Pitharta Sanders. Plukovník z Kentucky.
1: No. Musíme to odsoudit, ne? To je hrůza.
2: No ne, no to je to otřesný, samozřejmě. Já nevím, prostě co... To, jako čím tohle můžou napravit. To teď se to nedá absolutně ničím napravit. Ještě v té němčině, kdyby to aspoň bylo v nějaký jiný zemi, kdyby to třeba bylo v italštině, jak to nezní tak otřesně, jako Gedankt an die Reichspogromnacht.
1: No, víte, jak bývají na vstupu do takových věcí, do obchodu, taková ta ceduka, kdy je otevřeno a pod tím je odpovědný vedoucí. Byl Ford, kdyby tam bylo zodpovědný vedoucí, Sára, já nevím, Silverstein.
2: No, jako dá se z toho udělat teď už jako úplný dada prostě, no, to jako...
1: Odskáče to někdo?
2: Já nevím, jestli najdou člověka, který musí vědět, kdo do toho systému vstoupil a tohle tam napsal. No asi budou muset, protože když neukážou, kdo za to může, tak já nevím, jako jestli je možný, aby vůbec na tom trhu dál působili.
1: Ještě jsem slyšel takovou teorii,
2: nebo
1: že...
2: Já nevím, nebo třeba se snažili získávat jako muslimský zákazníky, třeba je to jako sofistikovaná věc prostě.
1: Je to možné.
2: No ne, no tak ty muslimové většinou jako nemají moc pozitivní přístup k židům, tak možná, že tady prostě plukovník Sanders jako se snažil získat jako zákazníky tu zvětšující se skupinu muslimů v Německu, ne? To je asi jako jediný racionální vysvětlení, ne?
1: My se zavážeme k tomu, že do konce roku si v KFC nekoupíme ani papírové srkací stéblo.
2: Ne, to už vůbec, ty papírový bečka.
1: To ty strašný. Jdeme dál.
2: Mrtvý.
1: Třetina přihlášek na prezidenta má vady. Pozor, pane šéfraktore, U dvou nesedí podpisy senátorů. Já jsem to zkoumal.
2: Jo.
1: Kdo má podpisy senátorů.
2: No a kde teda tam je v tom podepsaný senátorama?
1: Hilšer.
2: Středula.
1: Částečně Středula. Tam nikdo neví, kým je podepsaný, jo.
2: No, takže tam nevíme, jestli to může vůbec sedět, když nevíme, kdo by tam měl sedět.
1: No to je sebestředula Armani.
2: Jo, to je.
1: A
2: fashion boy.
1: No,
2: další Insta boy.
1: Určitě ten pan Fischer taky.
2: Fischer, že by mu to taky nesedělo?
1: A co na tom může nesedět?
2: Nevím, třeba, tak rozumíte, když může ministerstvo vnitra vyvěšovat plakáty Vladimíra Putina, tak předpokládám, že má i oddělení grafologů, takže možná, že tam našli nějaké odchylky v tahu.
1: No,
2: v tahu perem.
1: Třetina lidí vypadne. Je jich tam 21 údajně podáno. To znamená, jestli si dobře vzpomínám ze školy, tak 7 z nich může vypadnout.
2: No tak jelikož potřebujeme 2 do finále, tak to furt je dost.
1: Ne? To je dost, no.
2: Možná to u někomu zkrátí trápení. A taky mu to může ušetřit spoustu peněz.
1: No nebo ale 14 je pořád
2: lomeno jí.
1: Velký ne. Peloton.
2: Na 14 je pořád, na to, že vyhraje jenom jeden, je to pořád dost velký.
1: No jo. A teď otázka je zásadní, komu se budou nejvíc tříštit hlasy?
2: No tak, já nevím, já si myslím, že v téhle situaci je to primárně pravicově orientovaný kandidát na prezidenta a levicově orientovaný kandidát na prezidenta. Měli jsme 2 přímé volby, jestli se nemýlím, že jo? A v první jsme měli levicově orientovaného kandidáta na prezidenta a pravicově orientovaného kandidáta na prezidenta. Vyhrál levicově orientovaný. V druhé volbě to samé jsme měli levicově, pravicově, spíš teda nevím jak, protože je těžko vůbec říct, jak orientovaný je pan Drahoš. Ale byl proti Zemanovi, který byl levicový. No a teď to bude to samé, teď budeme mít levicově orientovaného, pravicově orientovaného. Tak když teda, my teda nevíme samozřejmě, která třetina vypadne, ale můžeme se podívat zhruba na ty kandidáty a říct si, kdo je tak jako víc doleva a kdo doprava, taky si můžeme říct, že v situaci, kdy tady, nevím, takzvaně pravicová koalice ovládá Senát, poslaneckou sněmovnu a vládu, tak asi, jak mají Češi zvykem, budou se snažit vyvažovat, tudíž větší šanci v tuhle chvíli budou mít levicově orientovaní kandidáti. A zdá se mi, že víc je tam těch pravicově, takže víc tříštit hlasy se budou samozřejmě těch pravicových.
1: Záleží na tom, koho podpoří Miloš Zeman. Co myslíte?
2: Já myslím, že moc ne.
1: Už je to pase.
2: Myslím si, že je to pase, no, že když už jsou použití ti lidé, tak už moc velké slovo nevím. Třeba Václav Havel potom se odešel z prezidentského úřadu, taky už moc velké slovo neměl. Hmm.
1: Mimochodem, víte, že tam byla velká akce? Velká oslava? Teda velká událost, spíš bych řekl. Pan Ovčáček se nám oženil.
2: No to je krásný.
1: To je, když se mají 2 lidi rádi.
2: No a ještě takhle, za těchto okolností, že mu vlastně ta nešťastná záležitost s tou válkou přihrála takové velké osobní štěstí. To je vlastně krásný příběh v otřesné době.
1: Je to krásný příběh?
2: Je to nádherný příběh, samozřejmě. Postaral se o běženkyni tak, že si ji vzal i s dětkem, pokud se nemýlím.
1: S dětkem?
2: S dětkem.
1: Jo, s dětkem. No to jo.
2: S dětkem, ale spíš ne.
1: Já jsem spíš čekal, že pan Ovčáček po skončení pontifikátu v uvozovkách, že půjde někam do řádu. A on, kluk, se nám dal takhle na rodinný život.
2: Dal se na rodinu, no to je hezký.
1: Je to hezký.
2: Možná prostě teď už nebudeme tolik vídat v sanitce.
1: No, přejeme mu vše dobré.
2: No, to každopádně.
1: Každému, co je, Bůh spojil.
2: To krásná událost. A je hezké, že takhle pomáhá obětem války. To si myslím, že je fajn.
1: A blbý je, že to neudělal veřejně. To mohla být slavná svatba, jako když si Charles bral Dianu.
2: No, to asi ne, ale...
1: No, jo.
2: A zase tato, jako... Já nevím, třeba to pojel jako charitativní akci. A když děláte charitu, tak se tím nechlubíte, to se nedělá.
1: Vidíte to.
2: Takže vlastně dobrý.

0: dělá Rusko... chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se si tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Jak to, co
0: kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice a mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají, že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se v ředitelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal, je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to. Ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdna. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně. Důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslí, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce? Ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se. Vidíš to? A Michal na mě. To dělá kvůli tobě. Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to. Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře a to jsem čekal. Nikdo tady. Přepadl mě opět smutek. Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu. Minule si koktal a to se hůř překládá. Minule jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktal a začínal si... Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy. Je, hele, je jich opravdu dle mého 40. Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal. Já taky nečekal, že si to nečekal. A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládá. Tohle nám bezva šlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak. A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení. Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne. To bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
1: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co? Neblbni. Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jako by tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině. Nech mě, já si to užívám. Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, je jich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
1: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil. Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu, překládej. Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou. To jim neříkej. Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu? Ty jsi vůl. Ne, boháč. Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal. Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit. To jsi řekl velice správně. Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil. Dík, že jsi se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli. Ty, vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci. No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole? No proč ne? Tak já se jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo? A když se jí to nebude líbit, tak jí zbalím sám. To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím. A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy. Pire, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je u Pire naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít. Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš. Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli. Škoda, že jenom přetáhli. Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co? A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. V pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. U Píre tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat. Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli, a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
4: Xaver, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
3: Chápu.
4: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
3: Neříkejte mi to.
4: Jo, jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
3: Já vím, že jo.
4: No.
3: A je tak strašná ostuda.
4: Ostuda?
3: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
4: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
3: Já to vidím a je mi z toho trapně.
4: No a víte, kdo je v druhém tanku?
3: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
4: Jel tam knedlík.
3: Ježíš.
4: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
3: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
4: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
3: Tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
4: Kdybyste chtěl?
3: Nebo já nevím, jak.
4: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
3: no pozor, já jsem se vám díval na... internetu dneska v noci na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
4: Jahoda.
3: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
4: Ale na knedlíku není špatný, Oxavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
3: Pro mě ne.
4: Je dobrý.
3: Tak,
4: myslím, lipánka.
3: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct. Krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
4: Zdech je dobrý.
3: Mirka Němcová, paní Němcová. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
4: Ne, Mirka.
3: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
4: Ona je rohlíkářka.
3: Rohlíkář?
4: Rohlíkář.
3: Co to znamená?
4: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...

0: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začnu aktuální záležitostí, pane prezidente. V této chvíli dnes 26. ve čtvrtek se v poslanecké sněmovně projednává znovu ta nešťastná záležitost a její okolnosti, tedy z prosince loňského roku útok na Filozofické fakultě. Z prvních zpráv, které přišly, které chodí velmi krátce do mobilu, tak to vypadá, že se ukazuje, že zásah policie nebyl zcela v pořádku a že do této chvíle jsme neposlouchali úplnou pravdu. Jak tuto záležitost s odstupem vnímáte vy ve světle toho dnešního jednání?
1: Tak já nechci být chytrej ex post, to je každý a to je velmi jednoduchý. Já si nemyslím, že to bylo snadné přesně odhadnout, co se stane, jak to bude vypadat, ale dnešní výmluvy a omluvy nebo matení stop, které vidím celý den běžet na televizích a tak dále, nadpisy, když velitel pražské policie, jakýsi generálmajor, prostě říká, neměli jsme informace, že by střelec chtěl vraždit. Tahle ta věta běží na liště České televize a občas i tě žlutou barvou takhle jako přes celou obrazovku, jako že by měli mít informace, že střelec chce vraždit, jako a kdo by jim ty informace měl jako dát, to ten střelec by jim to předem oznámil, já jdu vraždit, nebo ne, mně se to zdá, že ty lidi netuší, o čem vůbec mluví a nejsem si jist, že jsou připraveni na svou práci a na post, který zastávají.
0: Chyba systému?
1: Tak já myslím, systém je spolitizován, systém není profesionalizován, prostě do systému toho i onoho, policejního i nepolicejního, se dostávají lidé kvůli kamarádství s tou či onou politickou stranou nebo s tím či oným politickým seskupením, nikoliv protože by to byli na slovo vzatí odborníci. To je Česká republika 2024 a týká se to všeho, každého oboru, to může mluvit o školství a já nevím o čem, prostě o ekonomice a týká se to bohužel samozřejmě i policie.
0: No a řekněte, je to okamžik, kdy se má s ministrem vnitra kývat židle, když se něco takové to projednává a vycházejí na jeho podobné věci?
1: Tak já nevím, jestli to je na něho, ale já taky chraň Bůh, že vysledoval každou větu, kterou on od prosince loňského roku do dneška vyslovil a jestli mě některá tak pozlobila, jako mě pozlobila ta věta toho dnešního generálmajora, nevím. Prostě ta policie, ale říkám jako lecos jiného, není v pořádku a samozřejmě, že to souvisí s typem vládnutí, že to samozřejmě souvisí s bohorovností vládní pětikoalice, která má pořád ještě těch svých 108 a má pocit, že díky tomu může dělat absolutně, co chce a předseda vlády se tváří, že no, ty volby evropské nebyl žádný velký úspěch, žádný úspěch, ale zase se nic tak dramatického neděje. Já jsem udělal x rozhovorů na tohle téma, ale jeden vyšel snad v Lidových novinách, jestli se nemýlím, a bez konzultace se mnou tomu dali nadpis, divím se, že Fiala může spát. No, to jsem se trošku zadivil, tak tenhle nadpis já bych nevolil, ale divím se tomu, že jsou tak bohorovní.
0: Dobře, vy mluvíte o tom, o těch Lidových novinách 15.6. tuším, asi. K tomu se hned dostaneme, ale vy jste poznamenal tu 108, a tedy možnost dělat si, co chtějí nebo co kdo chce. Ale ten princip, ty počty vlastně jsou jasně dané. Je to tak v pořádku? Je to tak, že ve chvíli, kdy drtivě vedu v poslanecké sněmovně, nebo aspoň výrazně řekněme, tak mám relativně právo si dělat, co chci?
1: Mám v daném limitovaném oboru pravomocí právo dělat si, co chci. Nemám, právnicky řečeno, nemám právo dělat věci, na které je třeba ústavní většina. To by znamenalo, že musí být 120, ale to jsou kupecké počty právničtiny. Já myslím, že daleko podstatnější je, že žádná koalice, která má 100 plus něco hlasů, přeci nemůže žít úplně ve vzduchoprázdnu a nemůže nevědět, co si myslí lidé dole, a zejména musí vědět, že vytvořit divnou pětikoalici, něco, co v historii naší země nemá obdoby, pětikoalici, která smazává zodpovědnost jejich jednotlivých členů a která prostě vede k tomu, že žijeme v neřízené společnosti, kde nerozhoduje opravdu vláda, ale rozhodují jednotliví ministři, a pokud předseda vlády není tvrdý a nevidí do karet každému z těch ministrů, tak to dopadá samozřejmě špatně. Nevím.
0: Promiňte, já se chci asi ptát na to, v okamžiku, kdy ta politická praxe, ten denodenní život, ta mravenčí práce, která probíhá každý den, funguje na bázi nějaké většiny v poslanecké sněmovně, má to být tedy tak, že si v tu chvíli mám říkat, když budu mít většinu, pozor, může se stát, že za rok a půl většinu mít nebudu, že budu v opozici a že některá rozhodnutí, některé výroky, které teď činím, budou třeba napravovány nebo znít divně?
1: Určitě. To teď se díváte na, že to někdy skončí a tak dále. Samozřejmě, ale to je jenom jedna dimenze. Já myslím, že daleko podstatnější je, že i ta vláda teď musí se chovat zodpovědně a vědět, že nemá 200 hlasů. To je naprosto, naprosto jasné. Ale vše stojí a padá z rolí premiéra. Prostě pokud ta vláda se chová jako jenom skupina izolovaných ministrů, ještě různě sesáčkovaných do pěti různých stran či hnutí, no tak pak je to prostě špatně. Jestli ten předseda vlády nevládne té vládě, tak myslím, že jsme ve špatné pozici. Já vím, že někdo se tomu bude pošklebovat, ale prostě v mé vládě v 90. letech se řada ministrů bála přijít na zasedání vlády. Prostě oni měli materiál a věděli, že prostě Klausovo nemilosrdné oko prostě vychytá každou chybu, která tam je. A řada ministrů se bála jít na zasedání vlády a byli ministři, kteří se hodili marot a poslali tam náměstka, aby to nemuseli obhajovat oni. Prostě ten musí někdo hrát tu roli, nemůžou to být jednotlivé materiály. Předseda vlády Zeman zavedl špatný princip, že prostě vládli ministři. A od té doby většina premiérů tohle umožňuje. A já myslím, že to je špatně.
0: My jsme se neviděli od evropských voleb a vy jste komentoval výsledky evropských voleb. Myslím, že
1: to už je dávno, to už je někdy v minulém
0: 14 dnů třeba. Ale přesto, vy jste právě v těch Lidových novinách 15.6. ten výsledek označil za pád. Zapád ze 108 na 84. A říkáte, je to drtivý údaj. Co takový pád ze 108 na 84 vlastně znamená pro tu denodenní politickou praxi?
1: Tak Savere, já vím, že vy víte, co je toto 84, ale já už jsem o tom mluvil na různých fórech a vím, že na mě všichni vykulí oči a neví, co tím číslem 84 myslím. 84 je přepočteno, kdyby evropské volby přesně se odehrály příští říjen a v parlamentních volbách, tak by tato pětikoalice dostala 84 hlasů. Neboli 108, 84, to jsou pro mě dvě magická...
0: Spíš křesel než hlasů, ale...
1: Prosím?
0: Spíš křesel, myslím.
1: Křesel, přepočteno, ano. Procent hlasů je to o kousíček i jinak, protože myslím, že dokonce by to bylo více nebo hůře pro vládu, teda, kdyby se spočítali ty procenta. Ale 108,84 je symbolické číslo. No. Takže kdybych byl předsedou té koaliční vlády, tak bych si musel zoufat prostě, že jsem padl ze 108 na 84, že to nevěští pro něj nic dobrého do budoucna a tak dále a tak dále. Mám pocit, že nikdo se tak netváří z dnešní vládní pětikoalice. Tváří se, jako by se nechumelilo. Zrovna tak jsem si všímal, no máme tam x čísel, Piráti z 3, 1 a tak dále, Lidovci 1, SPD 1 a tak dále. Přišly najednou nová seskupení, která ty hlasy ukradla. Ale já to musím porovnávat přece jenom, když už se ohrazuji proti tomu být jakkoliv spojován s ODS, tak já jsem tam ještě objevil číslo 9-3. A to číslo 9-3 říká, že když byly první evropské volby, kterých jsme se my zúčastnili, tak ODS tehdy získala 9 mandátů do Evropského parlamentu. Dneska za 20 let vývoje nebo nevývoje v této straně dneska získala ODS 3 mandáty. Nevím, 9-3 je přeci také hrozivé číslo, které u mě zesiluje podezření, že to premiér Fiala, nebo tedy předseda ODS Fiala, pořád ještě vážně nebede. A on taky mluví stále méně a méně o ODS a stále více a více o Spolu. Takže možná, že se cítí být šéf koalice Spolu, no ale to taky nedopadlo moc dobře.
0: Dobře, ale myslím, že pan ministerský předseda pravil na té tiskové konferenci, že ten výsledek je slušný. To myslím je ten přesný termín, jestli si dobře vzpomínám. Z toho, co naznačujete nebo jak uvažujete vy, domníváte se, že je na obzoru nějaký velký třesk, kdy skončí tři nějaké politické strany a vznikne jedna, která se bude jmenovat Spolu?
1: Nevím, opravdu to, Xavere, to,
0: no, směřuje to k tomu.
1: Vy mě kladete otázky, které máte klást jinému člověku, prognostikovi, ex-prezidentovi Zemanovi, prostě já žádnou věšteckou kouli nemám a tyhle kvantitativní odhady si netroufám dělat. Já se zabývám trendy a tendencemi. A myslím, že ty trendy a tendence, bychom měli vidět a vnímat. Ale číslička, že to bude tak či onak, já opravdu nevím, na to musíte zeptat.
0: No, já se ani zeptat. Ani tak na číslička neptám. Já se ptám na tu vaši politickou zkušenost, která je nemalá, a na váš pocit, jestli to k tomu směřuje. I bez čísliček.
1: Optimisté říkají, že ano. Pesimisté si nejsou tak jisti. Tak asi takhle je ten diapazon. Tady je ten rozměr těch postojů. Já si samozřejmě myslím, že vůbec si nedovedu představit, že by někdo chtěl znovu volit vládu Fialy, Pekarové, Adamové, Rakušana, nemluvím o dalších dvou Lidovci a o Pirátech, nemluvím vůbec. Že by je někdo mohl volit, já si vůbec nedovedu představit. Prostě, dneska nech mich nicht vorstellen, abych to řekl německy, prostě, jo, kdo nerozumí česky, teda, jo. Ale prostě se mýlím se, pořád někdo si myslí, že to je možná trošku jinak. Někdo pořád naskakuje na úvahy, že každá kritika je extremismus a dezoláctví, nebo jak se to jmenuje. Konec konců, jestli jsem si dobře všiml, a opravte mě, jestli se mýlím, že jediný výrok prezidenta Pavla po těch volbách byl, že v Evropě vítězí extremisté. To se mi zdá fascinující závěr, který prostě, jestli zvítězí u nás, jestli lidé uvěří prezidentovi, no tak pak budou zase spát všechny hlasy neextremistům v dnešní pětikoalici.
0: My už dnes samozřejmě víme, jak dopadly ty evropské volby, už trošku usedl prach možná, tak s odstupem, malým odstupem, řekněte, bylo pro vás největším překvapením to, jak, že se tam nakonec dostaly dvě strany, které nikdo nechtěl připustit takzvaně do té řádné, na tu startovní čáru, tím myslím paní Konečnou a motoristé a přísaha. A na druhé straně je pro nás překvapení, že zároveň se ukazuje, že definitivně končí možná Svobodní, možná ČSSD Jiřího Paroubka a některé další.
1: Tak já myslím, že ČSSD už dávno skončilo a zrovna tak si myslím, že Svobodní dávno skončili, tak v tom to není žádná zpráva těchto voleb. To jenom tyto strany zase se pokoušely se starou rétorikou ve staré struktuře v neschopnosti něco vymyslet jiného, nového, se pokoušeli pod starým praporem putovat, marširovat hezky k volbám, no a voliči jim to dokázali naprosto jednoduše spočítat. Takže fascinující je optimismus pana Paroubka, že 0,26% to je jenom jeden z mezi výsledků. 0,26 je docela dost málo, já si myslím. To je tak rodina jeho širší, a nebo já příbuzenstvo, nebo někdo takový. Takže v tomhle tyto strany, že by měly pochopit, že tudy cesta nevede, ale to je jenom na to, aby ega jejich šéfů nezvítězila nad rozumem a realitou.
0: Čím podle vás, pane prezidente, přesvědčili ty strany Stačilo a motoristé s přísahou?
1: Tak já myslím, že oni v podstatě přesvědčili, za prvé, oni byli kritické a ty lídři byli kritičtí k neexistující situaci u nás i v Evropě. To je jasná věc. Nebyli obhájci existujících pořádků, a to přeci celá řada lidí v naší zemi považuje za racionální postoj a racionální pozici. Jestli tyhle ty dvě strany dohromady dostaly málem 20%, čili pětinu, sečtěme to někdo přesněji, pětinu voličů, no tak to je známka, že pětina voličů nechce to, co se tady a v Evropě děje. Já myslím, že když bych reagoval na to, kolik lidí mě zastaví na ulici a na procházce, no tak to bych řekl, že jich je víc než pětina, ale tahle ta pětina to takhle řekla a to je významná zpráva. Druhou věcí byl, tak jedna věc je, říkali něco, druhá věc, říkali to autenticky. Říkali to věrohodným způsobem. Obě dvě jedničky těch politických seskupení, i Filip Turek, i paní Konečná, mluvili tak, že člověk měl pocit, že se jim dá věřit, že to říkají ze sebe. Prostě jiní lídři jsou naprosto neautentičtí a volič to občas prokoukne a spočítá jim to.
0: Ten vynikající výsledek, který nikdo nečekal, motoristů a přísahy, tak o tom chci teď mluvit. Předsedou té strany motoristé je váš blízký spolupracovník, pan Macinka. Předpokládám, že krátce po těch volbách se byl zeptat, co mě radíte, pane prezidente, dál s tou stranou. A nebo počkejte, a nebo se tak stane v nejbližších dnech, a co byste mu teda radil?
1: Ne, tak já musím říci, že on je velkým vítězem těch voleb a on rady, prostě to není, co by očekával, protože on je velikán těch voleb, tak to, že by se mě šel ptát, to je naprosto vyloučený.
0: Dobře, a teoreticky, akademicky, kdyby náhodou se uvolil a pozbíral tu odvahu, co byste mu teď radil, co s tou stranou?
1: Já myslím, že ne, to bych se neodvážil. To prostě on má jistě nějaký svůj plán, který před zbytkem světa utajuje a chraň Bůh, že by o něm diskutoval na IVK, takže nechme se všichni překvapit. Samozřejmě, že musí se stát normální politickou stranou, jestli chtějí jít do voleb se vším všudy, co to obnáší. To znamená nejenom pár správných myšlenek, ty jsou předpokladem, ale musí tam být ještě něco víc. Já vám tady pořád ťukám těma hodinkama svýma. Ne, tak musí budovat tu stranu od píky, jak se říká, od spoda. A já myslím, že on patří do generace, která už si není tak jistá, že to musí být v každé vesnici někdo a tak dále. On samozřejmě je ta generace, která daleko více dá na ty sociální sítě a na všechny tyhle ty metody a myslím, že si ťuká trošku do čela, když jestli náhodou poslouchá tadyhle ten rozhovor, ťuká do čela, že ten Klaus je staromódní, s ním už s tou jeho generací už se nedá mluvit a zejména s ním už se jo nedá vůbec promluvit, takže dobře. Asi takhle to je, já myslím.
0: A teď vážně.
1: No to je vážně.
0: Tak počkejte,
1: já mám vždycky vážně. To...
0: No ne, tak pan Macinka je s vámi v institutu, neboli má možná o dvě kanceláře dál člověka s mimořádnou praxí. Člověka, který byl prezidentem republiky dvakrát, šéfem poslanecké sněmovny, ministrem financí a v neposlední řadě zakladatel a předsedou ODS. Tak já na jeho místě bych se asi šel ptát. Tak zkuste odpovědět vážně, pane prezidente.
1: Já odpovídám vážně. Já některé mé výroky už asi 35 let, když se mi zdají, že jsou trošku sporné a diskuzní, tak je převedu do takového trošku nadsazeného tónu, abych to jako mohl někdy relativizovat a tak dále. Ale já, když jsem řekl, že to je generační posun a že to je jiná víra v ty indirektní metody komunikace s veřejností, to ne, že se vidí z očí do očí a tak dále. To já myslím, že to je generační rozdíl, i když na straně druhé, já nevím, kolik paní Konečná dělala mítinků po republice, asi taky někam jezdila, ale nesledoval jsem to. Ale já myslím, že motoristé se nesmírně snažili a po naší republice putovali v těch posledních týdnech a měsících a tím pádem řadu voličů osobně oslovili, takže si na ně mohli sáhnout a viděli, jestli jsou z masa a krve a jestli mluví jenom prázdné věty nebo ne. Takže já vím, že tohle to motoristé dělali a já věřím, že v tom budou pokračovat.
0: Vaše nová páteční glosa, pane prezidente, na webu IVK z velké části pojednává o vztahu k Maďarsku, nebo o Maďarsku, o Viktoru Orbánovi, o jeho myšlenkách. Jak si vysvětlujete, že byla v Maďarsku tak velká demonstrace, tuším 500 000 lidí uváděli v některých médiích, novináři? Tady jakoby, já jsem o tom nikde v našich velkých médiích neslyšel a mohlo se stát, že třeba zapomněli novináři nebo něco, ale skoro se bojím, že to může mít nějaký jiný důvod. Řekněte, v čem je tak pro zbytek Evropy nebezpečný Viktor Orbán?
1: Já jsem napsal tak trošku opožděnou reportáž, nebo mňačkovsky řečeno. Já jsem napsal opožděnou glosu o něčem, co se odehrálo 1. června v Budapešti. A přiznám se, že před těma evropskými volbama jsem to trochu zmeškal, podcenil, nesledoval. A u nás to byly miniaturní řádečky a nic se neříkalo. Se vytrhla jedna věta z Orbánova projevu. Ale já jsem teprve v zahraničním tisku a myslím, že dneska začíná být skoro nejspolehlivější tisk švýcarský, který si trošku udržuje tu svou neutralitu, ne celý, ale jeho část významná. No a takže já dostávám dvoje časopisy, dva časopisy, které o tom informovali podrobně, plus přetiskli přeložili do němčiny ten Orbánův projev, který tam pronášel, a mě to zaujalo a říkal jsem, že to je důležité sdělit tady našim čtenářům. A když jsem to včera přinesl do institutu, tak kolega Strejček mi říká, to je dobrý text tím, že cituje hodně, že to neříká jenom mé názory, ale že hodně cituje 3 nebo 4 různé autory, co řekli a tak dále. My jsme si odvykli citovat. Já myslím, že citování je považováno za ponižující, protože ten člověk je přeci dostatečný genius sám, aby si nemusel půjčovat něčí myšlenku. A to já jsem zásadně proti, tak já se snažím hodně citovat. A jestli nadávám někomu u nás UVK, říkám, ty vůbec necituješ. Takže
0: tak pojďme na citace z té vaší glosy. Například tady píšete o tom, že vás zaujala řada Orbánových myšlenek a formulací, a že tam údajně na té demonstraci řekl pan Orbán k tomu atentátu na pana Fica, stojí na straně míru.
1: To mě zaujalo.
0: No a ještě druhá věc, která se k tomu váže, a hned položím tu otázku, je ta citace s tím vlakem. Víte, pane prezidente, zdá se mu, že válečný vlak nemá žádné brzdy a že strojvedoucí se zbláznil. Chce proto za tuto záchranu brzdu co nejrychleji zatáhnout, protože to považuje za jedinou možnost.
1: K té první věci, mě velmi potěšilo, že Orbán na takovéhle masové akci při všech různých minulostních třenicích, které mezi Maďarskem a Slovenskem v posledních 3 desetiletích byly, takže na téhle té tak zásadní akci zmíní ten atentát na Fica a de facto se přihlásí k postojům, které Fico dělal, a ta jeho teze, že se mi zdála mimořádně silná, že ten útok na Fica byl zejména proto, že stojí na straně míru, nikoliv pokračování války. To myslím, že je silná formulace od Orbána a je třeba ho za ní pochválit. K tomu druhému

0: od Orbána docela silný výrok. Nevím, jestli to je jeho slovník. Takže když jste mě to teď vy přečet, tak to prvně slyším, Xavere, a říkal jsem si, no mohl si to nechat ten dovětek ty věty pro sebe a nemusel si to uvádět, tak to berte jako poděkování a tu kritiku já trošku přijímám. Jo. Protože to podstatné, co ten Orbán říká, není, že se zbláznil ten strojvedoucí. Ten je o tom, že se rozjel ten proválečný vlak v celé Evropě a v celém západním světě opravdu a ten vlak se špatně zastavuje. To my všichni víme, že má jistou setrvačnost a myslím, že to chtěl Orbán zásadním způsobem říci a děsím se, že nic takového od nikoho u nás skoro neslyším, nebo teda od nikoho, kdo by se dostal do médií. Já vím, že řada lidí si to myslí a když bych pozbíral všechny své e-maily, které dostávám, tak mi 99,9% lidí píše v tomto směru, aby ta válka se rychle zastavila, aby se udělalo všechno pro to, aby se zastavila. Ale trošku jste mě vylekal tím dovětkem, že se zbláznil strojvedoucí.
1: No ne, já nevím, jestli je to dovětek, nebo jestli je to část ještě citace, jo, protože ta citace, mimochodem, tady ještě to jsem zapomněl, jo, že se Evropa připravuje na to být vtažená do války. To je přece, pane prezidente, nezlobte se, věc, které každý z nás se přece musí zdráhat uvěřit nebo ani s tou myšlenkou jakkoliv koketovat. A jak je možné, že já vím, že vy nejste vládce celého vesmíru. Já se ptám zkušenýho praktika. Jak je možné, že je-li takováto demonstrace, je tam 500 000 lidí, to už je nějaká síla, že se o tom programově mlčí, to je první dotaz. A kudy to teda těm lidem chodí v hlavě? Co je tím hlavním důvodem, proč chtějí nás všechny do toho vlaku naložit?
0: Já si myslím, že to je naprostá nezodpovědnost prostě těchto lidí, nezodpovědnost, hrají si své krátkodeché hry, aniž by domýšleli důsledky, dívají se strašně krátkozrace, potřebovali by aspoň brýle, trošku nějakého dobrého optika, který by jim prostě tu viditelnost, to vidění do jisté dálky pomohl. Prostě já, když vidím výroky našich extrémních politiků typu paní ministryně obrany nebo ministra vnitra nebo ministra pro Evropu nebo některých dalších, no tak tam tu krátkozrakost prostě já bohužel vidím, oni vidí tak do zítřka, do pozítřka a ono bohužel jde o věci, které mají delší časový horizont a delší proto důsledky a ten vlak, když se zrychluje, tak se hůř zastaví. Prostě oni ho pořád zrychlují. Oni pořád topí pod kotlem, jako kdyby se nechumelilo, jako kdyby se nemohlo nikdy chumelit. Já se toho děsím.
1: Ještě jednu věc nám prosím okomentujte směrem k tomu Maďarsku, protože 4 dny po volbách podle médií vstupuje Evropská unie skoro do útoku a obvinuje Maďarsko z nedodržování smluv či pravidel ohledně zacházení s migranty před 5 lety. Je to pomsta?
0: Podle mého názoru určitě. Samozřejmě teď bude spousta lidí nesouhlasící s tím následem říkat, že to neudělala Evropská unie ve smyslu paní von der Leyenová, ale že to udělal jeden z evropských soudů a že soudci jsou nestranní nebo by nestrannými být měli. No ale i ten každý soudce je člověkem a žijícím v kontextu v nějaké zemi, v nějaké situaci celého kontinentu. Takže to, že se zrovna ty 3 dny po těch volbách rozhodnou potrestat Maďarsko malou zemi obří pokutou 200 000 000 euro a ještě hrozbou penále penále 1 milion za každý další den, no tak ten už, to už teď uplynulo 10 dní a jestli se nemýlím, tak to Maďarsko nesplatilo.
1: Ano, je to tak,
0: to milion. To znamená, že už je to dneska určitě minimálně 210 nebo něco takového. A zatím, co tady mluvíme, tak nabíhají, když jsou to

0: desítky milionů euro, no tak v korunách teď každou vteřinu nabíhají statisíce korun, které to Maďarsko bude platit. Nevím, nevím, jestli tomu rozumím dobře, tak se Orbán vyjádřil, že nikoliv, že tomu diktátu neustoupí. Nevím, jak se tomu dá neustoupit, nedovedu si to dost dobře představit a mám z toho strach, jak to dopadne.
1: Tak pane prezidente, já bych chtěl na závěr dnešního dílu říci, že vy jste včera 19. oslavil krásné narozeniny. Vím, že také byla oslavička u vás v institutu a já bych vám chtěl popřát za celý tým XTV, za všechny kolegy, za paní Andreu, za pana Jakuba a vůbec za to naše pevné jádro. A my vám společně přejeme zejména pevné zdraví a hodně inspirace. Společně si přejeme, abychom pořadu, pane prezidente, natočili ještě co nejvíc dílů. A máme tady pro vás, maličkou pozornost,
0: ne,
1: abyste věděl, že v XTV na vás myslili.
0: Vypadá to alkoholicky.
1: No já nevím, jestli to můžete těm divákům udělat, že jim to neukážete, ale vlastně na druhou stranu je to na vás. Tak my jsme rádi, že...
0: To já vy určitě jste pečlivě vybírali, takže no, to já...
1: Víte, že jsme opravdu pečlivě vybírali.
0: A neumím to
1: roztrhnout. A že dokonce, že jsme se dokonce mírně kolem toho pošťuchovali. Jo, jak vy říkáte, že když vás někdo naštve, tak vy říkáte, on mě zazlobil, no pozlobil tím či oním. Tak
0: jak to mám takhle? Aha,
1: nakonec vyhrál zásadní hlas našeho pana jednatele a my teď všichni jako svorně doufáme, že jsme neudělali chybu, ale není to zas nic tak...
0: To vypadá,
1: myslím si,
0: to
1: že
0: vypadá vznešený.
1: Vznešeně.
0: Alkohol.
1: A říkali jsme, že několik dnů na nás můžete mít hezkou vzpomínku.
0: Ne, to je určitě zakapa, tak to je Nicaragua, že jo? Ne, Guatemala. Ježiš, to je krásný koňak rum.
1: Všechno nejlepší, pane prezident. Těšíme se na příště.
0: Děkuji moc krát, tak to bude veselo na příště.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 53. a naším hostem byl, jako vždycky, pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po Čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednou o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já mým případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo? Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, ty tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
1: zabráníte,
2: my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak
2: že,
1: proto...
2: Že, dobře, že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a tohle je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám rukovodce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro jaksi ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, půl miliardy, v roce 23.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že to bude, více lidí ano, bude bránit. Bude vyšší.
2: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který jak si nás teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kde by se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný, to... žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Posloprt, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic. Když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozevírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Ta společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem,
1: když
2: dostal,
1: míří
2: teď jsem za vámi
1: na
2: šel,
1: takový post.
2: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
2: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě
2: toho,
1: něčeho,
2: někdo
1: obavy.
2: Má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby, to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
2: A tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Viz máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, do čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven tak, že to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Je rozdíl mezi Muskem a Georgem Sorosem, který nevadí? Nebo nezaznamenala jsem v rozhovoru to jméno, že by ho zmínila?
2: No, jednoznačný, Elon Musk šíří nesprávný názory. Mm-hmm. Nehodnotový.
1: Nedělá to Soros chytřej, že není jakoby vidět, že se o něm jako moc, že jaký, trochu jak jety?
2: No jasně, rafinovaně, on to dělá přes neziskovky. Mm-hmm. A všimni si, že Donald Trump správně dalším podpisem utnul pomoc, nebo dotace neziskovkám, hlavně politickým. I mimochodem, i ty to bude platit i na Soroše tady v Evropě.
1: Ajajaj. Ten asi neslaví Donaldu Trumpa v Bílém domě.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: fingers up on my thumb. The time has come for me to pay for yesterday. When I was young.
1: Radio Xaver.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
3: A už se ten slib stihl nesplnit?
2: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila tohle, si pašovala z ciziny tuhle knížku a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl Gregor to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho, a jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
2: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě A proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale pozorně. Ale doporučte, tady pozorně se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různé. různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: Jste byla, já myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné super jméno ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
2: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než vy pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
2: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
2: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
2: jsem
1: to. Tím
2: mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí vám ten druhý.
2: To je velmi...
1: Pochopil jsem
2: velmi,
1: to, pane prezidente.
2: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc, k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
2: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
2: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti, mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové a že válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
2: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
2: Ano, 2002, ano.
1: 22.
2: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví. Tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct si, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání, a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná, a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
2: určitě.
1: A jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
2: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiné.
2: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce ne.

0: staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to... to
1: je to ty, Donald Trump?
0: Optimisté?
1: Nebyl tady Donald Trump, tak zní odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím.
0: Nebo budou teda taky
1: samozřejmě
0: takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě.
0: No.
1: No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jedno.

0: řeknu, že máte novou knížku, gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
1: Já se taky těším. Ano, moc.
0: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují, ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Česko... Já jsem dezolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takovej... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že, jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost a varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti. O tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost.
1: Mm-hmm. Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
2: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení je,
2: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla.

chlad. Zkoušel jsem si do tmy malovat ženské tělo, lehce schoulené, vedle strážce svého plamene, než mě k ránu objal chlad.

0: co jim tam vyšlo, řeknou, mámo, pojď hodíme to tamhle té straně, která má v průzkumu dva voliče.
1: Kdyby lidi nevolili emocem a nikdy by nevyhrál kolega Kennedy.
0: Kolega Kennedy.
1: Nikdy. Tenkrát Nixon to byl, ta televizní debatě. No. Ale taková je situace, my bychom měli, protože jsme oba státotvorní.
0: Já jsem se říkala, že řeknete staří.
1: No tak paní.
0: To je takový hezčí výraz, než on je starý, říct o něm, on je státotvorný, to je pěkný.
1: No, že bychom si museli tady nalhávat, že jsme úplně mladí, to zas taky ne.
0: Jsme mladí, ale už dlouho.
1: Ale už dlouho, no, tak právě. Takže já jsem starý, vy jste v nejlepších letech, vy jste taková žena v rozkvětu, bych řekl. Co je?
0: No, mně to prostě přijde vtipný.
1: A vy jste v rozkvětu? No jasně, rodíte děti, jo. Jste úspěšná v profesi.
0: Já tady teď sedím s knedlíkem v krku a s 38 teplotou a jsem žena
1: v rozpuku. Máte studentskou halenku.
0: No to je jediný.
1: No, tak abychom to nezamluvili, my těm lidem radíme, aby volili, aby se k nám přidali a volili rozumem.
0: To já už jsem jim radila a nevěřil byste, kolik lidí se našňuplo.
1: Co to našňuplo?
0: Urazili se.
1: Urazili se? Tak to nebudeme radit.
0: Budeme to radit dál, protože nás to baví být za rebeli.
1: Ano, ano. Takže my říkáme, přemýšlejte nad tím, volte toho, koho znáte, s kým máte zkušenosti, ne?
0: No to určitě.
1: Jasně. A v tom komunále je to jasný.
0: Ano.
1: Tam ty lidi vidíte. A v tom senátu, paní Karol promine, protože vím, že vy trošku jako máte výhrady, volte toho, kdo je z toho regionu.
0: To je pravda, ale zároveň v rámci této volby, kterou jste teď řekl, tak volte pořád tou hlavou. Volte podle toho, že chcete, nebo třeba taky nechcete, někdo nemusí, někdo je spokojený s Fialou, ale pokud chcete vládě vyslat signál, tak musíte volit tak, aby ta vláda si z toho vzala nějaké ponaučení. To je celá pointa toho příběhu. Protože to bude nakonec ty politiky bolet daleko víc než to, že se vás zase pár sejde na tom náměstí.
1: Mm-hmm. A paní Karol, jsou ty volby pro vás s takovým jako svátečním okamžikem? Že to nějak prožíváte, že si třeba, já nevím, vezmete...
0: Občanku?
1: Ne, ale myslím, někdo, víte, se obleče do obleku, manželka si vezme čistý šaty nebo nějaký nový třeba, jdou procházkou, staví se v kavárně, dají si dortíček a potom vykonají tu svatou záležitost, ten svátek demokracie. Já se přiznám, že já to tak vezmu po cestě z práce, v pátek odpoledne narychlo zaparkuju, hodím, jedu, ale vždycky volím. Mm-hmm. Jak to máte vy?
0: No já se taky vždycky oblíknu, abych tam nahá nešla k té urně. A samozřejmě se vždycky oblíknu hezky a učišu se a namaluju se, protože nevím, koho tam potkám.
1: Rozumím, ale slavnostně, jako když byste šla do opery.
0: No to ne.
1: To ne, to ta... Staromódní tyto věci ne.
0: Ne, no tak jako do opery se oblékáte jenom, když jdete do opery. Musíte rozlišovat jednotlivé příležitosti.
1: Promiňte, opera byl špatný příklad. Oblečete se slavnostně?
0: Obleču se, řekněme, elegantně. Na úrovni. Nevemu si tepláky.
1: Já vám teď...
0: Triko.
1: Já něco řeknu, jednu větu a vy na ní řeknete, ve vašem případě to bude dost těžký. Jo. No, paní Karol, já se obleču elegantně.
0: Ve vašem případě to bude dost těžký.
1: Ale já vím, něco se tím dá dohnat.
0: Ale tak to, že volby jsou svátek, to je pravda. To, že to někdo pojímá až tak, jak vy jste popsal, že si po cestě dá nějaké kávičky a zajde si před tím k holiči a natrvalo, to je přece fajn. Mm-hmm. A to je další důvod, proč nezavádět tu šílenost zvanou korespondenční volba, protože ta nám tuhle svátečnost voleb úplně totálně rozbourá. Rozmetá jí na molekuly, protože někam budete házet nějaký pohledy, pak se budou nějaký pohledy, nějaký čumkarty ze zahraničí někde sčítat, teď to samozřejmě přeháníme, ale přeháníme to záměrně. To musí být akt, kdy vy vezmete tu občanku, kdy se nějak přiměřeně společensky obléknete a osobně se tam ukážete před volební komisí. Komisař si vás osobně odfajfkuje, dá vám obálečku, lístečky, vy zajdete za plentičku, tam to všechno zaškrtáte, pak třikrát tu obálku poplivete

0: Pro štěstí hodíte to do urny, no a pak už se jenom modlíte.
1: Vy jste, paní Karol, tak moudrá.
0: To je tím, jak nasávám od vás tu energii.
1: Ne, ne, ne, nezlehčujte to. Vy jste opravdu moudrá jako Saša Vondra třeba.
0: Já doufám, že nejsem taky tak hezká.
1: Nekomentoval bych toto. Vy jste krásná žena, stejný druh.
0: Stejný druh ženy jako Saša Vondra.
1: No to určitě. A víte to, ale jednu věc jste mi teď teda vnukla, musím říct.
0: Já jsem se snažila vám jich vnuknout víc, ale se tam utkvěla aspoň jedna.
1: Ten holič.
0: Díky bohu za to. Ano.
1: Vy jste říkala, někdo jde k holiči.
0: Ano.
1: A já si předtím udělám studenou vlnu.
0: Co to je?
1: Vy nevíte, co je studená vlna?
0: Ne. Nevím.
1: Tak to jsem rád, že jsem vás nachytal při něčem. Za komunistů se prodávala domácí trvalá, která se jmenovala Studená vlna.
0: Jo, proto bylo tolik plešatých lidí.
1: Ono to někdy mělo dost šílený výsledky. Mm. Jo. Já si vzpomínám, že naše maminka si to jednou dala, má to do dneška. Byl to nějaký chemický, strašně smradlavý věc, ale mohla jste si to udělat doma. A říkalo se tomu Studená vlna.
0: To je něco jako od babici jídlo. To si taky můžete udělat doma. Což je ta jeho jediná výhoda.
1: Tak, ale bylo to tenkrát módní. Každá správná žena, která žila s prstem na tepu doby, měla doma tu
0: studenou
1: vlnu a občas si to namontovala na palici. Mm-hmm. Takže to jenom jsem rád, že se vás mohl
0: poučit.
1: Takže
0: pak některé ženy trošku vypadaly jako klíčová dírka. Měly tak ten obrys hlavy.
1: Já ano, ale já bych měl i lepší přirovnání, ale mohlo by se to dotknout některých žen, tak to nebudu říkat. Každopádně již na dlouhou vzdálenost to bylo vidět. Jako když takovou ženu, která měla studenou vlnu, jste viděla i z rychlíku. Když jste projížděl někde. Tam byl dav a byly tam dvě studené vlny.
0: Zkusíme zpětně projet záběry ze satelitu.
1: No. Hmm? Víte, Jitka Zelenková, jaký měla vlasy?
0: Jo, to si pamatuju.
1: Tak to byla studená vlna.
0: No to nevím, jestli vám slušelo, Xavere.
1: No dovolte.
0: No počkejte, to teď neberte jako kritiku, to berte jako přátelskou radu. Ne, ve vašem případě by bylo lepší si tu vlnu aspoň trošku ohřát. Nedávala bych to tam úplně ledový, Xavere.
1: No já jsem chtěl ten mokrý efekt, abych měl. Víte, co to je?
0: No vím.
1: Že to pořád vypadá, jak kdybyste vylezla ze sprchy. No a takže vy byste do toho na mém místě nešla? Ještě
0: nešla.
1: Před volbama už vůbec ne.
0: Ne, ale tak jestli říkáte, že vám kape voda ze stropu, jak jste povídal v úvodu, tak možná se stačí chvilku tam někde postát a budete mít studenou, mokrou a nevím jakou vlnu i bez toho.
1: Zatím jenom na chodbě a na vašem místě bych to moc nepřipomínal, paní Karol.
0: Proč?
1: No, já dnes večer vysílám stream, který skončí tak bratru ve čtvrt na 11.
0: Tak to, abyste si vzal domů plavky?
1: Já přijdu domů a možná tam bude kapat ze všech stropů a hádejte, ke komu pojedu asi na nocleh.
0: Ježíš, to vůbec nevím.
1: No to si pište.
0: To by mě nikdy nenapadlo, ke komu?
1: No, preventivně si vypněte telefon, protože by se mohlo stát, a přece byste mě nechala na ulici.
0: A já jsem vám zapomněla říct, že jsme se přestěhovali.
1: No, tak já předpokládám, že bych vám zavolal a v nouzi bych poznal přítele a přítelkyni a vy byste řekla, přijeďte. Udělám vám něco k večeri, vytáhla byste kachnu z mrazáku mezi tím, než bych dorazil.
0: Já bych se zachovala jako přítelkyně tím, že kdybyste mi to dal vědět předem, tak jsem vám sem teď mohla přinést neoprén a potápěčský brýle.
1: Vidím, že z cizího neštěstí máte trošku radost. Tak...
0: Z cizího ne, z vašeho.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
3: to bude to vždycky. Krásně. Tady to opravdu
2: opravdě. Pane Vlčák, ale nezlehčujte, toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
3: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
2: Jasně, já cítím prostě tu
3: ironii. Ne.
2: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
3: Ani náhodou.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na X

ona mi řekla, čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

ať háda z ruky osud můj. Ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj.

0: pravda nikdy už nedoní.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
3: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebude ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
2: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
3: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo toto, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
2: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
3: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
2: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
3: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovna Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
2: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
3: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
2: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
3: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezná, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče kterému se říká noto. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, když si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
2: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
3: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
2: A přijde preventivní válka.
3: Přijde preventivní.
2: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
3: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, no? Od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
2: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
3: Ale co tam prvního? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
2: Spojené státy americké, protože souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
3: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství A Viktoria Noulenová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. Že? To je dáma velice schopná, že? Za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctě obšancovaný, nemluvě o to, co chápete.
2: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
3: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
2: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
3: No, je to kompromis určitě, ale takhle... Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
2: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
3: Myslím, že už zítra.
2: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
3: Zelenský bude za dveřma.
2: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
3: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budíš,
2: neměl by tam jezdit.
3: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, že když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
2: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
3: Ne,
2: co má dělat?
3: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
2: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
3: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
2: To by bylo krásný, je to i reálné?
3: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
2: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
3: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou scaling, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
2: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
3: Bylo by to hezké.
2: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
4: Hraje vám
5: All my music.
4: Radio Xaver.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Nikola Bartušek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já budu říkat paní Bartušek, tak je to správně?
1: Nebo Nikolo.
0: Nebo paní Nikolo, ale budu říkat paní Bartušek. Paní Nikola Bartušek je lídrní kandidátky do evropských voleb za přísahu a předsedkyně Jihočeské přísahy.
1: Ano.
0: A s čím paní Bartušek jdete do těch evropských voleb, notabene na prvním místě? My úplně nevíme, nebo nebyl jsem schopen dopátrat, co všechno přísaha v tomto punktu tedy chce. Tak nám řekněte, co jsou ty hlavní body.
1: Tak ať chceme nebo ne a podíváme se na ten vývoj ty situace současný, tak vidíme, že jedna z hlavních témat bude samozřejmě migrace a nelegální migrace především. Takže boj proti nelegální migraci, když se podíváme od roku 2015, kdy vlastně byla ta veliká krize, která vlastně začala, tak nyní se nám ty čísla opět blíží vlastně těm letům 2015-2016. Já si vzpomínám, že v tu dobu jsem já pracovala zrovna v nelegální migraci, bylo to v Rakousku. Řešili jsme tam integraci právě uprchlíků, řešili jsme azylový řízení, řešili jsme návratovou politiku. A dávali jsme doporučení, co v té praxi nefunguje. To, co je odsouhlasené od evropského stolu a co nám prostě nefunguje. Bohužel, když se na to podíváme teď, v roce 2023, tak jsou to zase stejné věci. Nefungují nám ty stejné věci, kterými jsme v roce 2015 už kritizovali. A stále vlastně to není. Takže za těch 8 let, když to takhle řeknu, tak se tam nestalo vůbec nic. Takže ať chceme nebo ne, určitě nelegální migrace bude jednou z klíčových témat.
0: Dobře, a další témata?
1: Další témata samozřejmě určitě budou i Green Deal, bude to elektromobilita, bude to hospodářský růst Evropské unie. Když se podíváme, tak Evropská unie, ten hospodářský růst nám stagnuje. USA, Čína, všichni vlastně nás ekonomicky předhání, takže ekonomicky ta Evropa vlastně stagnuje, neposouvá se dál, spíše se posouvá zpět. A to je špatně. Byl to jeden z hlavních pilířů, vlastně, když Evropská unie vznikala a tam by se ta unie měla zpátky vrátit.
0: Dobře, a když říkáte Green Deal a když říkáte elektromobilita, tak v jaké poloze tedy je přísaha vůči těmto věcem?
1: Tak my samozřejmě vnímáme, že technologický vývoj určitě nezastavíme ani nechceme. A je to přirozená součást vlastně dnešní společnosti. Nicméně tím stylem, kterým to řeší Evropská unie, tak je direktivní. Je to hrozně na sílu a de facto nás to znevýhodňuje. Naše firmy, nejsme potom schopní konkurovat ostatním, takže tohle jsou vlastně zásadní věci, že nedáváme dostatek prostoru těm lidem, aby si vlastně třeba zvykli na ten vývoj té technologie. My tady řešíme zákaz spalovacích motorů v době, kdy ještě nemáme ani dostatek energií, nemáme ani dostatek infrastruktury, která není, a nemáme ani dostatek finančních prostředků na to.
0: Tak teď jste pojmenovala ten problém, jak zní, a teď pojmenujte ještě to řešení.
1: To řešení, tak určitě je to o tom, abychom se postupně zvykali vlastně na ten vývoj těch nových technologií. My vlastně zatím ani nevíme, jestli ta elektromobilita opravdu jsme schopni pojmout tolik elektromobilů v té Evropě. Takže jednak je tomu opravdu dát tomu ten čas, dát tomu ten prostor, ale rozhodně nejít takhle na sílu, co se týká samozřejmě teď té elektromobility, když to řekneme. Protože my zatím nevíme vlastně, jak se to bude vyvíjet dál teď. Takže v tomhle tom určitě musíme tomu dát ten čas.
0: Takže jste jako přísaha pro oddálení třeba toho termínu na zrušení spalovacích motorů, nebo jak to mám rozumět, kde je ta vaše představa?

0: Určitě, určitě zákaz spalovacích motorů od roku 2035 je předčasný, je to ukvapený a to samozřejmě tam by se to mělo určitě prodloužit.
1: Takže Češi tady by se to mělo v této věci zabojujete.
0: V této věci zabojujeme.
1: A teď ten tedy Green Deal, tolik diskutovaný. Tak v okamžiku, kdy se někdo z kandidátky dostane do Evropského parlamentu za přísahu, tak co v této věci budete prosazovat?
0: Tak Green Deal jako takovej, ta dohoda vlastně nevznikala, nebo vznikala vlastně s nějakým dobrým úmyslem ochránit přírodu. To samozřejmě vnímáme, že to tak je. Ale na druhou stranu, podívejte se, jak je to až přes příliš ambiciozní ten plán. My nemáme jistotu, jak to zaplatíme, z čeho to zaplatíme. Je to ekonomicky v současné době neúnosný. A když se i podíváme na evropské státy, tak vlastně každý stát má jinou potřebu. Třeba Rakousko je ze 70% na obnovitelných zdrojích, což je samozřejmě dobrý. Má k tomu ale i lepší podmínky. Takže tohleto jsou i věci. Určitě to netlačit na všechny státy stejně, ale dávat, jak říkám, dávat tomu opravdu ten pozvolný průběh.
1: Dobře, ale Green Deal je rozjetý vlak, v kterém je nastrkáno strašně moc peněz. A mě by zajímalo v okamžiku, kdy tam budete, tak budete nějak aktivně říkat, pojďme to zastavit, pojďme to přeorganizovat, nebo jak to, jaký máte vlastně plán s tím?
0: Tak určitě se to musí zreformovat, musí se zastavit, musí tam být schoda. A ano, je tam nastrkáno hodně peněz, na druhou stranu ty peníze, co tam jsou, ty nestačí. A vlastně i teďkon už...
1: Co to nestačí?
0: Nestačí, no. Teďkon vlastně dokonce se plánuje, že se udělá nová daň právě k tomu, aby bylo víc peněz na Green Deal.
1: No a to vy podporujete, nebo je to nesmysl?
0: Tak v současné době to určitě není dobrý a není to přínosný.
1: No, řekněte mi, co uděláte konkrétně v tom Evropském parlamentu. Vy tam najednou budete mít šanci hlasovat, budete europoslankyní, tak vystoupíte proti Green Dealu třeba?
0: Já určitě bych rozhodně hájila to, že pro Českou republiku konkrétně je zákaz spalovacích motorů předčasný. A je to pro naše firmy, je to samozřejmě špatný. Takže v tomhle tom bych určitě se snažila hájit naší Českou republiku a určitě bych byla proti tomu, aby to bylo od roku 35.
1: Mm-hmm. Aby to nebylo. Nebo aby to bylo?
0: Aby to nebylo.
1: Nebylo, abychom si rozuměli. Tak teď vy jste, paní Bartušek, odbornicí na ty migrační věci. Pokud vy mluvíte 5 jazyky, máte zkušenost z toho vojáka v poli, myslím, že v Rakousku. No a teď byste v tom Evropském parlamentu v tomto punktu co navrhovala? Jakási legální migrace, tedy ano, nelegální, to by se mělo nějak řešit. Jakou máte metodu?
0: Tak nelegální migrace, tam asi úplně největší problém je organizovaný zločin převaděčství. My jsme vlastně i jako přísaha jeli do Itálie, kde jsme šli po trasách vlastně těch nelegálních migrantů, vlastně těch pašeráků. A měli jsme příležitost tam přímo mluvit s těmi lidmi, s těmi uprchlíky, kteří přicházeli, o tom, jak ta cesta byla. A oni sami nám říkali, že to je obrovská mafie. A tohle je asi jeden z největších problémů, protože ten organizovaný zločin nám opravdu jde skrz všechny státy až sem. A za ten přechod se platí 6 až 10 tisíc euro, podle toho vlastně, jaký prostředky například využijou na to. A přechod přes těch, když jsme teďkon, minulý týden jsme se vrátili z Rakouska, kde jsme vlastně byli přímo v azylovém centru a bavili jsme se tam s těma žadatelema o azyl. A když jsme se zeptali, jak fungovala vlastně kontrola na těch vnějších hranicích, vlastně když překračovali do šengenského prostoru, tak nám řekli, ne, všechno bylo v pořádku, bez kontrol, žádný, krásně jsme prošli, jako nic se nám nestalo. A tohle je špatně. Samozřejmě ano, když se bavíme o mokré hranici, což je vlastně na tom moři, když tam máme ty ostrůvky a ostrovy, tak tam je to samozřejmě mnohem těžší ochránit. Ale my nechráníme ani tu vnější hranici, takže tohle je prostě špatně.
1: Vy jste, bylo to v médiích, byli to zkoumat té Itálii, jak popisujete. Proč v Itálii? Proč jste to nejeli zkoumat přímo tam, odkud ty lidi pocházejí?
0: Tak my jsme vlastně jeli do Itálie, chtěli jsme se dostat přímo na ten ostrov Lampedusa, který vlastně byl přímo teď v létě hodně zasažený tou nelegální migrací, když tam vlastně během 5 dnů přišlo téměř 12 tisíc uprchlíků, což samozřejmě byl obrovský nápor pro tak malý ostrov. Ale my jsme se dostali vlastně na Sicílii, přímo na ten ostrov vlastně jsme potom už nešli, protože ona tam byla vlastně vyhlášený krizový stav a úplně vlastně nás tam jakoby nepouštěli, takže jsme byli potom na Sicílii, byli jsme přímo vlastně u těch center detenčních vlastně, kde ty uprchlíci jsou v tom prvním záchytu. Takže tam jsme byli, tam jsme vlastně mluvili s těmi zřízenci, se sociálními pracovníky a bylo pro nás vlastně hrozně důležitý zjistit ten kořen toho, jak to vlastně se vnímá i v té Itálii, protože i Itálie sama vlastně se dostává do problému. Takže přímo tam na místě to bylo pro nás důležitý, aby jsme vlastně lícovali tu trasu, kterou jdou už přímo v té Evropské unii.
1: A jak to teda vnímají Italové?
0: Tak Italové to vnímají tak, že jsou v tom nechaní sami, že samozřejmě ta pomoc nepřichází. Dokonce nám tam popisovali, že ta situace se opakuje v roce 2011, tam přijeli z Evropské unie, slibovali jim, pomůžeme vám, zařídíme všechno na ty Lampeduse, aby prostě jste neměli takovou zátěž na sebe. Opakovalo se to v roce 2015 a opakuje se to teď zase. Zase se tam přijelo, zase se jim slibovalo, že se jim pomůže, ale de facto oni to vnímají sami tak, že se nic neděje.
1: Co ještě zajímavého vám říkali ti konkrétní uprchlíci?
0: A tohle to vlastně byla jedna z věcí, další asi zajímavý, když jsme se ptali, proč vlastně Evropa, nebo proč vlastně, co očekávají od toho se tady dostat do Evropy, tak nám de facto bylo řečeno, že tady očekávají určitou svobodu, ale že jsou hodně zklamaný z toho, když sem přijdou, tak jednak trvá to strašně dlouho, ty azylové řízení, to, co vlastně se jim slibuje, než sem jdou, tak vlastně nedostávají, protože najednou vlastně, když přijdou, tak zjišťují, že ty dávky, které dostávají, tak nejsou až tak vysoký, jak se jim slibuje vlastně před tou cestou do té Evropy.
1: Jak se jim slibuje? Co to je za termín?
0: to je hodně zajímavý, protože...
1: Se jim slibuje, to je jako s tím uhlím, ono se samo nenakope. Víte, jak to je?
0: Tak je to přesně právě přes ty převaděče, jak jsme mluvili o tom.
1: To slibují ti převaděči. Oni říkají, dostanete tam, jo.
0: Ono vlastně, představme si to, že ty převaděči fungují trošku jako taková cestovní kancelář. A tam v těch zemích vlastně není úplně těžký zjistit vlastně, kde ty převaděči jsou, dokonce je to na sociálních sítích, jsou tam i přímo reklamy už jako, že je převedou do té Evropy. A de facto vy oslovíte toho dotyčního. Často to bývají například rybáři, kteří pracují hodně často s lidma, mají ten kontakt. A ty vám dají na výběr. Chcete jet lodí, bude to stát tolik, chcete potom mít víc pěšky, bude to stát tolik, máte ještě dítě, tak tam je sleva na dítě, jako jo, takže opravdu to funguje téměř jako cestovní kancelář. Mm-hmm.
1: No a vy jste s nimi vedli nějakou dlouhou debatu s některými, tak kromě té svobody, oni očekávají co v té Evropě?
0: Tak očekávají i, že budou mít dobře placenou práci. To je asi jakoby jedna z těch důležitých věcí, takže ten nejdůležitější faktor je prostě ten ekonomický.
1: Takže oni chtějí pracovat? Nebo mají ten záměr?
0: Oni chtějí dobře vydělávat. A ta práce samozřejmě, oni když přichází, tak tady na, vlastně když jsem dělala tu integraci přímo, tak narážím na jeden problém. A to je vlastně, ta odbornost, v které oni například jsou vzdělaní v těch jejich vlastních vlastně, nebo původních zemích, tak pro nás de facto není použitelná na ten trh pracovní. Protože jsou to například často švadliny, což my v Evropě zase až tolik v takovém množství neužijeme. Jo? Nebo tkají třeba koberce hodně často, ale například že v Iránu tam je to práce, kde zaměstnávají hodně lidí v téhle oblasti, v Evropě to prostě už tolik není. Takže tam narážíme na tady ty problémy, že ta odbornost samozřejmě, s kterou oni přicházejí, my ji tady nevyužijeme. Mm-hmm. To znamená, že potom vlastně se dochází k takové rekvalifikaci, potřebujeme rekvalifikovat vlastně dál. Ta integrace vlastně probíhá učení jazyka a po dobu toho, co oni jsou vlastně v azylovém řízení, tak oni nesmí pracovat. Takže tam vlastně často čekají 4-5 let a v tu dobu vlastně oni nesmí pracovat.
1: No a vaše zkušenost té pracovnice, která tedy s těmi migranty pracuje, je jaká? Lidé, kteří třeba nemají žádné vzdělání, takový tam asi jsou také, tak ti jsou nějak uplatnitelní na tom trhu práce?
0: Tam je to hodně těžký, protože když máte člověka, který ve své vlastní řeči je analfabet a neumí psát ani ve své vlastní řeči, například třeba v arabštině, tak v tu chvíli je strašně těžký s ním pracovat. V tu chvíli je strašně těžký, aby se vlastně naučil ten jazyk. Konkrétně u nás to byla teda němčina. Takže ta práce s nima je opravdu v tomhle tom komplikovaná. Jsou to často lidi, kteří nenavštěvovali školy, jako třeba tady, že se navštěvují školy, střední škola, nebo základní škola všichni, že 9 let, pak střední škola. Tam kolikrát mají třeba jenom 3 roky ze školy, to znamená, že oni neumí se učit. Neví vůbec, co si s tím počít. Oni se vlastně nevyznají ani v těch formátech, třeba těch stránek, neví, kde začít, jak psát. A když vlastně píšou, tak de facto jenom obkreslují ty písmenka, kterými píšeme. Takže tam je to opravdu hodně, hodně složitý.
1: Na druhé straně stane se, že mezi uprchlíky zaregistrujete lékaře, inženýra, někoho s vysokoškolským titulem?
0: Měli jsme taky pár takovýchhle případů, ale jejich opoznání teda méně než těch ostatních. A samozřejmě, že měli jsme i zkušenosti pozitivní s tou integrací, kde se nám ty lidi integrovali, ale měli jsme třeba i hodně negativní zkušenost. Já osobně teda, kdy pro mého kolegu se to stalo vlastně osudným, ta práce s uprchlíkama, a v tom případě tam nám selhala ta integrační politika.
1: Co to znamená?
0: To znamená, že byl zavražděný ve své kanceláři a ten dotyčný vlastně spáchal dvojitou vraždu.
1: Jako uprchlík?
0: Byl to žadatel o azyl vlastně v době čekání na azylový řízení. A se dostal s mým kolegou do potyčky o práci, kdy chtěl vlastně jakoby si přivydělat něco a trošku se nepohodli tady v tom smyslu. No, a potom vlastně on přijel k němu do kanceláře a tam ho teda zabil. No, a to vlastně bylo taková věc, kdy opravdu ta politika, ta integrace tam selhala, no, u toho jedince.
1: Ti uprchlíci jsou z mnoha zemí. Dá se říct, že někteří konkrétní z nějaké země, že to s nima jednodušší, zas naopak z jiné země je to nejhorší, když tady mluvíme o těch negativních věcech?
0: Pokud se bavíme o té integraci, o tom vzdělávání, tak určitě tam ty rozdíly jsou. Například vlastně lidé, kteří přichází ze Sýrie, tak v Sýrii vlastně to vzdělání už je tam víc, vlastně mají větší přístup k tomu vzdělávání, než například ze zemí, jako je Afghánistán nebo Pakistán, kde samozřejmě dost často nemají odchozený vlastně žádný roky v těch školách.
1: No a lidsky dá se říct, že některá ta národnost je jako lépe uchopitelná lidsky, že si porozumíte, a jiní potom vraždí teda toho pracovníka?
0: Tak tady asi úplně se nedá říct, že by to bylo rozdělené přímo vlastně na tu národnost. Samozřejmě najdou se i dobří, i špatní vlastně ve všem, ale jak říkám, co se týká té integrace a tomu přizpůsobení se naší společnosti, tak tam určitě rozdíl je.
1: Jak často pracovník, který se nějak stará o ty uprchlíky, zažije agresivitu, nemyslím třeba až toho významu jako váš zesnulý, tedy zavražděný kolega, ale jakousi takovou tu běžnou agresivitu, že na vás někdo křičí, nebo vám tam dělá scény, nebo vám vyhrožuje?
0: Já když jsem byla v roce 2015 oslovená, protože jsem vlastně migrační sociologii vystudovala a byla jsem oslovená nevládní organizací, abych vlastně v době té krize šla dělat migračního sociologa, protože byla potřeba prostě obrovská spousta lidí tady v tom oboru, kteří v tom vlastně byli vzdělaní. Tak u toho pohovoru s tím mým potom budoucím šéfem, on mi podal takovou otázku a říká mi, co uděláte, když najednou k vám prostě někdo přijde a začne vám vyčítat, že prostě pokud ho teď hned nepředadíte někam jinam, takže se za sebe vraždí a bude to jenom vaše vina. A já jsem v tu chvíli, tak jsem na to odpověděla a v tu chvíli jsem si říkala, proč se mě ptá na takovýhle otázky u vstupního pohovoru, jako jo. A asi o rok později jsem to pochopila, protože jsem to sama zažila, takže ano, dělo se tady, ty věci se děly, bylo to vlastně od nějakých psychických nátlaků, tam to musíme brát, že opravdu ty lidi čekají třeba 3-4 roky, začíná tam samozřejmě takový ta nervozita, jestli dostanou azyl nebo nedostanou, oni sami ví, jestli jsou ekonomičtí migranti nebo ne, my to vlastně zjišťujeme, proto je tak dlouhá vlastně ta čekací doba, ty 3-4 roky, protože se zjišťuje, jestli opravdu je to ekonomický migrant, anebo jestli má nárok na to dostat vlastně a zažádat o ten azyl té Evropě. Což je vlastně, pokud je to válečný uprchlík nebo mu hrozí jakýkoliv jiný nebezpečí na životě v té jeho zemi. Samozřejmě u lidí, kteří věděli, že přichází z ekonomického hlediska, tak tam vstoupá taková ta nervozita toho, jestli opravdu budou moci zůstat, jestli dostanou ten nárok na ten azyl. Takže v tuhle tu chvíli ano, to stoupala i ta agresivita potom samozřejmě vůči nám, jako vůči těm, kteří vlastně byli s nima v tom každodenním kontaktu. A my jsme vlastně tam byli jak na straně toho, aby jsme vlastně jim pomáhali například s odvoláním azylových řízení a tak, tak jsme tam vlastně byli, protože jsme spolupracovali vlastně s policií právě proti té nelegální migraci. A vlastně i na těch deportech. Takže to nás stavilo do takové té role, že oni samozřejmě věděli, že my víme, pokud přijde vlastně deportace, že se o tom dozvíme. Takže to nás trošku stavilo.
1: Čím to je, že oni nestojí moc o pobyt v České republice?
0: A my jsme vlastně zrovna shodou okolností minulý týden to s nima probírali v tom Rakousku a ptali jsme se přímo, proč vlastně si třeba nevyberou Českou republiku, nevybrali. A oni nám řekli, no ta zrovna nebyla v nabídce. My jsme dostali nabídku Německo, Francie, Itálie nebo Rakousko.
1: Takže proč není Česká republika v nabídce? Je tady něco špatně? Nebo mohou za to ty nízké sociální dávky v porovnání s Německem třeba?
0: Tak určitě sociální systém a dávky vlastně hrajou určitou nějakou roli, proč se ti uprchlíci vlastně dostávají do těchto z těch míst. Ale asi bych řekla, že takovým tím největším stěžením bodem je vlastně to, že například třeba v tom Německu, v té Francii, oni už tam mají ty komunity vytvořené. Takže oni vlastně jdou, kde mají vlastně svoje příbuzní. Pokud vidíme Francii, tak tam je opravdu velká komunita už například Syřanů. A to je ten náš problém, proč se nám tam nedaří potom ta integrace.
1: Vy se budete ucházet tedy o ten post v Evropském parlamentu jako lídrině kandidátky přísahy. Je to agenda, ti uprchlíci, která pro vás bude nejdůležitější tam?
0: Tak já si myslím, že pokud se podíváme na ten vývoj, co se teď v posledních pár měsících a týdnech děje vůbec napříč Evropou, tak si myslím, že je důležitý, aby tohle to bylo jedno z důležitých témat.
1: Jsem rád, že jste přišla.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Naschledanou. Naším hostem byla Nikola Bartuš.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Jsem si, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádnej hlupák, jo? Věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksever?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať to je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivo osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky. Krásně.
2: Tady to opravdu
1: opravdě. Pane holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ironii. Ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no, to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknu. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do mekáče šup, ne?
1: Do mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělého syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere?
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo?
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Kriste, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může
1: prostě
2: podlehat narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Že jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi?
2: No. No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativu nějaký?
1: On podléhá narativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já no. se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No, no. A když jde do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaký v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, ksevere. Co když vám pak někdo předhodí, počkejte. Tu se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
2: já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti kilíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak Renata Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval,
2: jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. Ono i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem dočetl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam v bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No, no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Hejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Já už jedu, jako jo. A já jsem říkal, nevazmožná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No a co
1: vy? A je vůbec nevědí, že je svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: a tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajaj,
1: hleděli a navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne?
1: Cokoliv,
2: jste boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, ten někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale toto nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když se někoho
2: střílejí.
1: Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to
2: říkám,
1: mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Hm?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem mi životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italské.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví.
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky, kdo nás osvobodil, a tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz, já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej, správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
2: Popravili,
1: se...
2: no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Mulánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No,
1: tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: On jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám?
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál z pistolí a Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho
2: dobočku? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co?
1: Tak,
2: u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: Český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No oboj je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Sabre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal k Severe.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku, no ne, nebudem zlehčovat ty, to by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narozky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, když to... nějaká cházka jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Sarem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv české.
2: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. No. No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčí hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svého šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku.
1: I spojovatelku. Co?
2: No, víte, co je pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni
2: víme. No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo, bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenavezeme do toho Stonikovu nebo někoho takového, ať tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čejte, kde oni to mají? Jde na malý straně, ne? Nebo...
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Je to jo, no. Ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novinář.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkry to.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne?
1: No.
2: Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní... Tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktore. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste tak

0: Jako na závěr poselství, myslíte, sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Jako... Jestli nechcete pro nás projev osvobození? Vy jste mohl.
0: No, já vím, já mám projev na rtech osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
0: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
0: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat volej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
0: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
0: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
0: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
0: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
0: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
0: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno. Vždycky. A mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
0: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane holče, Vilzonka, naše další...
0: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
0: Zavé, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
0: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny?
0: Jasně.
1: Všechny, ne? A koho zapisujeme? No.
0: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
0: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
0: 25.
1: No.
0: Za přepisování historie, Sever.
1: Tak
0: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
0: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo? Aby bylo jasný, že profesorka.
0: Profesorka blbosti.
1: Pane holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
0: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
0: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
0: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
0: Ukrajinka to byla?
1: Ukrajinka.
0: Ježiš, to zase.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
0: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
0: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký
0: tak,
1: příjmení.
0: Tak
1: ale
0: tak
1: to...
0: pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
0: to ne.
1: Za?
0: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
1: Co by říkala, ta chodí kanálama.
0: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
0: to. Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
0: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A
1: ještě tohle, no je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
0: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste

0: udělat schválně, až to bude jednou Foltyn vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holčíku.
1: Že máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer, respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já nevím, já teď měli to Honzi. Tady vidí, no.
0: Bývalý
1: generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá radost. Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
1: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá. Ten tam umře, to víme, ne?
0: A já si ani myslím, že já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovou, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem, pane Holč. Naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podíval. No.
1: Chceme být váma, chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
0: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Ksafre, jdeme.
0: Já tam nemůžu, já mám hlad. Hmm. Já mám hlad a mám bohužel.
1: Co tam bude občerstveníčko?
0: To nebude chlebíčko vášho.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, ale já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, z té České televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační.
1: Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, kde jsme příbor, on jí chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevím, vidíte.
0: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň. Tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je svůj seniori.
1: To už je pro ČT3, ne?
0: To už je, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
1: Vy taky.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Discover.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

Rozbitá váza se dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou dostaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. Herbáři usušené, lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

setkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek, budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti stačí,

naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece jen. Od těch do párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou, jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického, lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
3: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
2: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
3: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
2: Mhm. Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
3: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
2: Není.
3: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
2: Určitě.
3: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
2: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
3: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
2: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
3: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
2: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
3: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
3: No, prosím.
2: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
3: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než v těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
2: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
3: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
2: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
3: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
2: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
3: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
2: Určitě.
3: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost možností této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. Já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
2: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
3: Jednoznačně.
2: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
3: Ano.
2: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
3: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
2: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
3: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
2: A vy?
3: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
2: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
3: V této chvíli ano.
2: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
3: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že na to je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
2: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
3: Děkuji.
2: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
3: Mírem.
2: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
3: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
2: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
3: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
2: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
3: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
2: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
3: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
2: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto?
3: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
2: což
3: do Londýna.
2: Se neděje zatím.
3: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
2: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli
3: ano,
2: se nemýlím.
3: Část jednoho videa.
2: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Robert Vlášek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Robert Vlášek je místopředseda Svobodných.
1: Je to tak.
0: A také analytik finančních trhů, financí, ekonomický. A tak můžeme říct, že v minulé profesi jste byl též detektivem, který bojoval s ekonomickou kriminalitou.
1: Nejenom to, ale spíše přesný terminus technicus, což jsem byl vyšetřovatel policie České republiky.
0: Vyšetřovatel. Tak pojďme teď na ta stanoviska Svobodných, protože ono se to nezdá, ale blíží se ty eurovolby. A možná teď diváci a možná voliči čekají, co si o jednotlivých věcech myslíte. Tak pane Vlášku, pojďme začít tím, že nás teď míjí ten den daňové svobody.
1: O tom ano, se mluví. Ano.
0: Je to vůbec důležité o tom mluvit?
1: No já myslím, že určitě z ekonomického hlediska den daňové svobody je poměrně zásadní, protože máme ho 13.6., to je relativně dlouhá doba, že? Myslím 163 dnů.
0: Tedy před dvěma dny?
1: Před dvěma dny.
0: Natáčíme 15.
1: Přesně tak, pracujeme jenom na stát, takže teď můžeme slavit vlastně dva dny už, že už pracujeme na sebe, takže já myslím, že 163 dnů pracovat jenom na stát, na daně je poměrně dlouhá doba. Tam je zajímavé se podívat, jaký třeba byl vývoj v čase, když se podíváme zpátky, tak za první republiky, kterou asi řada lidí tady vnímá jako období prosperity Československa a tak dále, českých zemí, tak tam byl den daňové svobody 12. února například, takže to je významný posun. Já vždycky říkám, že za první republiky v roce 1929...
0: 12. února?
1: 12. února, přesně tak. Měli jsme větší stát, lidnatější stát, územně větší teda, lidnatější víc obyvatel, větší armádu. Byli jsme schopni mobilizovat ze dne na den 1 250 000 vojáků. V té době jsme ji intenzivně budovali a přesto jsme měli den daňové svobody 12. února.
0: Tedy o čem to svědčí, že se to takto posouvá v čase, to tak jako tušíme, dostaneme se k tomu, ale řekněte, jak to bude za rok, za dva, protože nás čekají ty ozdravné balíčky, čeká nás zvyšování daní, tak vy jako analytik umíte to odhadnout?
1: No, já bych to odhadnout uměl, kdyby vláda komunikovala tak nějak srozumitelněji. Bohužel my nevíme přesně, jak ten daňový balíček bude vypadat. My sice jsme viděli nějaký návrh toho daňového balíčku, ministr Stanjura ho představil a byl velmi pevný v těch pozicích a říkal, že jako tam se nezmění nic ani o milimetr, ale velmi brzo záhy začal říkat, že možná všechno nedomysleli, takže my vlastně nevíme, jaké to finále bude. Takže kdybychom se podívali na ten návrh, který my jsme viděli, na těch úspor, řekněme, v roce 2024, oni říkají 93 miliard, já jsem se na to díval, domnívám se, že to není reálné, protože ten daňový balíček je postaven ze dvou třetin na zvyšování daní a víme, že funguje nějaká Lafferova křivka v ekonomice, která nám říká, že od určitého objemu prostě těch daní už prostě ten výběr je naopak nižší než vyšší. Takže a potom plánují na rok 2025 nějakou úsporu 53 miliard, což mimochodem považuji za dost jako absurdní ve chvíli, kdy máme schodky ve výši stovek miliard korun. Ale když se ptáte, jaký by to mělo dopad na ten den daňové svobody, tak určitě se posune. To je jednoznačné, posune se řádově o dny zase dál. Přesně na tom nepovím.
0: Říkáte řádově o dny, ale odhadnout to nejde. To znamená třeba jeden den, 14 dnů, to může být takto?
1: Troufnu bych se říct, že to bude nějakých třeba 3-4 dny by to mohly být úplně v pohodě.
0: Ještě k těm podrobnostem těch ozdravných balíčků, což jsou ty jednotlivé teda položky, které ale ještě nepřicházejí v účinnost, protože ano. Zatím to neprošlo.
1: To ještě zatím to neprošlo.
0: Na tom se také může ta koalice seknout.
1: Ano.
0: To všechno je možné. Nicméně, vidíte tam něco, co je naší zemi opravdu prospěšné? Něco, co byste podepsal? A nejenom vy, ale třeba i Svobodní.
1: Tak Svobodní určitě obecně podepisují snižování daní, snižování jakoby přerozdělování, případně o snižování daní tady hovořit nemůžeme. Tady nic takového nevidíme, naopak vidíme zvyšování daní. Pokud přece jenom něco bychom tam hledali, tak nějaké škrty na dotacích, řekněme, by mohly být pozitivní, které tam se objevují. Nicméně, pokud se podíváme na ten balíček jako na celek, tak já ho musím jako odmítat právě z toho důvodu, že tam jde o zvyšování daní, že je vlastně nesystémový, že i ty případné úspory, které se tam řeší, jsou nesystémové, že někdo prostě vytáhne, že by bylo skvělé mít nulovou daň na tiché víno a vyhandluje to třeba za nulovou daň za knihy, tak to považuji za naprosto nesystémovou věc. To znamená, ten balíček jako celek já považuji za nedostatečný, nesystémový.

0: Samozřejmě.
1: Ta vás živila roky.
0: Obráceně. Ale vlastně, když tohleto říkáte, určitě takovéhle nesystémové věci vždycky probouzí jakoby podezření na něco nekalého, že zatím může být, já žádné důkazy pro to nemám, ale jako ten vyšetřovatel bych se určitě tím zabýval, kdybych to měl na stole, jestli tam náhodou nejsou nějaké jiné zájmy, třeba i korupční.
1: Kdyby to záleželo na Svobodných, třeba ty výše toho DPH a už vůbec ty jednotlivé vlastně ty body, nebo jak to říct, ty kategorie, jsou tři teď, že? Víte. Tak jak vy byste to určili?
0: No, my bychom na to šli celkově úplně jinak. V zásadě totiž řešení toho problému není ve zvyšování daní, není na příjmové stránce toho rozpočtu, protože když se podíváte...
1: A DPHčko by bylo?
0: DPHčko by bylo, ale když se podíváte na ten státní rozpočet jako celek, vlastně, co se tam jako odehrává, tak na té příjmové stránce my problém žádný nemáme. Nám rostou příjmy státního rozpočtu o 11% kvartálně, ale rostou nám extrémně víc výdaje, ty nám rostou o 27 nebo 28%. Takže my máme velký problém na té výdajové stránce. A paradoxně řešením toho problému není zvyšování daní, ale snižování daní. Protože když ty daně snížíte, tak efektivně té ekonomice pomůžete, ona samozřejmě dojde k nějaké konjunktuře a zároveň více vyberete. Takže určitě já bych se zaměřoval na snižování daní, no, my bychom jako Svobodní zaměřovali na snižování daní a snižování výdajů. To znamená určitě v tuto chvíli, v této situaci, v které my jsme, protože tu je třeba si popsat. My máme deficit státního rozpočtu za 5 měsíců 274,1 miliardy korun. To znamená, jsme si vyčerpali 90% plánovaného deficitu, který byl 295. To znamená, v tuto chvíli určitě by měly přijít na řadu plošné škrty 15-20%, které by ten problém řešily aktuálně. A v tom budoucím období, když vyřešíme ten aktuální problém, zabývat systémově celým tím státním rozpočtem, protože když se na něj podíváme, tak my tam vidíme, že v té výdajové sféře 73% jsou mandatorní výdaje, ku příkladu, což je extrémní jakoby objem, malý prostor na potom práci s tím státním rozpočtem. Takže určitě plošné škrty.
1: Dobře, s mandatorními, tedy povinnými, abych to výdají, nic neuděláme. Ani vy, ani současná vláda. To prostě je.
0: Ale... No, jestli můžu trošku polemizovat, viděli jsme, že s mandatorními výdaji vláda uměla něco udělat, uměla snížit reálný růst penzí například.
1: Dobře, tak ale určitě ne tak, aby to změnilo ten trend. Ale to, co říkáte, ten termín plošné škrtání, co to je, prosím vás, plošné škrtání? O tom každý mluví, nebo mnozí z ekonomů mluví, ale neříkají, co to teda je. To znamená jako až po Vladivostok, nebo...
0: Ano, ten plošný škrt znamená, že prostě všechny ty rezorty si škrtnou nějaké procenta, na které se ta vláda dohodne a nebude se řešit, jestli někdo více, někdo méně a nebudou se řešit jednotlivé položky.
1: Jako protože, po rezortech.
0: No, po rezortech v zásadě.
1: Takže vy byste byli ochotní, kdybyste byli u vlády Svobodní, říct všem ministrům, každý z vás škrtne o 20%.
0: Já myslím, že to je nevyhnutelné.
1: Dobře, a co bude dělat takové ministerstvo vnitra? Co bude dělat ministerstvo práce, sociálních věcí a třeba ministerstvo obrany? Kde vezme na F-35, pane Vlášku?
0: No, to je zajímavé téma. To je velmi zajímavé téma.
1: No,
0: já si na to mám názor poměrně silný, protože dobrý hospodář v době, kdy má deficity ve stovkách miliard korun, které tady vidíme od roku 2020, by možná některé nákupy měl odložit, anebo je nerealizovat. To znamená, pokud v této situaci my kupujeme F-35 za 100 miliard korun, což jsou náklady na nákup, ale ještě je potřeba dodat, že tam jsou nějaké náklady na provoz, servis, úpravu infrastruktury, kterou na ně nemáme, tak my potom spočítáme, že za nějaký 20 let provozu zaplatíme stovky miliard dalších korun, možná bilion, za tyhle ty náklady, kdy letová hodina F-35 stojí milion korun. To nevím, jestli diváci vědí, to několika násobek.
1: To víme, pane Vlášku.
0: No, ale to nejsou jenom F-35. Máme tady ještě obrněné vozidla za 60 miliard. A takže v této situaci já se domnívám, jenom to zopakuju, že dobrý hospodář by možná to měl odložit, ten nákup, anebo ušetřit, aby se ho mohl dovolit.
1: V okamžiku, kdy se, promiňte, v uvozovkách zahumny válčí, je chyba nakupovat vojenskou techniku?
0: Je chyba nakupovat vojenskou techniku v daném situaci, v jaké se nacházíme ekonomicky.
1: No dobře, ale my často slyšíme, podívejte, co říkal pan Řehka, že také ta válka může nabobtnat a říkal, že my budeme na forhontě, jak se říká hezky česky, první na řadě, tak třeba budeme rádi, že máme ty F-35 nakonec.
0: No já myslím, že máme Gripeny a Gripeny typicky obranný stroj. protože mojí teda specializací, kromě toho, co jsem tady zmínil, já jsem působil dlouhodobě v armádě, takže mám nějaký přesah bezpečnostní, tak troufnu si říct, že ten Gripen se

0: hodí pro obrané účely daleko lépe než 35, která je spíše útočným strojem. A jestliže máme Gripen, který se lépe hodí na obrané účely s daleko nižšími náklady na provoz a nemusíme měnit žádnou infrastrukturu, tak se domnívám, že je zbytečné kupovat něco jiného.
1: Co zatím čtete? Proč tomu tedy tak je?
0: No, to se dostáváme do oblasti trošku spekulací samozřejmě. Může tam být něco, no, vy jste tady zmínil, nějaké lobbystické jako snahy třeba
1: to
0: prosadit.
1: Nevíme.
0: To nevíme, ale víme, že to nemůžeme.
1: Tomu, že ministryně Černochová je velmi čestná žena, tak...
0: Taky z toho nebudeme podezřívat?
1: Taky z toho nebudeme podezírat, protože nemáme žádný. Ale vy jste přeskočil, pane Vlášku, důležitou věc. Já jsem se ptal třeba na vnitro. Umíte si představit, že hasičům, že policistům a všem těm složkám řeknete tak děvčata, chlapci, hasičové hasičky i nebinární hasiči, my vám setneme 20% z rozpočtu?
0: No, je to tak, státu se nedaří. Dostal se do nějaké situace, která se nastartovala v tom roce 2020 s těmi obrovskými schodky těch veřejných financí, které tam jako vidíme státního rozpočtu. A v takové situaci se prostě šetřit musí. Na tom rezortu jako takovém potom ale je, jak ty škrty vlastně v praxi uvede. To znamená, určitě by bylo vhodné, aby ten rezort škrtal na nějakých nevýkonných pozicích, administrativních, které nemají co společného s tím výkonem a neohrožovalo by to nějakým způsobem provoz toho rezortu. A tam si myslím, že máme obrovské rezervy. A když se podívám na bobtnání státní administrativy obecně, tak vidíme, že od roku 2016 nám přibylo 53 tisíc nebo 56 tisíc úředníků. Jako. V době digitalizace a efektivnější tedy jako digitální správy by to možná bylo zbytečné.
1: To je jiná kapitola. Takže vy vlastně potvrzujete a říkáte škrtat plošně, hlava nehlava, státu se nedaří. Tak to vlastně
0: je to tak. Je to tak, říkám to tak, ale dodal bych tomu, že hlava nehlava úplně nemyslím, protože ten rezort by si opravdu měl vnitřně efektivně jako rozhodnout, co škrtat chce, co by ho ohrožovalo, co nikoli.
1: Pane místopředsedo, jaký je vztah Svobodných k takzvaným emisním povolenkám a vlastně i k celému Green Dealu? Je to dobrá věc, nebo je to špatná věc, nebo jaká je to věc?
0: No tak Svobodní mají na Green Deal poměrně silný názor. Myslím si, že tak, jak je prováděna tato zelená agenda, bych řekl možná až jako náboženství v dnešní době, tak je to ekonomická sebevražda pro Evropu. To znamená, z hlediska toho, jestli je to dobrá nebo špatná věc, tak jak je to prováděno, to dobré určitě není. Když se podíváme, co způsobují emisní povolenky, se tady zmiňoval válečný konflikt na Ukrajině, který probíhá, což je velmi nešťastná, samozřejmě událost, tragická, ale řadou politiků a některých mainstreamových ekonomů bývá spojována vlastně růst cen energií s tou válkou, což já bych rád se proti tomu vymezil, protože za růstem energií samozřejmě primárně stojí Green Deal a stojí emisní povolenky. Ty nastartovaly růst těch energií dávno před válkou a to, že válka to jenom zhoršuje, to je samozřejmě fakt, to je neoddiskutovatelné. To znamená, my jako Svobodní určitě bychom emisní povolenky minimálně omezili, nejraději zrušili, protože emisní povolenky dělají vlastně z bydlení, ale z mobility, z podnikání vlastně luxusní zboží, což považuji za dost jako nepřijatelné.
1: Dobře, ale vy, Svobodní, si budete znovu říkat o hlasy voličů.
0: Ano.
1: Předpokládám, že ve všech těch třech volbách, které nás čekají, to znamená ano. Evropské, krajské i sněmovní. A teď mi řekněte, snad připustíte, že tu planetu někdo zachránit musí. Jestli to bude ten pan Trautenberg, nebo jak se jmenuje, ten Timmermans, nebo paní slečna Greta, nebo náš Petr Fiala, to už je celkem jedno, ale někdo z těchto lidí konajících dobro to udělat musí, protože jak by to nakonec dopadlo? Co ty?
0: Myslíte zachránit třečím tu planetu teď?
1: No já nevím.
0: To jsme
1: dva. Někde napadlo předčím?
0: Předčím máme zachraňovat, no, to je velká jako otázka.
1: Mně stačí, že se zachraňuje, víte? No ne, tak víme oba předčím. Tak před dopady civilizace. To jsou ta auta,
0: no.
1: Že to je CO2, aha. To jsou ta sekací stébla.
0: Já nejsem specialista na klimatologii, řekněme, nicméně nedávno jsem měl velmi zajímavý rozhovor s jedním pánem, který vyučuje na vinařské vysoké škole, starý pan vinař, profesor. A já jsem se ho ptal, jak on vnímá vlastně tu klimatickou změnu, jak jako co tomu říká. On říká, že to je skvělý, že vlastně se zvyšuje ta teplota, že jako na Moravě se pěstuje lepší červené víno, jestli mu to jako líbí. Ale pak jsme se bavili vážně, on říká, podívejte, ve 14. století jsme pěstovali víno v Podkrkonoší a na Šumavě, tak asi tolik tomu CO2. No. Takže to je téma, je to otázka, jestli to, co my tady děláme, vůbec může něčemu pomoci, nebo zda tady poměrně nesmyslně a ekonomicky nákladně tvoříme něco, co nemá vůbec žádný vliv na ty planetární cykly, které probíhají.
1: Emisní povolenky nechat nebo zrušit?
0: Zrušit, jednoznačně.
1: Z čeho potom se to bude všechno financovat?
0: Co?
1: No třeba ta záchrana planety.
0: No možná jsme tu planetu měli zachraňovat jinak.
1: A jak?
0: Třeba tím, že se budeme starat o krajinu, o zeleň, o udržitelnost vody tady a tak dále, a že nebudeme řešit něco, co možná jako opravdu s tím nesouvisí. No. Je to na daleko širší diskuzi, která neprobíhá, já bych řekl, protože nejsem ten odborník, nechci tady o tom jako hovořit nějak jako fundovaně, ale myslím si, že by to stalo za velkou diskuzi, protože existují studie, které říkají, že možná je to celé úplně jinak, že s tím, že to CO2 na to nemá vliv žádný, že to tady, že se děje něco jiného úplně, takže možná začít nějakou relevantní vědeckou diskuzí celospolečenskou, která vytvoří nějaký závěr a pak můžeme zachraňovat, ale tady se zdá, že je prosazován jedna názorová jakoby strana bez ohledu na jakoby tu účelnost a ekonomické dopady.
1: Proč? Co zatím je?
0: No, zase nemáme žádné důkazy, ale můžeme si třeba myslet, že by zatím mohlo být nějaký lobbying, třeba ekonomický, nějakých výrobců, třeba elektromobilů nebo něčeho jiného. Nevím.
1: Lobbying těch výrobců, kteří vyrábějí ta elektrická auta, myslíte?
0: No, proč ne?
1: No, ti dobře vědí, že je to stejný průšvih jako ta spalovací auta.
0: No, ale je to biznis.
1: Mají výfuky v těch, prosím, v těch teplárnách, nebo co to je?
0: Elektrárny. No, když jste zmínil tohle téma, tam já považuji za pozoruhodné jinou věc, že vlastně největším výrobcem elektromobilů na světě a komponentů pro elektromobily je Čína, takže my vlastně pravděpodobně tím Green Dealem možná chceme podpořit tu Čínu asi.
1: Vítrvané z Číny, myslíte?
0: Já nevím.
1: Má Čína lobbysty taky?
0: Řekl bych, že Čína má určitě lobbysty, ale skutečně na to bych se zaměřil. Je to zarážející věc, jestliže my tady si ničíme svůj tradiční průmysl, který nás tady živí a vytvořil nám velké konkurenční výhody a tvoříme něco, co jako, čeho tady vyrábíme jenom zlomek a co teda pomáhá někomu, kdo je v tom naprosto dominantní, tak to nepovažuji za úplně jako správnou ekonomickou politiku. No.
1: Je to problém číslo jedna dneška, ta zelená politika?
0: No je to problém číslo jedna z hlediska ekonomiky a konkurenceschopnosti Evropy. To určitě, protože my si vlastně střílíme do obou noh, a ještě si u toho tleskáme. A já myslím, že kolegové v Číně říkají soudruzi jen tak dál, no. Jako dělejte to dál, protože nám to dost pomáhá.
1: Kdybych se díval v médiích, co je také téma číslo jedna nebo dvě, tak já to vidím každou chvíli, manželství pro všechny. Mnozí občané si mohou právě myslet, že to je takové pseudotéma, abychom možná tady na ty všechny emisní povolenky a Bůh ví co všechno, o čem jsme mluvili, teď zapomněli, ale jaký je postoj svobodných k manželství pro všechny?
0: No, postoj svobodných je velmi podobný tomu, co jste zmínil, to znamená, to považujeme za zástupný problém zcela, nic, žádné aktuální téma, to vlastně není téma, se z toho dělá. Ten důvod, proč se z toho dělá, pardon, může být ten, který vy jste zmínil, nebo také, že někomu klesají volební preference, pan Rakušan s paní Pekarovou potřebují nutně nějaké téma, možná by si měli vybrat nějaký lepší, ale dobře, když se podíváme na manželství pro všechny a stanovisko svobodných je velmi jako jednoduché. My si myslíme, že manželství pro všechny tady už dávno je, to znamená dávat a ženit se může každý, jenom si musí najít osobu opačného pohlaví, tak to je to definováno, protože když se podíváme...
1: No ale nejste manžel a manželka v tu chvíli.
0: Manžel a manželka jsme.
1: No ne, tak když si vezmete, já nevím teď koho, kdybyste si vzal vašeho pana předsedu Vondráčka, tak nejste manžele.
0: Zajímavá představa. A to říkáte správně. A to říkáte dobře, protože když se podíváme na slovo manželství, co vlastně znamená, to z nějaké staroslovanštiny, znamená vztah muže a ženy. To je základ slovní toho slova. To znamená, pokud já bych si měl brát našeho předsedu, což teda neplánuju, je to zajímavá představa. Ale kdyby,
1: to byl příklad, promiňte, já to... Vím, že o některých věcech se nežertuje.
0: Tak samozřejmě potom by to bylo nějaké mužství, ne? Nebo kdyby se žena brala ženu, tak je to ženženství, to bychom mohli zavést, ale rozhodně bychom neměli do toho tahat to manželství jako takové, které je osvědčeno tisíciletým jako
1: dobře,
0: tisíciletou historií.
1: Vy říkáte takto jako správný jazykospitec, ale ano. Není to pane místopředsedo, úplně jedno? Jak se tomu říká?
0: Já myslím, že ne.
1: A tomu každý říká, jak chce?
0: Ať se tomu říká každý, jak chce v tom soužití. S tím souhlasím, ale zákonem bych to nenařizoval, nelámal bych to na sílu, protože skutečně, když se podíváme i do občanského zákoníku, tak manželství je definováno jako jeho hlavní účel založit rodinu a vychovávat děti, a to při vší úctě dva muži nebo dvě ženy ty děti nepočnou, to jako vlastně nejde.
1: A vychovávat je mohou?
0: Vychovávat je mohou, ale proto nepotřebují institut manželství právě. A pokud má někdo potřebu, jakoby, nebo pokud někdo cítí, nebo má pocit, že by v některých oblastech byly jeho práva potřeba posílit, za to určitě jako svobodní jsme, to znamená v nějakém matričním právu, dědickém, zdravotním a tak dále, tam ať se ta pozice vylepší, pokud je to potřeba, ale zase to manželství bych zachoval jako institut tak, jak je, tam ten by měl mít jakoby výjimku z tohoto.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Moc děkuju.
1: Naším hostem byl Robert Vlášek.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám Rádio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišovo, babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: My, to jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A je no, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako... Člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako smutečný? Babišovi.
2: No, jako, že to je vohavný. Jako
1: že místo pozůstalý a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, vy napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si...
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoč.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mhm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No? No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam si pro nějakou dotaci.
1: Říkají to v tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksaver.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor. To je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, myslím, se jmenují jako Michaely, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, jenom ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Redl.
2: Jo. No jo, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do dostanu?
2: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
2: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty.
2: Ne?
1: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No a budou v opozici. No, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten je hustý. To je lhář, Ksabre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam no, tak pozor, to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře, jiný. Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No ježišmarja, jasně.
1: No. A z které ony strany?
2: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
2: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář. Ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. Bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já, protože... Jo. No, nesuďte, pane Holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě, se... ano, ale víte, kdo Ksaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopsal čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte... Nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to lže, tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo,
2: člověk. Kdybych chtěl. Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem... Na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vím, pane Holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Ksavre, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě. No. Dost velký, pane Holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No tak já... Víte, kam jiřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo
2: to
1: někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, že za ministra Grosse.
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. Mm. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým Kryt? No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová asi, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. A řekl, že je svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknul ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
2: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
2: dobře, tak to tak
1: nemůžu říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vidím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespojím. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Víš, já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
2: No něco, to je jedno, takový já vím úplně, vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád, říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel.
2: Mm-hmm.
1: A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost.
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem.
2: No,
1: pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
2: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost.
2: Nemáte
1: a vy chcete pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to musím napít, to je nervák s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A jo.
1: Pane Holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra
2: to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni...
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
1: kdykoliv
2: když to začnu udělali.
1: Šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
2: chtějí
1: této zemi.
2: Sloužit, jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelských verš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on to má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Rajchl.
2: To říká i Babiš. A oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: On je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
1: Jo, protože on je to ještě mimo zákon.
2: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády.
1: No, Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jakou vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: On je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje...
1: Okay.
2: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prý ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník@ vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybavíte se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Symbol... Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
2: Jo.
1: Na průdku,
2: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralej na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemuselo dělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No tak... Zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem to někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
2: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Máte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo. A sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Jejich samé spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporují nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak Severe, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
2: A, no jasně, tak jo, tak poslouchejte.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Navítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
2: byla vaše premiérka, Xavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsi mi na fotografiích. Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksevere, ten Milda.
1: No?
2: Dagmar Kadlecová. Pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale
1: no asi byla tady, nebo byl?
2: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Xavere.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavere. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče, no. Do knihy Říchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o dozíku.
2: Je to geniální a já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás

0: podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
1: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
0: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je... To je... Já zase...
1: Tam je ten Tišnov, Ksavre.
0: Ale pane, o čo zavíjí vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
1: Počkej, je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád?
1: Hm?
0: Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: On má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, Holče, tak... Ne, o některých věcech bych pomlčel.
1: Má
0: ne, u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
1: Komunista. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkují ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale... Pane Holče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý. Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
1: All the time. Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal a myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, prezidenti spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvovány ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktor, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
2: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví zdraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit přeletu nad naším územím.
2: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
2: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. Musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být plný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici. Jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kódovaným telefonem nebo přes nějaký kódovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý země kouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo, takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že je hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, to jich nedělá konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo, ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošleme Dalaj Lámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni Ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko se šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silnej lék a tak dále. Já to nechci řešit. Ale jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mi ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalejto prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udrželi provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v objížděm republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A on, ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripety, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident, který by jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
3: Hraje vám.
4: Oh, my music.
3: Radio Xaver.

0: něco přihodilo, nebo to bude mít nějaký důvod? Netušíte?
1: No, je to skvělá otázka a mě vlastně teďka, když jsem si ji od vás poslechl, napadlo, že jsem se ho na to nikdy nezeptal, což asi napravím. Ale nevím, já si úplně nemyslím, že se tam muselo něco zásadního stát. Dlouhá léta tady platí, že a je známo, že Miloš Zeman obecně nemá rád novináře, ale zároveň, že novináři nemají rádi Miloše Zemana a podle toho taky mnohdy vypadají potom jejich výstupy v oněch médiích, v novinách a v televizi.
0: No, promiňte, já jenom taková drobnost k tomu, jak jste to řekl, tak mě to běží hlavou. No, oni mu pomohli, novináři, aby se dvakrát za sebou, ne jednou, ale dvakrát za sebou stal veřejně zvoleným prezidentem. Tak...
1: No, to je naprostá pravda. Člověka až mnohdy napadá, jestli, že by tam až mohla být skoro nějaká skrytá dohoda a konspirace. Samozřejmě teď se pokouším z toho lacině si dělat srandu. Jo? Ne, to v žádném případě. Je to přesně tak, jak jste řekl. A Miloš Zeman je specifická osobnost, takový úkaz, bych řekl, na naší politické scéně, který k těm vítězstvím nikdy nepotřeboval nějaké zástupy PR agentur, poradců, marketingových poradců v tom, jak má mluvit, jak se má oblékat. On si vždycky na tu svoji výhru vystačil sám, si myslím. Samozřejmě s vydatnou pomocí těch novinářů, kteří si ale mysleli, že mu škodí a oni mu ve skutečnosti pomohli.
0: No a připustíte, vy jste to hodně sledovali, já o tom zdaleka nevím tolik, co vy. Připustíte, že k těm výhrám mu výrazně pomohli i protikandidáti?
1: Připustím, ono to tak zpravidla bývá vždycky, protože ta výhra... A vždycky u každého konkrétního případu se můžeme bavit a rozebírat, jestli mělo větší vliv ten znalosti, praxe toho kandidáta nebo prostě jeho vystupování v kampani, anebo jak velký vliv měl naopak ta neschopnost jeho protikandidátu nebo chyby protikandidátu. Když si vzpomeneme na tu první prezidentskou volbu přímo v roce 2013 a duel s Karlem Schwarzenbergem, o kterém rozhodně nešlo říct, že by byl politik amatér, to v žádném případě. Karel Schwarzenberg byl velká osobnost, byť a zcela logicky s ním víc než půlka národa nesouhlasila, to je úplně normální, tak ale Miloši Zemanovi velice pomohla chyba Karla Schwarzenberga, nebo otázka, jestli on to vnímal jako chybu. A to bylo to prohlášení na adresu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše o tom, že v dnešní době by za odsun sudeckých Němců skončil u Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. Miloš Zeman se toho tehdy velmi pochopitelně chytil, opakoval to při všech možných příležitostech a zcela jistě mu to nějaké procento navíc přineslo.
0: No a v druhém případě?
1: V druhém případě?
0: To byl jistě pan Drahoš?
1: No já se právě přiznám, že jsem teďka na sekundu zaváhal, jak se ten protikandidát jmenoval.
0: Ano, to byl... Ano, pan myslím, že to byl.
1: Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd. Víte, pan Drahoš nebyl politik a z toho důvodu se dopouštěl spousty chyb v té kampani, protože prostě to nedokázal odhadnout na rozdíl od Karla Schwarzenberga předtím. A já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč prohrál, protože nebyl politik a měl proti sobě ostříleného, zkušeného politického matadora, který měl za sebou celou řadu výher, ať už v prezidentských nebo sněmovních volbách, nebo i tom, jak se v 90. letech stal předsedou sociální demokracie. Takže já řekl bych, že u Jiřího Drahoše to byla spíš taková kombinace politické neznalosti, z toho plynoucí možná neschopnosti, z toho plynoucích i dobře mířených rad od jeho širokého týmu, kdy každý mohl říkat něco jiného, teď on se v tom ztrácel.
0: Pane panenko, řekněte mi, akademicky jako člověk, který je znalý věci, kdyby teoreticky došlo na souboj Miloš Zeman a Petr Pavel. Máte, když už víme počty a výsledky, myslíte si, že by měl Miloš Zeman šanci?
1: Ano, je to samozřejmě jenom akademická otázka, ale i na základě toho, o čem jsme se bavili před chvílí, říkám, že ano, měl by šanci a dokonce bych řekl, že bych si vsadil spíš na vítězství Miloše Zemana než Petra Pavla.
0: Až tak?
1: No tak přesně proto, že by stál opět ten ostřílený politický mazák Miloš Zeman, který zažil v tom českém politickém rybníčku mnohé, stál opět proti nepolitikovi, který se spoléhá na rady svých poradců, na svůj PR tým a od toho se odvíjí vlastně i jeho prohlášení nebo jeho názory na mnohá témata.
0: My jsme v XTV s Milošem Zemanem mluvili včera a já mám pocit, že ten člověk je v absolutní formě. Myslíte, že je teoreticky možné, že někde vzadu v hlavě na nejtajnějším místě mozku Miloš Zeman přemýšlí o tom, že by za 5 let to zkusil znovu? Co za 5 let?
1: No dřív než za 5.
0: Za 4 roky.
1: Za 3,5.
0: No, za 3,5 dokonce.
1: Nemyslím si to.
0: Nechce.
1: Z mého pohledu, a teď samozřejmě já nevidím Miloši Zemanovi do hlavy.
0: Takže a víte, že to je velká škoda, mě by teda konkrétně ta jeho hlava. To bych si rád přečetl.
1: No já myslím, že takových lidí je víc, ale ne, opravdu bych řekl, že z mého laického pořád pohledu bych řekl, že on to bere jako uzavřenou kapitolu, že se mu povedlo 2x zvítězit navzdory i médiím, politikům a všem a že teďka si užívá to zaslouženého politického důchodu.
0: Vy jste, pane Panenko, spoluautorem knihy společně s Lubošem Procházkou Spiknutí, pravda o pokusu odstranit prezidenta České republiky. Proč ta kniha vznikla?
1: Na to je velice jednoduchá odpověď. Ta kniha vznikla proto, že my jsme oba s Lubošem byli, řekl bych, Miloši Zemanovi, prezidentu republiky, blízcí v tom smyslu už tehdy, že jsme dělali s ním oba rozhovory, znali jsme dobře jeho spolupracovníky, účastnili jsme se v rámci mediálního doprovodu jeho zahraničních cest. A znali jsme oba dobře, jak média většinová, mainstreamová k němu přistupují. A zároveň, jak ho celá řada politiků dlouhá léta nenávidí. A když jsme pozorovali, nebo tehdy každý zvlášť, my jsme se o tom bavili až potom ex post, pozorovali tu dobu, co se tehdy dělo, co se psalo, když jsme i sami zažívali to, že se nám ozývaly různé zdroje tvrdící, že je na tom Bůh ví jak, že zemřel a různé nesmyslné teorie, které my i na několika místech v knize zmiňujeme o tom, že zemřel dokonce před několika dny a jeho spolupracovníci to tají a snad ho drží někde v lánských sklepích, aby si mohl.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
2: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
1: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
2: Jste se měla přijít zeptat mě?
1: Tak...
2: Vypadáte velmi hezky.
1: Děkuju, a vy jste mě neviděl přijde na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
2: A teď?
1: Teď už tý vidím. Já jsem na
2: přijdete
1: sebe...
2: Přijdete k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
1: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
2: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obecního

0: zytologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Mám to dobře?
1: Ano, říkáte to výborně.
0: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou, paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
1: Tak samozřejmě my na klinice dohub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
2: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou a tam leží tulák líný. Nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy, zpívá o kraji, kde

hvězdí, stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem pít.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéto, půjčujete si auto?
2: Půjčuju si auto, půjčuju si hodně a půjčuju si ráda, hlavně na dovolených a půjčuju si nejraději diesel.
1: Tak to pro vás mám skvělou zprávu, protože šéfka Eurokomise Ursula von der Leyenová nejen pro vás má další skvělý nápad, a sice, že pro velký úspěch elektromobility by od roku 2030 mělo platit nařízení, že všechna auta v půjčovnách a stejně tak firemní autoparky budou jenom elektroauta.
2: No sláva, tak to asi pěkné dovolené končí a budeme všichni svorně hledat nabíječky v horách.
1: Je to neuvěřitelný. Pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži. Vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
3: Ano.
2: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
3: Aha.
2: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
3: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
2: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
3: Ano.
2: A zaprvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
3: 3300... A něco.
2: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
3: Bylo, blížili jsme se tam.
2: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
3: Bavíme se v dolarech.
2: Dolarech, což je teda už hezká částka.
3: No.
2: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
3: Určitě, je to nejlepší doba, já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
2: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
3: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
2: $5000
3: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
2: No,
3: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
2: Což je ta věc, promiňte,
3: ano.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko.
3: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
2: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
3: Přesně tak.
2: Ne
3: přesně.
2: Částečně.
3: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
2: No, to padá Vlášku jako pozor.
3: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
2: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
3: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
2: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to i levnější, i rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
3: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
2: No opravujte.
3: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. V tuto chvíli...
2: To říkám, ne?
3: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
2: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
3: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
2: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
3: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
2: taková odvážná.
3: Odvážná myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
2: To myslíte vážně, co teď říkáte?
3: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
2: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
3: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
2: ale...
3: Ale
2: tady jste v XTV, pane Vláčku.
3: Takže na rovinu jedeme.
2: Ježíš Kriste.
3: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
2: No.
3: Jiné vysvětlení to nemá.
2: No tak leze to z vás pomalu. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
3: určitě.
2: V Evropě,
3: určitě.
2: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
3: Jednoznačně.
2: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
3: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
2: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
3: Tak.
2: Řekněte teď, tady...
3: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
2: Česká.
3: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do pátého místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme... Polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun, ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
2: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
3: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
2: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
3: Neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
2: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
3: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
2: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
2: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
3: ano.
2: Protože jak nám říkala
3: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme
2: říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: se tam... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
2: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
2: Takže může rozhodnout.
3: Může rozhodnout.
2: Sedí na tom.
3: Sedí na tom, sedí.
2: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
3: Ano.
2: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
3: Ano.
2: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
3: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
2: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
3: i víc.
2: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
3: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
2: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
3: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
2: Nevěřím.
3: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
2: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
3: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
2: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
3: Reklamní okénko.
2: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
3: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
2: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
3: Ano.
2: Takový člověk má 30% slevu.
3: Na vstupní poplatcích, ano.
2: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
3: Přesně tak.
2: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
3: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
2: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
3: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
2: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
3: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
2: no ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
3: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
2: Jo, ne? Blížíme se ke dvou letům.
3: Ano.
2: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
3: Ano, to můžu potvrdit.
2: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
3: ano,
2: to dobře.
3: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
2: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
3: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
2: No, jasně,
3: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
2: Kdo z vás to má?
3: No jistě.
2: Jak říkali Jiří Paroubek.
3: Ano, ano.
2: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
3: Ano.
2: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
3: Na to se těším.
2: Taky se těším. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
0: Hraje vám Radio Xaver.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: komentátor Vlastimil Tlustý a podtrženo sečteno. Dobrý den, pane
1: Dobrý
0: Tlustý.
1: Den.
0: Čemu se smějete? Tak na úvod.
1: Jsem tady rád.
0: No tak to je dobrý. No, pojďme na to. Propuštěný Dalík. Zlá slova o Topolánkovi, mimo jiné. Tak vidíte, pan Dalík už to má. Odbytý všechno.
1: A tomu rozumím. Proč zlá slova o Topolánkovi. No tak oni... To byli dva nenasytní biznismeni v politice. Všechno, co dělali, bylo podřízeno jejich osobnímu prospěchu a honbě za velkými penězi. V tom byli úplně zajedno. A jak se jim to podařilo, to nevím, ale předpokládám, že spíše ano, že se jim to podařilo.
0: Pak se to rozsypalo.
1: No, rozsypalo se to na tom, že myslím, že pan Dalík správně očekával, že když spolu obchodovali, takže může očekávat nějakou vděčnost a podporu a nedočkal se jí. Ve chvíli, kdy spoléhal na to, že v obtížné situaci při tom vyšetřování a soudu mu bývalý pan premiér trochu pomůže nebo aspoň neuškodí, tak se toho nedočkal. A tak pak se nelze divit tomu, že už ten kamaráčov nefunguje.
0: Tím to celé končí, myslíte, nebo máte je očištěn, nebo pan Dalík očištěn? Má odpíkaný trest, může zpátky třeba se stát lobbystou?
1: Nemá komu toho lobbystu dělat. On byl vysloveně dvojice s premiérem, na tom vlastně vyrostl, tam dělali ten biznis. Nepředpokládám, že by někoho, kdo byl za takovéto služby odsouzen a odseděl si trest, že by někdo chtěl, aby jemu dělal lobbystu, to vůbec nepředpokládám, takže ne. Já mám takhle, jak na něj koukám, tak bych říkal, tak co, pane Dalík, vzpomenete si nebo si nespomenete na to, jak jste to s tím Topolánkem dělali a řeknete nám nebo teda příslušným orgánům něco o tom, co si vzpomínáte o tom Topolánkovi, řeknete nebo neřeknete?
0: No to by se namočil i on.
1: Jo, že nemůže. Aha. Tak těžko hledat něco, kde by se odvděčil šéfovi a přitom neublížil sám sobě, tak asi už nám nic nepoví.
0: Spravedlnost byla naplněna, co myslíte?
1: Tak vzhledem k tomu, že tuším, v čem všem obchodovali, tak si myslím, že to dopadlo pro ně výborně. Že to je...
0: Že to byla drobná
1: symbolický trest, jo, že jinak kdyby se provalilo všechno to, co dělali, by byly mnohem horší ty tresty. To myslím, že je zjevný, takže můžou být spokojeni.
0: U nás v XTV paní Lipovská, ekonomka, milion chvilek chce zlikvidovat demokracii, která je založena na pluralitě názoru. Souhlasíte s tím?
1: Já tuhle tu paní velice ctím, skoro vždycky s ní souhlasím a teď nemůžu úplně, jo? Ne, tak skoro bych řekl, že spíš nesouhlasím s tím, co řekl. A já vysvětlím proč. Zkusím být stručný. To, že milion chvilek má právo demonstrovat, není pochyb. To, že milion chvilek a jeho příznivci mají pádné důvody demonstrovat, není pochyb. Čerpač Andrej to fakt přehání. Pan prezident Zeman s oznámením, že čerpače zachrání v každé situaci, to taky významně přehnal, taky je proti čemu demonstrovat. Tak to taky není pochyb. Mně třeba vadí, že neříkají, co chtějí, milion chvilek, říkají, že nechtějí Zemana a Babiše. Leckdo jim to vyčítá, já jim to taky vyčítám, protože to bylo obhajitelný v roce 89, tehdy taky jsme demonstrovali všichni, co jsme nechtěli komunisty a neříkali jsme, co chcem a umím si představit, jak na tom Václaváku byla strašná směs názorů. Někteří chtěli kapitalismus, jiní chtěli socialismus reálnou
0: lidskou
1: tváří, socialismus, no někteří chtěli se Západem, někteří chtěli dál s Ruskem, byla to velká směs, teď je to taky tak, takže vyčítat jim, že neříkají, co chtějí, až tak úplně není možný. A teď přijde to problematický. Že jim organizátoři říkají, že svrhnou tuhle vládu, tomu nemůžou věřit ani ty organizátoři. To nejde, jo? Není jak. Že by poslali milion chvilek tanky ze Slánské divize, asi ne, to už neexistuje, tak to nepůjde. No a teď velký problém je v tom, že ty lidi tomu ale věří. Jsou vlastně uváděni v omyl. Já nemám žádnou statistiku, ale já si umím představit, že z těch 100 tisíců na té demonstraci většina věří tomu, že když tam přijede, takže tu vládu svrhne. A to není možné. No, pak je další věc, proč to teda dělají ti organizátoři, když musí vědět, že to nepůjde. No, dělají to podle mě proto, aby sformovali politickou sílu, aby sformovali politický subjekt, aby se s někým spojili. To, že se schází s vůdci opozice parlamentní, to docela i dává jasně najevo, kam asi tak směřují. A já to teda pojmenuju. Na mě to dělá dojem, že v příštích volbách bude kandidovat nějaká smíšená kandidátka, neříkám koaliční, a pod tu kandidátku se můžou podepsat a teď Topka, STAN, ODSka, Lidovci, milion chvilek, anebo nějaký výběr z nich, budou mít svou kandidátku a budou říkat, my jsme ti, co tady tvrdě jdou po Babišovi a Zemanovi, nás zvolte a my to tady budeme řídit lépe.
0: Pieta na národní. Lidé vypískali Babiše, Hamáčka i Klause mladšího. Co o tom soudíte, pane Tlustý?
1: No i tady se budu pokoušet o nějakou objektivitu, no. Tak to mám od konce. Vypískat Klause mladšího, to je sprostota. Čistá sprostota. Ze dvou důvodů. Za prvé, Klaus mladší je určitě ve vztahu k událostem 17. listopadu jeden z aktérů, jeden z podporovatelů. To znamená, on má na co autenticky vzpomínat. A to, že tam přijde vzpomenout, když byl na straně těch studentů v tom 17. listopadu před 30 lety, tak on nikdo nemá co vypískávat. On tam jde autenticky, on tam jde, já nevím, jak bych to řekl, to je jako kdyby někdo vypískal někoho, že jde na hrob svý babičky. Jo? To nejde. No a teď jsme u toho druhého, takže on je tam správně. A že si někdo osobuje právo říkat, ty sem nechoď, ty babička by tě tady nerada viděla, jo? No to je skandální. A jaká k tomu používali slova, taky skandální. Já na tom nacházím jedinou pozitivní věc, tak aspoň lidi konečně vidíte, kdo tvrdí o sobě, že je demokrat, kdo tvrdí o sobě, že je ta naděje toho lepších zítřků. No tyhle to nejsou. Vypískat Hamáčka proto, že je ve vládě, která evidentně spíš popírá to, o co šlo v 17. listopadu před 30 lety, tam už trošku jako důvod být může. Jo? Možná, že před 30 lety byl pro, ale teďko prostě vládne s komunistama, vládne s Babišem a ta vláda dělá všechno pro omezování svobod. Všech svobod. Všude vymýšlí jenom dohled, úředníky, tresty. Teď řeknu nějakou ošklivou věc. Prostě vládnou nám tady ti, co asi vycházejí ze svého vlastního života, o nás všech předpokládají, že jsme zloději a darebáci, a tak nás ve všem chtějí regulovat.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane předsedo Reichle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
2: Ne, nic, to je takový jenom.
1: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně.
2: Já taky, no, ale tohle
1: no
2: nejde.
1: No ne, tak kdyby akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
2: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
1: nechápu,
2: skutečně...
1: Já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
2: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
1: Pane Reichle, kolik je vám let?
2: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
1: No, tak to už nezažil. No.
2: Oni totiž 68 už, nepamatuju.
1: Oni
2: ano.
1: Už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, kde na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
2: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, obojovali a v Polsku.
1: Nezlehčovat.
2: Prostě, já to nezlehču. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
1: Ale jak to víte, tak...
2: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
1: Kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
2: No, částečně.
1: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
2: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít. Takže,
1: a vzduchem, pane doktore?
2: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení

bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Teď tady byl v streamu s hostem pan Kovanda.
2: Aha.
1: To je prestižní ekonom.
2: Jo?
1: No, dobrý. A on se tady pozastavoval nad tím, jak některé věci samozřejmě nechce říct, protože tak říkal, někteří politici třeba říkají, řeknu, že 95% nebo 93% našich slibů je splněno. A za 14 dnů jde do těch samých médií a řekne, my jsme nemohli splnit sliby kvůli válce na Ukrajině. A tito lidi, je takový decentní jako pan Kovanda, a když to takhle řekne, každý ví, že šlo o Petra Fialu, tak ho vlastně takhle vezme za ty ouška, ponoří ho do té horké vody, tak ho tam třikrát vymáchá decentně.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

pozvaná, když sedím v samotě jak matka bez dětí. Proč rzavíš, když byla svraná?

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že to ještě jako to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
2: věcí.
1: Já
2: se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje. No. Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátku.
1: Ještě něčemu ní.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky, no, a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je, že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš,
2: ale a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba
2: vypral
1: a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, ta měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
1: to
2: taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. Jako.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Zaprvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji.
2: Mm-hmm.
1: Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je New Recom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
2: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu na 40. Na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, nevím, dvě, tři trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
2: Co jezdí,
1: ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně. Mm-hmm. A on taky mluví. Mm. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka, a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
2: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále, a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: Jo,
2: smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je, mám novou zkušenost pračkou, nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli mě, jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No,
2: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že?
1: Na to téma bych nežartoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karol,
2: on se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlép jejich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
1: jediná
2: ano.
1: Jediná cesta je Jindra Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Kriste.
1: Tak dopadne. Oni se jako oni půjdou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
2: No, pan Pospíšil.
1: A to je hezký.
2: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, křečka.
1: Mně to milé není. Sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
2: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
1: jim. Jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
1: Čeho?
2: Wellbeingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. Mm-hmm. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. Mm-hmm. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver. Mm. Jiná učitelka moje, ale výborná, jo. Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Mm. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
2: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Hmm. Jako.
2: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělal, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
2: Hm? Že vás to žvanění neuživí.
1: Asi jo.
2: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
2: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
2: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta 2 křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, vidíte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, vidíte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to. A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
2: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
2: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
2: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
2: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne? No
2: ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr
2: pořád. Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale Víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, protože mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
2: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
2: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
2: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kde je paní Pazderková.
2: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
2: no opravdu,
1: jak to mluvíte
2: ona se
1: o
2: tak,
1: ženách?
2: No ona se tak označuje sama.
1: Ona se tak označuje sama
2: a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
2: Nevím. Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka, no. co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
2: Dokonce velmi.
1: Jo.
2: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
2: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
2: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
2: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle.
2: Já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
2: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
2: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
2: No Jurečka.
1: No Jurečka.
2: S Jurečkou. To
1: pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
2: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
2: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
2: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
2: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
2: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono, takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo, ještě budete jezdit.
2: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
2: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
2: Na to lidi nechodějí.
1: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
2: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy. Tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho fialu?
1: To nevím. Jako.
2: No.
1: Tak uvidíme. Uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Hmm. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
2: S hořčicí.
1: S hořčicí.
2: Stali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no,
2: modrou.
1: A jak by nám bylo?
2: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
2: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol. Tady teď ve studiu bude další natáčení, my už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
2: No, teda Xavere, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
2: Jo, náš čas, dobře. Náš čas.
1: A navíc jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
2: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
2: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
2: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Mm-hmm. Tam by nám dali kávovar ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
2: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme zvolit. No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude méně jako.
2: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že bych hulil tady?
2: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
2: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: němu nedošlo a ten tím koncem může jedině krach financí tohoto státu a to je něco, čeho bych se nechtěl dožít.
1: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
2: Život je pro mě obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zase si pro změnu v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu

měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Mama, když kluk tvůj ti říká, že

a zastaví před domem. Možná, že zůstane, možná, že nedá mu klid těch pár dní, co tě vídal, a že vrátí se zas.

0: Radio Xaver.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
2: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
1: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ono to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci. Ne?
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
1: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, které, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje, kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne, ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučena prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda, tak neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo a nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás, ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé.
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by.
2: Ano. Tak především. Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mně moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: tak
2: u sebe doma.
1: Jaké sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhle tom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci se za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
2: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
3: Posloucháte Radio Xaver.

i když začne listopad. Spolu mít pár tajných míst a tam ve hvězdách si číst. Nic víc, nic míň. Takových známých pár, co ti slíbí nebeské modři snést, možná víc, ale vždyť náruč má žádné kdyby, je jen tvá. Ne, neboj se nic, pokud ptáš se, co já žádám, je to snadné. Získat na oplátku navždy lásku tvou.

získat na oplátku navždy lásku tvou. Řekni, srdce své chci dát, já

0: Já toto nechápu, pane Volče. Já to nechápu. Já vlastně nevím, co chtějí po tom Nohavicovi, co chtějí po té Netrebko, paní. Já jsem taky sledoval tady tu. Co teď ten Ovečkin chudák, hokejista, hokejka?
1: Tak zachytil jste Haška, blázna bývalého našeho zlatého hocha z Nagana,
0: ne, to jsem
1: brankáře.
0: To nevím.
1: Ten řekl, že by měli všechny Rusy vypráskat z NHL.
0: To
1: ale všechny Rusy jenom na základě národnosti. Tak a tohle už, a ten člověk to myslí vážně. On takhle bojuje za mír. Tak tohleto fakt sleduju se strachem, jak se tady zblázníme kvůli tomu konfliktu. A vždycky říkám, ta demokracie a svoboda, včetně svobody slova, je to nejcennější, co máme, jako ve srovnání s Putinem, který ho odsuzujeme a říkáme, to je totalita, autokrat a všechno, ale vlastně tady praktikujeme z druhé strany, jako bohužel, víceméně to samý.
0: Je to hrozný. Je to hrozný, ale třeba ten Nohavica podle mě to vezme statečně. Ten ví, jaký to je, když mu zakazovali účinkovat. On ví, jaký to je za to táče, když ho komunisti zakazovali, když mu rušili koncerty.
1: No teď mu to rušili podobně, co?
0: No, tak on vlastně už to má nafrčený. On už to, tu situaci jednou zažil. On tenkrát musel být pod obrovským tlakem. A přesto jezdil různě, mám osobní zkušenost, pamatuju si řadu takových koncertů na Mánesových kolejích v Brně, na Pokoji, prostě 30 lidí a Jarek zakázaný koncertoval. No, ale někteří lidi se s tím potkávají poprvé. Tady s tím. A když slyším, jak se chovají, třeba ruská rodina, tady bydlí, třeba platí daně, podnikatel, a děcka chodí do školy. A oni to přenáší na ty děcka. Vzpomeňte si na celý příběh Lidy Bárové.
1: Víte, to je to, čím jsme začínali. Že ta válka je nám tak blízko, že poprvé cítíme fakt její dopady, včetně tohodle.
0: Ale, tady ale to není...
1: Sami ukrajujeme demokracii a nemusíme.
0: Ale já nevím, jestli to úplně jako dopad... Samozřejmě, v jistým slova smyslu je to dopad války, ale je to dopad nesoudnosti.
1: Tak samozřejmě to vždycky taková doba nese, bohužel.
0: Já toho Putina a tu jeho, jak se říká v Americe, administrativu, bych nejraději zašlapal do betonu. Kdybych mohl, tak bych jako se zasadil za to, aby prostě už zítra byl někde na skladišti, ale na smetišti chci říct. Ale co s tím má co společného hokejista? Hmm. To je jako něco jiného.
1: A ještě, který to nepropaguje samozřejmě, prostě který je jenom hokejista a má tu smůlu, teď že je Rus. To je celá jeho vina, že je Rus. Nic víc.
0: No, tak teď, víte, ono, viděl jste Habermanův mlýn?
1: Neviděl,
0: no, tak to ne. No, ono i po té válce, nebo na sklonku války, to bylo prostě složitý, všechny ty věci. Ne každý Němec, že víme o tom, a přesto já od doby, co jsem slyšel Schindlerův seznam, nebo viděl ten film, tak já jsem byl alergický na němčinu. Ale vím, že to je jako křivda. Existuje spousta Němců, kteří nenáviděli toho Hitlera, nenáviděli celý jeho SNDAP, nebo jak to je, NSDAP, říkám to dobře. A přesto do toho, ale byli Němci. A teď to prostě, my tu zkušenost máme, ale jak kdyby těchto lidí se prostě nemá dotýkat. A Nohavice, Netrebko, dobře, ale víte, kolik tím trpí lidí, který neznáme?
1: No samozřejmě.
0: Teď jsem o tom četl nějaký dobrý komentář nějakého pána na Praha In, nebo jak se jmenuje ten nový web. Mhm. A ten to tam vystihnul velmi dobře. Vidíte, měl jsem to přinést. No.
1: A co napsal?
0: No, vysvětlil to velmi dobře s tím zakazováním a tak, že se vlastně kruhem na tom Nohavicovi ukazuje, že se dostáváme tam, kde už jsme jednou byli.
1: Bohužel. Ale pro mě je to vlastně zkušenost poprvé v demokracii za těch 30 let, oba jsme zažili komunismus, takže si pamatujeme totalitu, včetně projevu a svobody slova a cenzuru, ale teď po 30 letech poprvé se to jako vrací, ale vlastně neoficiálně, protože tehdy to bylo oficiálně a zařizoval to stát. Cenzuru i prostě zakazování všeho. A teď se nám to vrací, což je ještě horší, že to je neoficiální, jako potutelný a vlastně nevíte, co je jako ještě, za co vás můžou trestně stíhat, když někde napíšete a za co ne, protože tehdy to bylo tak víceméně, každý věděl zhruba, co si může dovolit. Ale teď vlastně se to sem vkrádá a nikdo neví a řeknete jenom odlišný názor a jste ruský šváb a tak dál. To mě na tom myslí.
0: No, mimochodem říkal mi jeden lékař, nebyl to ten zubař, byl to člověk, který dělá v jiném oboru, že měl, nebo má nějakého pacienta, staršího pána, prostě

0: být úplně depresivní, ale já i tomu to rozumím.
1: Já taky, bohužel. Že to někdo zabalí vlastně pod tou dekou, co teď tady nad sebou mám.
0: A na to téma se vždycky tak nějak žertovalo, že? A teď najednou se žertuje blbě. No. I komici, že? Všimněte si, se držejí zpátky.
1: Přitom já jsem zastáncem toho, že vlastně humor patří téměř do všech situací, že s humorem jde všechno líp. To říkám, samozřejmě nemyslím utahovat si ze zabíjení, ale jako s humorem jako patřičným k situaci, přiměřeným k situaci. A že teď se to úplně vytratilo, já doufám, jako že to zase odvane.
0: Nezapomeňte, že humor v jakékoliv podobě jde velmi snadno zneužít proti vám.
1: Jo, ale i tak, jako jsme se to viděli na té cestě premiéra Fila do Kyjeva, než přišel humor, si říkali, Ježíš Maria, kdy už se ti Češi probudějí, vylezou z té lázně, v té hrdosti, od toho patosu a prostě si zase z toho udělají svoji legraci a humor, která je nám vlastní.
0: Jo, máte pravdu, no. Musím ještě říct, že jediná věc, která mě jako dělá radost poslední dobou, je Radio Xaver.
1: To chápu, já se na ní taky těším.
0: Už je to jasný, Radio Xaver bude, už taky nám pomáhají naši diváci. Mrkněte na to na xradio.cz, protože vlastně to je jak s Národním divadlem.
1: Trošku. Já bych, že to i větší, ne? Možná trošku, co? No.
0: A tipuju, že tak v květnu by to mohlo začít.
1: To je paráda.
0: Těšíte se, jo?
1: Já se těším, možná vám tam dáme nějaký pořad. Přemýšlím o tom teď, stavím schéma. A to jako programový. Tak si říkám, že vám tam taky něco dá možná.
0: Víte, kde bude? To už tady byl architekt. A už je to všechno namalovaný, objednaný. Víte, kde bude sedět moderátor rádia, když bude zrovna moderovat živý blok?
1: Nevím.
0: Tady.
1: Tady v tom křesle?
0: No v křesle ne.
1: Jo, jasně.
0: Ale přesně na tomto místě možná 20 cm. Tady, jak sedíte vy, tam nebude nic, tam bude jako průchod za takový pult. Mm-hmm. A bude dlouhý pult až k tomu, ale o co přijdeme, pane Holče? No. Pravděpodobně přijdeme o náš překrásný streamovací stůl.
1: Náš velký streamovací?
0: No, ten to snad krásný ne. Vyřezávaný stůl bohužel musí jít pryč.
1: Fakt jo.
0: No, protože tady bude jaký velký.
1: A za čím budeme sedět?
0: No, za novým stolem.
1: Nějakým jako kuchyňským jako plas nějaký,
0: co? Sikej. Takže se to blíží. No, a taky vám děkuju, že to na těch streamech propagujete, protože toho není nikdy dost.
1: To je jasný.
0: To je jako.
1: A kdy začínáme?
0: Jako co?
1: Rádio X.
0: No jsem říkal před chvilkou, že tak někdy v květnu bych to zkušební cvrnk by mohl být. Mm-hmm. Bude jako. Mám tam jedno překvapení velký, ještě není úplně hotový, takže nemohu ani naznačit, ale typoval bych, že budete překvapený i vy. A to vy jste nějaký světa.
1: Fakt?
0: Jo.
1: Se nemůžu dočkat.
0: No. Už mě to odsouhlasili i šéfové, takže už je to takový jako se zatetelili hezky.
1: No to je super, že XTV roste, ne? Pořád.
0: Jo, to je skvělý. Jinak, abych vám řekl novinku, Rada České televize včera schválila výroční zprávu.
1: Ne.
0: Což je jako.
1: To je vaše poslední, ne?
0: Já si to bohužel myslím, ale tak jako nepropadáme panice, budeme se věnovat něčemu jinému, ale je to takový hezký okamžik, na tom se strašně dlouho pracuje, kapitoly jednotlivý dělají. Tak. A pak, když je to hotový a když už nikdo nemá, protože připomínek asi 1000, každý něco, a včera to prošlo.
1: Tak to bude vaše dědictví, ne? Co jako
0: to tam
1: odkaz,
0: bude, to tam bude.
1: Protože po vás teď vlastně přijdou vládní radní, jo. A bude klid. Bude klid na práci, ne?
0: Jo, já myslím, že jo. Já myslím, že se to pozitivně odrazí i tady na našich streamech a tak.
1: To je dobře, já jsem rád, že takhle makají pro nás, ne? I ta vláda, co?
0: Svým způsobem, jo.
1: Jo.
0: No, pane Holče, víte, co jdeme teď

0: dělat?
1: Slavit.
0: No slavit.
1: Já jdu slavit, já nevím co vy, já jdu slavit.
0: Já bych tomu neříkal slavit.
1: Počkejte, jste mě...
0: Řekněme, že to je společenské takové setkání u kávy, jo. Protože na oslavu jaksi není atmosféra.
1: Jo.
0: A prostě jsme pozvali do XTV několik přátel a zavzpomínáme, jaké to bylo, když začínala XTV před 5 lety.
1: 5 let, to je něco, co?
0: Takže já řeknu, že je čtvrtek, 17. března. Teď je 14 hodin a 11 minut. Tím jsem chtěl, abyste si všimli, že mám nový hodinky, no to je jedno.
1: A... Moc pěkný. Moc pěkný.
0: No a my začínáme setkání přesně za 18 minut. Tak to je akorát na kafe, na vyčurání.
1: 5 let, to je výročí.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.

si za to staletí zažil tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb a přes vysoký plot. Holky smějou se z pláží, že tu chceme mít svět, co zpívá nahlas a líp. Co je nás, nás je víc, nežli na nebi hvězd, a co je lží,

0: zasluší. A podej mi ruku teď hned,
1: můžeš zachránit svět.
0: Můžem zachránit svět.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
3: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
4: Krásný květnový den.
3: A vy jste z toho května nějaký vedle?
4: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
3: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
4: Lev 14.
3: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
4: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
3: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
4: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
3: No ale to, že Američan, že?
4: Tak by to tak mohlo být?
3: Zvláštní.
4: No, mohlo by to tak být, že jo?
3: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
4: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
3: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
4: No bože. To by byl duhovej.
3: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
4: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
3: Tak nevím.
4: Snad ne? Ale to uvidíme.
3: Neumím si to u papeže představit.
4: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
3: Teď navrhuji usnesení.
4: Ano.
3: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
4: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
3: Já ještě nevím vůbec.
4: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
3: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
4: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
3: Zároveň autenticky provokuje.
4: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
3: No a letěl byste tam?
4: Letěl byste tam?
3: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
4: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
3: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
4: Hromadní vrazy oba.
3: No jasně, no.
4: No.
3: Ale pro mě větší
4: teroristi,
3: prase...
4: Teroristi oba.
3: Větší prase byl Hitler.
4: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
3: Koncentrační tábory.
4: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
3: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
4: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
3: Takže usnesení.
4: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
3: No, tak...
4: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
3: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
4: To nevím. To jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
3: Méně, jo.
4: Ten méně, jo. Tak když jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
3: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
4: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
3: Zdržíte se hlasování?
4: Je mi to fuk.
3: Tak se.
4: Ať si každý dělá, co chce.
3: Taky se zdržuji v tomto hodě. polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
4: Představuju, no.
3: To je peněz.
4: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
3: No jo, to jo.
4: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
3: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
4: Ty jsou neutrální.
3: Rakety?
4: Ale třeba dělá rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení, na dva měsíce.
3: To radíte někomu volební program?
4: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život, za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivováni mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
3: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik.
4: Jsem s tím.
3: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
4: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
3: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
4: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohli by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
3: To jo.
4: No.
3: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No, to je tak.
4: A to je hodně témat.
3: No.
4: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
3: Yes, jo.
4: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě. No pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně jim trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, No tak jo, no tak boju dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký neštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
3: Dobře.
4: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
3: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
4: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
3: Já o tom nic nevím.
4: My o tom totiž nic nevíme.
3: Já jsem tady.
4: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
3: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
4: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
3: To už protestuji. Zcela zbytečně?
4: Já vím, ale pak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
3: Pošlu mu 14 korun.
4: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
3: O tom já vůbec nepochybuji.
4: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
3: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
4: On bude zkažený.
3: Bude zkažený.
4: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
3: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
4: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
3: A co pak?
4: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry, začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema. Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo. Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijeme, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tak jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Tak jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
3: No.
4: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
3: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
4: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
3: Že by to měl udělat.
4: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Tady ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
3: Mm,
4: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
3: No a abychom končili
4: něco radostného.
3: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
4: Ne, ne, ne, to nechodím.
3: Ne.
4: To
3: ne. Čtete literaturu.
4: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
3: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
4: Také se těším.
3: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Děkujem za spolupráci, šťastnou cestu, dobrou noc.
1: Zuzana Majerová je naším hostem. Dobrý den.
2: Hezký dobrý den.
1: Zuzana Majerová je předsedkyní Trikolory. Předpokládám, ještě stále. Pojďme dnes zahájit, paní předsedkyně, případem Miroslava Ševčíka, docenta, což je váš bývalý, myslím teď Trikoloru, bývalý ekonomický expert.
2: Ano.
1: No a pokud vím, tak mu hrozí odvolání. Co
2: ano.
1: Si o tom celém případu myslíte? Je zatím nějaká Ševčíkova chyba nebo je zatím politika?
2: Je zatím politika. Já myslím, že to se netýká jenom Mirka Ševčíka. Stejně tak se můžeme podívat na případy ať už paní učitelky Bednářové nebo pana Druláka, těch případů, kdy jsou lidé nějakým způsobem ostrakizováni, dehonestováni, trestně stíháni nebo vyhazováni z práce, je jenom v letošním roce 138 a pravomocně odsouzených již 51. O to se zajímá ta organizace PRAK. Takže tyhle informace mám i přímo od nich. A Mirek Ševčík nic neudělal nic, co by bylo v rozporu s nějakým etickým kodexem nebo čímkoliv se pan rektor zaštiťuje. Ba naopak, Mirek v loňském roce, aby vyšel fakultě vstříc, tak než kandidoval na děkana, tak se vzdal té role toho ekonomického experta Trikolory, aby to bylo nespochybnitelné, takže to, že jsme přátelé, toho se zatím teda vzdávat nemusí, ale ekonomickým expertem není již od loňského roku a vlastně celá ta kauza je naprosto nafouknutá, to potvrdí každý, kdo tam byl nebo kdo viděl veškerá ta videa. Všechno se to spustilo po té akci 11.3., kdy Mirek procházel tím náměstím, on se neúčastnil té demonstrace a u muzea za ním přiběhl ten zmlácený pan Kočí, který ho žádal pouze o pomoc a Mirek se snažil nakontaktovat vrchního velitele tam těch ozbrojených jednotek, aby si s ním promluvil o tom, co se tady děje. To je vše, co se stalo, bylo to v neděli nebo v sobotu, v době volna, v žádném případě to nebylo přeci v rozporu, takovým lidem se přeci říká gentlemani, ne? Máme pomáhat bližnímu svému, ne?
1: Trikolora se zastane docenta Ševčíka v okamžiku, kdyby byl odvolán?
2: Samozřejmě, pokud...
1: Jakým způsobem?
2: Pokud, tak my jsme Mirkovi už samozřejmě nabízeli i právní pomoc, on má svého výborného právníka a víceméně já udělám maximum proto, aby v rámci toho, že máme ve straně pana Koudelku a další schopné právníky, aby jsme ten případ napadali a Mirek je taky nezmar, on to nenechá být, on se odvolá. I ten způsob, jakým to rektor vůbec volil tu cestu, napřed se sešel fakultní senát Národohospodářské fakulty, ten Mirka podržel, protože fakulta stojí za ním, pak rektor svolal etickou komisi, ta ho také podržela, fakultativní, pak teda svolal, to de facto bylo už na čtyřikrát, co jsme tam mu vyjadřovali podporu před Vysokou školou ekonomickou, pak svolal etickou komisi celouniverzitní, no a jelikož to chtěl mít posvěcené, tak samozřejmě teďka v tomto týdnu mám pocit, kdy to bylo v pondělí 26. svolal celouniverzitní akademický senát, kde věděl, že tam už jsou zastoupeny i jiné fakulty a těm lidem je naprosto na rovinu a jasně říká, no já nebudu jmenovat, že se mají rozhodnout, buď to budou oni nebo on. A já si myslím, že sám pan rektor Dvořák by se měl v rámci své minulosti a jeho aktivický investmentem zamít před vlastním právem.
1: Jinými slovy, vy potvrzujete nebo říkáte, že docent Ševčík půjde do sporu, kdyby náhodou?
2: Ano, definitivně.
1: Tak, co očekává Trikolora od spojení nebo od toho memoranda, které bylo uzavřeno s hnutím SPD?
2: Co my očekáváme víceméně, tam to není o nějakém našem očekávání, já jsem prosta už několik let mít nějaká očekávání, ale my jsme už v loňském roce vlastně byli osloveni a v mnoha krajských městech jsme kandidovali společně na kandidáce v komunálu. Všude, kde jsme kandidovali, tak se ten úspěch potvrdil, dokonce v mém Olomouckém kraji to bylo všude, kde jsme společně kandidovali v komunálu na 12%. A pro SPD bylo takové jako tížené, aby se jim to podařilo v Praze, kde nikdy, protože Praha měla samozřejmě volby krajské, ale chtěli překonat tu 5% metu, což se právě tou spoluprací a tím synergickým efektem toho spojení nebo spolupráce dvou stran potvrdilo. A jelikož ta spolupráce byla dobrá, tak jsme už na podzim po volbách komunálních si slíbili, že se budeme snažit to rozvíjet dál. A jelikož tady máme vládu, kterou máme, a ta zoufalost lidí si myslím, že enormně k tomu jako narůstá, tak a lidé de facto nás žádají, a to už jsou stovky tisíce, já nevím, ať se snažíme na té opozici nějakým způsobem spojovat nebo spolupracovat, a Trikolora vždy spolupracovala, ať už v těch prvních krajských volbách, tenkrát roku 20, v roce 21 jsme spolupracovali, takže jsme podepsali, na základě toho jsme od jara nějak vyformulovali ten text a podepsali jsme 14. června memorandum o spolupráci ve všech volbách roku 24, což se týká voleb do Europarlamentu, senátních voleb a krajských voleb.
1: Pod jakou značkou vlastně tedy společně půjdete do těch voleb?
2: No, my zcela jistě, protože právě to mnoho lidí si myslí, že Trikolora bude schlamstnuta tou větší stranou SPD. Já vždycky říkám, že dokud budu předsedkyně, tak zcela jistě ne. Protože to by nevytvářelo ten kýžený efekt synergie. Protože pro spoustu lidí Trikolora je tím symbolem pravicovosti, konzervatismu. S SPD nás samozřejmě spojuje ten konzervativní pohled a hlavně ten zájem našich lidí České republiky na prvním místě. To je to stěžejní. A když bychom kandidovali pod jednou značkou, tak si nemyslím, že ten nárůst, a nemyslím si to jenom já, myslí si to i Radim Fiala a Tomio Okamura, tak ten úspěch by nebyl takový, jako když právě ti lidé budou vědět, že je to ta větší SPD a Trikolora. Takže zcela jistě to nebude nějaká nadstavba, tak jak si udělala pětikolka spolu, ale bude to SPD, Trikolora a možná ještě i někdo další.
1: Takže to bude nějaký

0: To je to stěžení.
1: No a kdo tedy krom SPD a Trikolory je ještě tedy ve vašich očích vlastenecký subjekt? Jako kdo, protože říkáte, možná se ještě někdo přilepí.
0: Tak jako těch menších stran, které mají jako dílčí programové body podobné a chtějí vystoupit z EU, tak jako my, a chtějí, aby bylo zavedeno referendum o takových věcech, ne, no takových věcech, o obranné smlouvě si myslím, že by referendum mělo být také, tak je více, jsou to svobodní, ale ti, pokud vím, tak chtějí sami, ale ptal jste se na názvy, takže svobodní v tomto tématu bych řekla. A pak jsou různé takové ty
1: víte co, ptám
0: drobné
1: si
0: strany.
1: Proto, paní předsedkyně, ano. Abychom si udělali, já a diváci, nějaký názor, jak je to silné, ta strana, ten blok. To, čemu říkáme vlastenecká scéna třeba.
0: Vlastenecká scéna. Tak kdybychom to počítali na počty propadnutých hlasů v těch volbách 21, tak to bylo přes 1 000 000 propadnutých hlasů. Mm-hmm. Což je poměrně hodně. Dále máme nějaké necelé 3 000 000 lidí, kteří nechodí k volbám.
1: Jasně, no.
0: To je potenciál, který je nutné využít, ale samozřejmě já naprosto chápu, proč nechodí k volbám. Protože když potom vidí, a teď současná vláda je krásná ukázka toho, jak se lidem lže ráno, v poledne, večer, jak se lže pořád, jak program je cár papíru, jak strana, která uráží a zdehonestovala slovo pravicová, se stala progresivní piráto-zeleno-levicovou. Já nevím, jak to naznat.
1: No potřebovali vyhubit Babiše, tak to myslím, každý ví, ale...
0: No ale člověk by čekal, že měli taky nějaký program. A oni slibovali nízké daně, odstoupení od Green Dealu a podívejte se, co dělají. Zvyšují veškeré daně, Zbyněk Stanjura neumí ani správně udělat rozpočet, logicky, protože není ekonom.
1: Dobře, tak ještě mi řekněte k tomu tématu toho spojování. Je přijatelný pro vás pan Reichl se svým pro?
0: Myslím si, že ne, protože v té otázce vlastenectví oni to vnímají jinak a pokud vím, a to je pro SPD i nás stěžení, on odmítá vystoupení z EU a on velice pléduje za naše participaci v NATO, která je z mého pohledu také jako velice silnou otázkou k diskuzi.
1: Je to rozumné, paní Majerová, vystupovat této chvíli z Evropské unie pro nás občany?
0: Já si myslím, že je to nejvyšší doba, chvíle.
1: A proč? Už je v tom projektu nainvestováno tolik peněz.
0: Ale tady nejde o peníze, tady jde už o svobodu, o suverenitu, o své bytnost. Jako vždyť my tady ztrácíme svou vlastní půdu pod nohama. Já nechci, aby naše země byla opravdu něčí montovnou a kolonií.
1: A čím si pomůžeme, když vystoupíme?
0: Budou tady platit naše zákony. Budou nadřazeny naše zákony nad zákony EU. To je jedna z prvních věcí, která je nutná udělat.
1: Předpokládám, že si...
0: Víte, já už jsem v roce 2003 volila proti. Já v tom to mám v celku jasno.
1: Dobře, ale předpokládám, že si s SPD v tomto rozumíte, že by bylo prvně předtím referendum o vystoupení.
0: Samozřejmě, to je nutné.
1: Co když to referendum dopadne tak, že občané nebudou chtít vystoupit v většině? Tak tuto myšlenku opouštíte?
0: Tato myšlenka je samozřejmě má, bytostně je to v našem programu, ale ctím demokracii. Mm-hmm. Takže pokud lidé v referendu by rozhodli takto, tak bychom se snažili nějakým způsobem aspoň je edukovat nebo zajistit to, aby stejně jako v Německu, stejně jako v Polsku, naše zákony byly nadřazeny nad zákony Evropské unie. To je to minimum. Tady se porušují zákony, tady se porušuje ústava. Tady se poslední rok a půl dějí věci, které já si vůbec nemyslím, že jsou blízko letům 80. Já si myslím, že jsme tady v letech 50. Jako, aby já chodila na výslechy, na odbor extremismu a terorismu. Já mám pocit, že toto už není ani k smíchu.
1: Vy jste už lehce zmínila svoji nelibost nebo nespokojenost s tím, jak se vyprofilovala postupem času Občanská demokratická strana. Ale na druhou stranu tam máte asi spoustu přátel, bych řekl, z dob minulých.
0: Mocné.
1: Už tak mocné. Některé...
0: Už mocné, ano.
1: Co si máme Pernem. Myslet o výroku Zuzo si kráva z úst paní ministryně Černochové?

0: Že to hovoří vše.
1: No ne.
0: O paní Černochové a s dovolením Jana Černochová rozhodně nikdy nebyla osobami blízká.
1: A... No to spíš vypadá jako na takový kamošský povzdech, jako když v hospodě
0: no jo, tak
1: si řeknu s někým ty vole, co to říkáš?
0: Hysterické osoby mají různé typy projevů a tohle byla reakce na to, kdy já jsem poukazovala na základě dne dětí s Downovým syndromem a tento den byl zneužit k PR ministrem vnitra Rakušanem a samozřejmě někteří lidé to nepochopili a mysleli si, že to mělo být zneuctění těchto dětí, což bych si nikdy nedovolila. No a toto byla jedna z jejich mnoha hysterických reakcí. Kdyby zůstala u takových, tak to by ještě bylo dobré. Je horší, že ona jde daleko dál.
1: Zamrzelo vás to, paní předsedkyně, protože přeci jenom je to ministrně obrany?
0: Ne, ne, mě nemůže urazit člověk jako Jana Černochová.
1: V Poslanecké sněmovně se opět probírá manželství pro všechny. Předpokládám, že Trikolora stále trvá na tom, že to není třeba. Ostatně si to myslí řada lidí, ale to nejpodstatnější, paní předsedkyně, je to vůbec téma?
0: No v současnosti, kde se potýkáme s tím, čím se potýkáme, ať už je to ten konflikt na Ukrajině, ať je to naše ekonomická situace, inflace, ne, není to téma. Na dnešní dobu měly by se řešit daleko důležitější věci, ale když se na to podíváte zpětně, já jsem byla ve sněmovně od roku 2017 do roku 2021 a toto téma samozřejmě rezonovalo už v tom období. My jsme jasně byli připodepsáni i s Václavem Klausem mladším na té ústavní novele, kde bude zakotveno, že manželství je pouze svazkem muže a ženy. Takže v tomhle jako tradicionalistická jako konzervativní strana samozřejmě názor neměníme, ale samozřejmě, protože mezi těmi lidmi i já mám spoustu přátel ve své rodné Olomouci, tak musím říct, a já jsem to opakovaně zdůrazňovala, že nemám nic proti narovnání právního vztahu. Protože oni opravdu, co se týká dědictví, zdravotní dokumentace a spousty těchto věcí, to nemají stejné, jako mají heterosexuální páry.
1: Ani v rámci takzvaného registrovaného partnerství?
0: Ne. Není to, opravdu není. A v tomto případě, a musím říct, že ti naprosto běžní homosexuálové a lesby za tohle to neplédují. Za tohle to pléduje ta její LGBT, ABCD, XY, já nevím, jak už se to jmenuje, lobby, která je samozřejmě celosvětově podporována těmi progresivistickými silami, ale tito lidé jediné, co žádají, je narovnání práv. A s tím já nemám jediný problém. Já jediný problém, který mám jako konzervativec, je, aby se to nazývalo manželství.
1: Co jste říkala na tu zprávu, která, myslím, proběhla včera v médiích, my natáčíme 29. června, že paní předsedkyně sněmovny se natolik dojala, myslím, že v Senátu, nad projednáváním tohoto, že tam uronila slzu. Věříte jí to?
0: Ne.
1: No počkejte.
0: Ne. Tak, současné vládě, vy věříte někomu z té současné vlády?
1: Tak až mě pozvete do vašeho pořadu, já budu odpovídat na otázky, ale ona není ve vládě, ona je předsedkyně sněmovny.
0: Důvěra, no to, ale je součástí této vlády, paní Pekarová, že samozřejmě. Je předsedkyní jednou z vládnoucích stran, takže je součástí této vlády. Ne, samozřejmě, že ne.
1: No a potom by to bylo velmi přestřelené, ne? Už.
0: Tak emoce se sem tam hodí, ne? Já myslím, že oni byli všichni velmi dobře proškoleni, aby dokázali ronit slzy, smát se a
1: to
0: plakat.
1: To si opravdu myslíte?
0: O tom jsem bytostně přesvědčena, protože ty lidi znám.
1: No takže ve skutečnosti je to paní Pekarové podle vás jedno, ale toto je takové divadlo.
0: Ne, tak paní Pekarová samozřejmě pléduje za manželství pro všechny.
1: No to víme, že pléduje, ale uvnitř.
0: Ona je aktivistka.
1: Jako, mě zajímá, jestli to, tam je to přesvědčení.
0: Zkuste se jí zeptat. Já za ní nechci mluvit.
1: No zatím odmítla jsem přijít. Tak ještě mě řekněte, taková ta akce aktivistů, kteří se tu a tam procházejí po magistrále, myslím, že to je poslední generace. Co si o tom myslíte? Je to nějaký další stupeň toho aktivismu a je to věc, se kterou se čas od času už budeme teď pravidelně setkávat v různých podobách? A nebo je to zase organizované od někud a má to třeba úplně jiný účel ve skutečnosti?
0: Já úplně nevím, já jsem asi v tomto případě nezaznamenala, že se tady aktivisti procházejí po magistrále.
1: No oni zablokují dokonce občas.
0: Že ji zablokují, tak já takové ty nahodilé jevy jako příliš nevěřím, obzvlášť když ti lidé jsou podobně nějak oděni, mají různé typy transparentu. Já si myslím, že to je vždy všechno
1: Kdo?
0: Velmi pečlivě plánované, tak jako objímání stromů a záchrana.
1: Kdo na tom to může mít zájem?
0: Já myslím, že Pirátská strana velice horuje za tady ty progresivistické nálady, konec konců sponzoruje Prague Pride, ale já už teďka v té vládní pětikoalici, vlastně mě se trošičku smívají ty rozdíly mezi těmi stranami. Já mám pocit, že oni už jsou všichni na té jedné progresivistické Sorosově vlně.
1: Počkejte,
0: pouze plní ty rozkazy. Takže
1: paní předsedkyně, Piráti sponzorují Prague?
0: Tak,
1: to chci říct.
0: Pokud vím, tak pan primátor Hřib, když byl primátorem, tak dával přes 1 000 000 z pražského rozpočtu.
1: No ale to nejsou Piráti, to jsme my všichni, aby bylo jasno.
0: Ano. Ano, to platíme my všichni z našich daní, ale on je ten dobrodinec, který to poskytuje. Na rozdíl třeba od tradiční rodiny, které nedá ani korun.
1: Umíte si představit, že by prošla v českých podmínkách takzvaná korespondenční volba?
0: No, ve své mysli si to nedovedu představit, ale mám velké obavy, že tato vláda udělá vše pro to, aby prošla tato korespondenční, aby prošla korespondenční volba. My jsme od počátku výrazně proti, protože je to i protizákonné, protože volby mají být tajné. Mhm. A ve chvíli, kdy volby jsou korespondenční, tak dost dobře nemohou být tajné. Protože ten člověk, který v rámci korespondenční volby ten lístek odesílá, tak musí být nějakým způsobem identifikován. Nemluvě o tom, že máme jasnou ukázku z toho, jak to dopadlo, jak dopadly korespondenční volby, ať už v Rakousku, anebo prezidentské volby v USA. A já si myslím, že volby jsou svátek a lidé by opravdu měli v ten den se hezky oblíct a jít do té síně s tou možností, že můžou hlasovat a volit toho, komu věří a komu chtějí dát ten mandát.
1: No,
0: to
1: právě
0: přece není záležitost, která se dá do obálky a pošle.
1: A zajímavé je, že toto, tedy ta korespondenční volba, což bychom, možná mi dáte za pravdu, měli považovat za skutečně vážné téma.
0: Ano. To je
1: už vlastně dávno ustoupilo do pozadí. A to, co je manželství pro všechny, což, promiňte, nepovažuji za vážné téma, to jsou plná média. A já si pořád říkám, o čem to svědčí. Neděláte vy politici něco špatně?
0: No, já nejsem ve sněmovně, ale já nemyslím, že my politici děláme něco špatně. Já myslím, že mass média dělají něco hodně špatně.
1: Je to příběh médií tohleto?
0: Ano. Já myslím, že tady je mediokracie.
1: No a proč
0: jako
1: by to média dělala? Já si to pořád neumím představit, ten důvod.
0: Protože tato vláda má sněmovnu, má senát, má média, však konec konců se podívejte, jak jednostranně. Já nemám problém s tím, co média, a já to teďka zúžím na ty veřejnoprávní, co si všichni platíme v Českou televizi, já nemám problém s tím, co vysílá, já mám problém s tím, co nevysílá. A vzhledem k tomu, že si ji platíme všichni a vzhledem k tomu, že aspoň se to říkalo, že demokracie je diskuse, tak aby mohla ta diskuse nastat, tak tam musí být zastoupeny názorové proudy.
1: Očekáváte v této věci nějaké zlepšení nebo nějakou změnu v okamžiku, kdy se střídá jeden generální ředitel za druhého v případě České televize?
0: Já toho nastupujícího nového pana ředitele vůbec neznám, ale za doby, kdy jsem byla ve sněmovně a z toho, co vím, tu televizi nikdy úplně neovládal pan ředitel. Že ano, tam hlavní slovo má mladý pan Železný. A
1: opravdu.
0: Náš Václav Moravec. Já myslím, že Xavere, že nejsem sama, kdo o tom ví.
1: Jsem rád, že jste
0: a není
1: přišla.
0: To žádná novinka.
1: Těším se na příště, na shledanou.
0: Ráda jsem vás viděla.
1: Naším hostem byla Zuzana Majerová.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
3: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
2: Teď je vám 38.
3: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa. YouTube
2: Jas
3: Abstinenti Jablonec.
2: A zalajkovat, jak se říká.
3: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
2: Hlavně dát odběr, ano.
3: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to a je to furt jako tabu, bylo to tabu, moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
2: Jste z toho venku?
3: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
3: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
2: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
3: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
2: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
3: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš Lexauriny.
2: Lexaurin.
3: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
2: To znamená, že si jich vezmete kolik za den, když už se to léčí?
3: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
2: Prášek na spaní po ránu?
3: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
2: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
3: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
2: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
3: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
2: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení. Že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
3: Jako v té závislosti?
2: No u těch lidí.
3: Těch lidí.
2: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
3: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nima jako chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
2: Vy jste byl v Kosmonosech.
3: V Kosmonosech.
2: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
3: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
2: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někdy v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, a, nebo si zapálí někde, kde všichni naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém u vy říkáte toxicí, že těm, co mají drogy.
3: Jo.
2: U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
3: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
2: Dokud na to mám?
3: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
2: Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
3: No, záleží, jak
2: máte
3: dlouho.
2: Máte na to chuť.
3: Záleží, jak dlouho.
2: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
3: Můžete se napít.
2: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi denodenně, nebo velmi často, vy netočíte denodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
3: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
2: Máte pochopení?
3: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle tu chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
2: No. Řekněte mi jeden detail.
3: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
2: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
3: ano.
2: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
3: Nechci soudit. A vím, že to ukáže čas. Dneska...
2: Dobře.
3: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
2: A to byl ten, co... Promiňte, já abych se zorientoval. To byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
3: A dostal.
2: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
3: Jo, několikrát.
2: Několikrát dokonce.
3: Několik telefonů.
2: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
3: No, to bývá.
2: To tak bývá, jo. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
3: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
2: bylo. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon?
3: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
2: Takže...
3: Ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
2: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
3: Jasně, jo.
2: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
3: To se děje standardně.
2: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A ono se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
3: Nešlo.
2: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
3: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
2: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
3: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
2: Kde je teď?
3: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
2: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
3: Ne, je střízlivý.
2: Střízlivý.
3: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
2: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
3: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
2: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
3: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
2: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
3: Jas, abstinenti, jablonec.
2: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
3: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
2: Jo.
3: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
2: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
3: Ondru, ano.
2: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
3: Ano.
2: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
3: Určitě. Ten ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. A, ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
2: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
3: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
2: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
3: Já jsem slyšel...
2: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
3: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
2: Takže, co znamená?
3: Takže já si troufám říct, že ano.
2: Opakovací léčba.
3: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
2: A proč?
3: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
2: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
3: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
2: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
3: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
2: A co jste našel vy?
3: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
2: Když vás tak poslouchám...
3: Začal jsem se otužovat třeba.
2: Aha, no tak to ne.
3: To je velká dávka.
2: Já vím, no. To je teď taková moda.
3: Ano.
2: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
3: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
2: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
3: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
2: Anonymní alkoholiky?
3: Aha.
2: Co to je?
3: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
2: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
3: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
2: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelné, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, ten, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
3: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
2: Oni jsou
3: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstinent, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
2: Víno?
3: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
2: Máte státu pomlčka nebo lomeno společnosti něco za zlé v tomto směru?
3: V pohledu jako na tu závislost?
2: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
3: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo? Svítí sluníčko, nalou si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
2: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
3: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
2: Já se jmenuji ty stránky, je to tak.
3: Ano.
2: Vy jste chtěl ještě něco říct?
3: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
2: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
3: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
2: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
3: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
2: Příště se uvidíme. Naším hostem byl Lukáš Farský.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, máme jednu jistotu v Česku, a sice, že se blíží volby, protože začal soud s Čapím hnízdem, s Andrejem Babišem, a znovu byl odložen soud kauzy Dozimetr, která se týká vládního hnutí STAN a Víta Rakušana.
2: Je to fakt, já k tomu ještě přidám druhý podotek, který doporučuji zažít, a to buď filmové nezávislé léto v sekci fantasy, aneb Petr Fiala začal chodit po kinech a má vystoupení a pro přesvědčené, a myslím si, že možná z některých dělá bezvěrce. A pokud vám to bude málo, tak si jděte ještě občas na vybrané náměstí na jarmark, a to je teda síla podání SPD a ne kontaktní kampaň Zavítala mezi nás. No ale ono vlastně fakticky se boj vede jinde, že jo?
1: No,
2: zástupný.
1: Protože do volební kampaně vyjaly dvě relativně malé strany, řekněme zhruba 5%, a sice Piráti a taky Motoristi, a u nich jde o to, že ať jsou to v obě malé strany, tak v té rozbité české politice můžou ve volbách rozhodnout o tom, kdo bude vládnout a kdo bude případně v opozici, aneb můžou rozhodnout o tom, jestli Petr Fiala skončí jako premiér a vrátí se případně do strakovky Andrej Babiš, protože tyhle ty dvě strany můžou rozhodnout o sněmovní vládní většině v příštím funkčním období.
2: Je to pravda, dělají mrázky, jak Motoristé, tak Piráti. Přichází asi čas modlení nejen pro jejich štáby a jejich lídry, ale hlavně pro Petra Fialu a Andreje Babiše, protože samozřejmě Petr Fiala má ideální scénář. Motoristé neprojdou a on řekne, podívejte, já jsem spolu, ODS už není. A přichází možná šance ve sněmovně zůstat, a ve vládě možná také. A ideálně, aby mu tam zůstali Piráti. A naopak Andrej Babiš by samozřejmě přivítal pád a potopení Pirátů a úspěch Motoristů, ač odřený, ale úspěch, aby mohl uvažovat, jak začne jeho politická roadshow.
1: Pořad na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Spotify a Apple Podcastech.
2: My vám za to děkujeme.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselý, nebo no, 2 týdny dovole.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem
2: ne,
1: měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtežka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalý, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví, baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané, ne?
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Víte, je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak, ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na seznamu A na novinkách je, je taky něco úplně mimo. Nic.
1: A po motoristech? Mhm. To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu, tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli! Jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, no nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme s tím mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: Počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu. Nebo čtvrtek.
2: Ve středu.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás povaví. Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní, taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co to řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to, to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je ještě, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ten, ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, já takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: To je šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si... Že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace? Jo,
2: ale jenom, že, to, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, oni rád poslouchají.
1: No, no ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
2: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontroluju fakt jako konto každý den. Nic, nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No to bude tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: Já se jenom ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsev.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
2: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To
2: tak,
1: je
2: asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
2: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi. Pokorně.
2: Xaver, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no v úvozovkách.
1: To já bych i Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: Hmm? A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mě vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Tak a vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
2: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, takže... tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi? Ne, ne, ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no, že? Máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertovem.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí, ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
2: taky
1: Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x Průhonicích.
2: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas? Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď nebudu, teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu nějakou.
2: Já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal si, ajajaj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora
2: víte, co tam
1: myslím
2: dokážou.
1: Myslím si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No, pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, která, to je Meghan, ne?
1: Ne. Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo,
1: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: Jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
2: jo?
1: Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej,
1: Xavere. Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jo. Jestli to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mi se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
2: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev, jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k Savre, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie nebo ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla, ty řekneš jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. Hmm? A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
2: Já myslím, elita, že jste.
1: Elita ne.
2: A vy jste elita.
1: Ne, no, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si na hlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti? Protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál, rozumíte, to je...
2: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze, naše zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak.
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno. A pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství a za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes... telefon, přes SMSky a tak. Já jsem si vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle se dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelu já mám rád, jo, tak nějak,
2: to já
1: lidsky.
2: Taky.
1: Máte ji rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
2: Proč? Pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod?
2: Pro ruskej.
1: No to je na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh věc, jestli existuje, to mě napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
2: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kamuška.
2: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu Dochanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kdyby na sobě měla dva svetry.
2: Ale měla by
1: jeden by vylízal
2: Savre, a ten... měla by jí mít. No, my, pro, jak potom. Se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
2: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na to prachy.
2: Co? Vy?
1: No já určitě.
2: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
1: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
2: No, to by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
2: Jo. A já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
2: To víte, že jo. A pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
2: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
2: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
2: A on teda jede, Xavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
2: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
2: Vyšší moc, nedávaj, tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
2: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
2: A já jsem vás tak bral, že jste.
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
2: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafičko.
2: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafičko.
2: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
2: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
2: Tak to jo.
1: A
2: zapěrný. Byste byl vždycky fančmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
2: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
2: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lozonky.
2: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
2: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
2: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
2: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné Bez cenzury.
1: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
2: No já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
2: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
2: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Já jo.
2: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Nepřišel by bába?
2: No, jasně.
1: On na to bude mít čas.
2: Ale skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
2: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
2: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky se.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Do sněmovny přišel nějaký dobrodruh. Nebyl to nějaký blázen? Nepřišel on tam s nějakým zlým úmyslem?
2: No, očividně to nějaký blázen je, tak on je to nějaký zastupitel, ano, z Prahy 7 a šel radit paní poslankyni Válkový, ale já si říkal, jestli víte, jestli se neinspiroval naším premiérem, jak on říká, že když přijdete na nějaký jednání, tak musíte hodit na stůl prachy a zbraň. Tak jestli on si tu zbraň nepřines, aby když přišel za paní Válkou, že hodí ty prachy a tu zbraň, a tu zbraň si nechal na hýzlíku a ty prachy měl možná v kapse dál.
1: No a on si šel jako vystolicovat nebo
2: něco
1: a nechal tam někde...
2: Maria, to já nevím. Šel z nějakého důvodu na záchod a tam nechal zbraň.
1: A nechal to na pánském hajzlu, jo?
2: Já nevím. On si ještě splet ty hajzly přeci, protože, ne?
1: Protože, budeme mi říkat toaleta. No. Nechal to na pánské toaletě. Kdyby to totiž nechal na dámské toaletě, tak by se teoreticky mohlo stát, že tam... Představte si, vedle té mísy leží ta zbraň a přijde se vyčurat paní Černochová a řekne, je, tady leží můj miláček.
2: Jo, jo, jo.
1: A ještě se na tom záchodě zamiluje.
2: A teď si představte ještě, protože on se, když zjistil, že tu zbraň někde nechal, tak se vrátil na ten záchod, vrátil se prý na nesprávnej, ale představte si, že by se vrátil na správnej, bylo by to na dámský toaletě, tam by byla paní ministryně Černochová, mazlila by se s pistolkou, viděla by muže, řekla by, co tady děláte, to je dámská toaleta.
1: A můj řek,
2: a dneska je středa, já se sejtím jako žena.
1: No, to je pravda.
2: Vidíte.
1: Ej, má to tisíc facet různých. Tady ten, no a každopádně už to samotný, že někdo jde do poslanecké sněmovny se zbraní. Asi jí měl legálně drženou, to je jasný.
2: To měl.
1: Ale neumí se o ní postarat, to je zjevný. A já si říkám, jestli je to poradce Válkové, tak jestli šel a říkal, paní doktor, ne, doktorka, profesorka?
2: Doktorka je, práv. Jestli je profesorka, nevím.
1: Ne, možná i profesorka. Je, paní Válková poslankyně říká, tak já vám v té věci radím to a to. A kdyby neposlechli, tak tady... To je...
2: Ano, se možná inspiroval tou scénou s Slavnou Skmotra, ne? Jak mu tam Pačínovi přichystají, připevnějí tu zbraň za to splachovadlo, ne? On přišel za paní poslankyni Válkovou a řekl, mám tady pro vás návrh, nabídku, kterou nemůžete odmítnout.

0: ona teda na to nevypadá. Ona je jako jak křehká, že?
1: Jo, úplně.
0: Ale je to teda divný a je to, pane holče, ostuda jako prase.
1: Je to bizárné, naprosto.
0: Jasný. A ještě dobrý, jako ještě to, že ji nechal na tom záchodě, to je takový jako, třeba mu nebylo dobře o žaludku nebo něco.
1: Že si ji nehodil třeba mezi chlebíčky v kantýně, ne? Nebo...
0: Já nevím, co to může znamenat. Ale tak vidíme, že do sněmovny mají přístup různí lidé.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem jedno. Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem četl.
2: Nebo minerály, tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře, a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové, a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano, a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče, dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské, a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. A nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale mu majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
2: mamon,
1: také.
2: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver.

0: vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
1: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
0: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik české politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou, německou ekonomikou.
1: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady. Takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
0: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
1: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí zásadíc Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několika násobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
0: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
1: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, my jsme se jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
0: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede Brusel na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla jako ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 000 měsíčně. což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc a dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
1: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
0: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já, tak jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
1: Zasněný budovatelský pohled.
0: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A Místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
1: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
0: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
1: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako

0: slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením, a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo, a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení,

0: Hůř prostě, oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
1: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
0: V podstatě. Není to zakázané, ale to nemožné.
1: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
0: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
1: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
0: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
1: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
0: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
1: To už by se dalo.
0: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
1: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
0: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí. Za 4 roky to praskne.
1: Naschledanou.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte, čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastní zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale...
2: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u Professional Taxi. A
1: to bylo to Profitaxi?
2: Profitaxi, no to, ono to bylo oficiálně Professional Taxi, SRO, ale zkráceně Profitaxi, obchodní značka. Takže Profitaxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší. Jo? Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Dobře, ale tady sedíte, vy tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 000. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jak jo?
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3 500 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je ty, nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit. Už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře,
2: dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
2: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
2: Nechceme, my chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mhm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička. To
2: je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiném to není.
1: Uplatek za...
2: No to není uplatek, to je platba.
1: No
2: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to uplatek.
2: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidíme po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 18 let na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu, že jo. Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: sféronu. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Naschledanou.
2: Naschled.
1: Naším hostem byl Arnošt Drozd.
0: Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil. 65. díl, představte si.
1: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
0: To je krása.
1: Jestli umím dobře počítat.
0: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mě líbí. A řekněte...
1: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
0: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
1: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře, prostě on je tak mimořádná osobnost. A já ne, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající, jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
0: Ne, já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
1: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
0: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
1: bude
0: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
1: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
0: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
1: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
0: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste to za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
1: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku.

0: typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
0: No to už jsem začal hodnotit,
1: ne,
0: že jo?
1: Ne, já chci, a také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
0: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste
0: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo já myslím, nedůstojné.

0: postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a domů, ne domů, do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, na které člověk nemůže zapomenout určitě.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu
0: No,
1: situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
0: No,
1: říkal Zaorálek.
0: to je půl pointy. Prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak. A ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už v 7:30 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Ale určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
0: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Samere, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské fórum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná, to ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Omprádox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži v Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin. Je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
4: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několikanásobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musíš do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
1: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
4: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, oni celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, tak by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek to je náš den, to už každý ví a to je den pravdy.
1: No počkej, no to je určitě, Xaver, ale čtvrtek je od dneška den hnoje, vidíte to, se Strakovkou.
0: Jo, už je tam hnojíček.
1: Začalo to hnojem ve Strakovce a dneska už je i hnojí přes Strakovku.
0: Tak to musíme rozebrat. Také vám řeknu, že máme rekord. Představte jo. Si, ne ČSFD, tam nám naši fanoušci naklikali 90%, což je potřeba uznat, že jsme tak trošku je tady k tomu popíchli.
1: Ale já to nedělal, Xavre.
0: Já jsem taky neklikal, já tady nemám profil, ale to, že jsem to tady hecoval, to musím přiznat. Starý hecíř. Ale my máme rekord, po poslední Wilsonce bylo absolutně drtivě nejvíc ohlasů, co kdy bylo.
1: No to je jasný. Ale prej se zaprášilo po té básnické sbírce z Dechyho.
0: Pane Holče, není to tak. Není to tak, já už to vím. Tolik lidí nám pomohlo, několik desítek, co žijou v Americe, ve Velké Británii. Paní psala z Amsterdamu, že tomu věnovala jedno odpoledne. Dokonce nejenom knihkupectví, ale šla do knihovny. Jo. To samý jeden pán v Japonsku, v Austrálii. No, naši fanoušci se absolutně mobilizovali. Žádná sbírka přeložená pana Zdechovského do cizího jazyku, pane Holče, pamatujte si, neexistuje. No, je to lež.
1: Je to lež?
0: Ty verše možná byly přeložený na tom CTRL-V překladáč a vyberete si a takhle to přeložíte. Možná. Jo, tak to možná několikrát za den, ale v žádném jiném jazyce to nevyšlo. A myslím si, že tomu Zdechovskému se prostě nedá věřit. Natož, aby ten člověk za nás rozhodoval v Europarlamentu.
1: To je jasný, Xaver, já doufám.
0: Pane Holče, on o sobě napíše, že jeho verše se překládají do 8 jazyků.
1: Ale já doufám,
0: a já říkám, že se nepřekládají, že je nečte nikdo ani v češtině.
1: No jasně, že ne, ale já doufám, že jsme mu pomohli k jednomu aspoň, že ho lidi nezvolejí do Europarlamentu znovu. A že bude mít čas na tvorbu, jak jsme si přáli.
0: Vy to máte pozitivně a říkáte, ať ho nezvolej, ať má čas na tvorbu, ať těch básnických sbírek je víc. A já to vidím z jiného úhlu, já jsem zlej a říkám, ať ho nezvolí do Europarlamentu, protože je to lhář.
1: Tak to jsme už věděli tak předtím, ne?
0: Jo?
1: Tohle jako jenom to takový potvrzení, ne?
0: Chvíle věřil.
1: Ale vemte si tu sílu těch veršů jeho, když jsme takhle zmobilizovali lidi po celém světě, ne? Naše diváky
0: síla,
1: a posluchače.
0: Síla jeho veršů je nula, pane Holče, jen tak, abyste věděl. Jo?
1: Není, Xavere. Já jsem absolutně včera ve streamu jsem recitoval jednu báseň kratší a cítil jsem to. Normálně to mnou lomcovalo. Sotva jsem to dočet, Xavere.
0: Já si tu báseň můžu představit, jo? Jo. Ne? Ano, proč, jo, ne.
1: To je ono?
0: Tak, to jsem vám chtěl říct, že jsem, a děkujeme všem, potřeba říct, příznivcům tady Wilsonky i streamu pana Holce a mainstreamu, že jste do toho s náma šli a že jsme odhalili jednoho lháře.
1: Dalšího, co? Každý skoro čtvrtek tady padne jeden lhář, Xaver.
0: Debil, když jsem vydával knížky moje, třeba Do životí, nebo Jak se vraždí v Čechách, Moje Las Vegas, nebo Jak se těží miliardy. Proč já jsem tam taky nenapsal, že moje knížky byly přeloženy do 8 jazyků?
1: Ale vy jste speciálně Jak se vraždí v Las Vegas? To jste měl rovnou napsat v hebrejštině, Xavere.
0: Jak se vraždí v Čechách, mám.
1: Nebo v Čechách. To jste, v hebrejštině by to bylo lepší, ne? Rovnou.
0: No já to asi napíšu ve zdechovštině.
1: Do tekismu.
0: A víte, co je zdechovština?
1: Do teď už jo.
0: To je lež od prvního do posledního písmenka.
1: A zveršovaná, Xaver.
0: No zveršovaná, to bych taky neříkal, pane Holč, vy tomu hovno rozumíte, ale my lidi, co vnímáme poezii a víme, co to, víme, kdo to je Orten a Kainar, tak.
1: Tak počkejte, Kainar, Orten. Já za Zdechem vidím jako jinýho.
0: Jo.
1: Hned vás přenesu do dětství. Pamatujete na Viléma Závadu?
0: Dobře, no tak. Můžeme to ukončit, tuto kapitolu tím, že to je člověk, mu se nedá věřit a ty verše si prosím vás hlavně nekupujte a ta paní, která v České televizi říkala, že po nich jen zapráší, lhala.
1: No a tak
0: což je
1: to je normální v české televizi, ne? Celkem.
0: No nemělo by to být normální.
1: No nemělo, ale je, ne?
0: No, pane Holče, já mám dneska tady poznámku, hodně se lidí ptají na toho redaktora Hinka.
1: Já jsem Ksavere, já mám na vás takovou prosbičku.
0: No povídejte.
1: Nedostal byste mě do IKEMu? Vy si taky děláte pro českou televizi?
0: Chcete se infiltrovat?
1: Chci se infiltrovat. A hlavně pro zeťáka to chci.
0: To je, pane Holče, to je tak strašná ostuda. Ten Hinek, to se šeptalo roky. To se šeptalo roky všemi možnými způsoby a on je to člověk, kdy je to jako na první pohled vidět, že jo.
1: Já jsem ale miloval ty jeho reportáže, vždycky, když přišel a někomu zazvonil na ten zvonek a řekl, vy jste z Ruska.
0: No. A já vám musím k tomu něco říct. Já jsem se včera díval na video paní Bobošíkové a to je, ta si to tam vychutnala. Pustila ukázku, kdy ten Hinek jde Bobošíková a Lipovská, oni to mají v tom, aby bylo jasno, ten jejich, jde Lipovská a Bobošíková po malé straně a on je snad 100 metrů s tím mikrofonem. A kam jdete? A za kým jdete? A máte jednání ve sněmovně? A ona mu normálně v klidu, ta Bobošíková říká, já vám nemám rozhovor u konce. Aha, a za kým jdete? A teď ona tam ukázala tady tu jeho v uvozovkách nestrannost, že to je nepoctivý novinář.
1: A nešla do IKEMu?
0: To je jedno, kam šla, ale namazala si ho na chleba, pustila tam tu ukázku a řekla, takhle se chová a tady vidíte on své staré, víte, co tam bylo? Že on s nějakým tím ředitelem IKEMu, on mu dělal PR. A domluvil, že do pořadu, který v české televizi moderuje Ausgerechnet jeho paní, znásilněná údajně panem Cimickým, jo. Ježiš, ty boží mlýny, pane Holče.
1: Ty melou, co? Ale hlavně na těch Kavkách, ne, Ksavre?
0: Krkavčí hory. Tak on, tenhle ten Hinek, to je naprosto tam jako zřetelný, dělal PR pro toho chlapíka z IKEMu a řekl, půjdeš do pořadu k mojí manželce a tady je seznam témat. A ona tam, ta Bobošíková, v tom pořadu pustila i ukázku, jak on tam je, v tom sama doma, v tom pořadu. Jak ona mu tam málem leze, ta Hinková, do prdele, neuvěřitelně.
1: Počkej,
0: a pane řediteli IKEMu, a co kdybyste takhle? Já jsem říkal, no co to je?
1: A to nebyl nepříjemný rozhovor?
0: No nebyl vůbec, absolutně. Tak to byl nachystaný rozhovor Hinkem a svědčí to o tom, jak to v té české televizi chodí. A my bychom měli vytvořit nějakou síň slávy pro prestižní novináře a byl by tam Hinek, Wollner, Železný,
1: no počkejte, Fridrichová. Síň slávy pro zaslý majáky, ne? Morální. Co? A že nám zasínaj, ne?
0: Zasínaj rychle. No. Podržce takzvaně.
1: No a manželka Hinková, to jsem staré, ne? Ta vlastně,
0: tak jasně.
1: Ta se taky infiltrovala.
0: Počkejte, ta tam musí zůstat, protože zas ten pramínek na ty peníze nemůže úplně vyschnout.
1: To ne, to je jasný.
0: A já vám řeknu,
1: a kdo by ty rozhovory hezký dělal, taky ne?
0: A víte, proč tak je? Já vám to řeknu. Protože on by, kdyby odkráglovali i tu jeho paní z té obrazovky, tak on by mohl říkat, no jo, ale on o tom věděl ten, věděl o tom ten, pan šéfredaktor to schválil, pan editor to znal a jestli jsem dostal z IKEMu nějaký ušmudlaný 200 tisíc, tak jsem musel dát tomu a zbylo mě sotva na mobil 50 tisíc.
1: No a teď, Ksavere, co radá vaše na to?
0: Já si myslím, pane Holče, zatím se to nesetkává s úspěchem, ale že by měla být svolaná mimořádná rada České televize nad katastrofální situací v redakci zpravodajství, protože jak se ukázalo, tam je nějaký ten nový ředitel Mrzena, tak to je pokračování toho pana Šámala, ten se stejně usmívá a hovoří
1: infiltruje.
0: Infiltruje a říká, že zpravodajství je výborné, za všechno můžou dezinformátoři.
1: No a počkejte, no a nechystá se nějaká spacáková stávka nebo okupace? Si víte kvůli tomu, že chcete ovlivňovat českou televizi a tak, že to no, není ale pravda? Nebo neinfiltruje se tam Putin? Není zatím Putin?
0: No, je zatím Putin a Babiš.
1: Že jo?
0: 100%.
1: No, tak bude stávčička, ne? Spacáky.
0: No. Jestli to mám říct tady, tak já to
1: řekněte to, Ksavere.
0: No, řeknu to, pane Holče, navštívil, jenom vám to řeknu, protože vy jste důvěryhodný člověk, jo. A rovnou říkám, že kdyby teď, to ještě pak vyhodnotím, kdyby teď bylo slyšet pípání, jak jsme to vystřihli. Mě navštívil jeden člověk v tomto týdnu ze zpravodajství. Na čtyři oči. Na kafíčko, v kavárně, jo, kam nikdo nechodí a tak. A já vám řeknu, že ne všichni lidi jsou tam takový, jako je Hynek, Volner a lidi, kteří prodávají zbrojařům reportáže.
1: Tam jsou všichni hodnotoví, chcete?
0: Tam je spousta lidí normálních. Tenhle ten člověk mě upozorňoval, já s tím nemůžu nic udělat, já žádný důkaz nemám, takže teď řeknu drp jako Brno, že tam ještě jeden takovýhle člověk nebo byl nebo něco podobného ražení jako Hynek a údajně se jmenuje Lutoňský nebo jak nějak. Já ty lidi neznám a je to zase propojka, jeho manželka v nějaké PR agentuře. Všimněte si, jak já často...
1: Počkejte, František Lutoňský je velký sympaťák.
0: Já nevím, já jsem ho nikdy neviděl.
1: Tak, on stíhá, kdo se otřeboval Českou televizi okamžitě, kosa na Twitteru a podobně. To je velký sympaťák.
0: Já nevím, co mám říct. No prostě mě navštívil člověk ze zpravodajství, není to tam úplný nímant. Tu situaci mě popsal, řekl, že tam obecně ví, že se to tam takhle děje, že pan Lutoňský je stejný princip jako pan Hynek, manželka někdy nastrčená v nějaký PR agent, taky se
1: infiltrace?
0: Infiltrace. Důkaz pro to nemám, takže říkám, že to, co jsem teď řekl, je bohapustý pavlačový drb, který nemá žádnou hodnotu, je to blbost. Mohl si někdo vymyslet, no a tak asi to vystříhneme.
1: Ty, Oxavre, si se dívá šarapatka.
0: Kdo?
1: Šarapatka. To zase bude.
0: Jaká šarapatka?
1: Ten šarapatka.
0: Jo, ten šarapatka! Myslíte?
1: S ním to sekne. Co?
0: Co šarapatka, ale jestli se dívá Farská kuchařka?
1: To taky.
0: Pane Holčeno, když jsme tam šli s Lipovskou a s Matuchou, tak vzpomeňte si, jak říkali, že jdeme zapálit Kavčí hory, odvolat Dvořáka, zlikvidovat ty nezávislý novináře. A oni se nám nakonec zlikvidovali sami.
1: Sami, no. No počkejte, a teď je kolem toho takový klídek, ne? Ticho, jsem si všiml.
0: To teda není.
1: Ne?
0: Jo, jako navenek.
1: No.
0: No tak, takhle ono není moc v zájmu té televize, tu televizu oslabuje velmi. A za posledních 9 let důvěryhodnost například hlavní zpravodajské relace v očích lidí podle jasného průzkumu nespochybnitelného klesla o 10%. Takže teď po kauze Volner a tady tihleti, tak klesla o další. Takže oni se to snaží zahrát do auto.
1: No to chápu.
0: Ale newsroom nic?
1: No newsroom nic, ale dobře, já chápu ještě Českou televizi. Ale co ostatní novináři, ne? Všim jste si tý kolegiality? Žádný komentáře. Co najednou?
0: No,
1: ohrožení České televize. Co? Morální majáci.
0: Pane Holče, vždyť mi to obavíme. A dneska to vyprávěl jeden slovenský novinář v X-Talk. Ten rozhovor bude brzo venku. Novináři tady těch velkých médií jsou součástí struktury, která dostává noty od někud. A oni za to ani nemůžou, oni chtějí taky jezdit na dovolenou do Švýcarska a...
1: No to je jasný.
0: A mít ten nákladný život jako pan Hynek.
1: Posíláme málo, 135 kaček Xavere měsíčně je málo.
0: Já bych je snížil ty poplatky.
1: No ale to by pak bylo víc infiltrací, ne ještě?
0: Ať je víc, nebo infiltrací.
1: No to ne, tak pak to můžeme zavřít radši, ne? Což to
0: já nechci zavírat televizi veřejnoprávní.
1: Já bych zavřel tu politickou českou televizi.
0: Tak to byste zavřel celý Kavky, ale už.
1: No nezavřel, tak ještě je tam zábava, ne? Ještě je tam ta Stardance, ne?
0: Ukažte mi jednu zábavu na české televizi.
1: Počkejte, je tam Stardance, to je... A peče celý Česko. Co?
0: Stardance. Peče celý Česko si koupíte od Fremantle Media nebo od Endemol, případně od BBC takovouhle knihu a takhle vám ji dají a cvičený jezevčík to natočí.
1: Ale já to vím.
0: No, asi taková zábava. Česká televize naprosto rezignovala na to, aby pracovala s nějakýma tvůrcema, s bavičema a tak. Ne?
1: Teď jsem viděl, Xavere, natočili nějaký nový retro seriál zase.
0: Já jsem to viděl asi 10 minut, co se to vypnul.
1: Řekněte mi, proč to dělají furt?
0: Já nevím, pro mě to přišla taková slátanina, ale já nechci nikomu křivdit. Člověk to nemá vypínat, má to vidět celý, aspoň ten první díl, aby to mohl nějak hodnotit. Takže já to nehodnotím, třeba je to velmi umělecky jako na výši, velmi dobrý, ale já jsem to vydržel 10 minut a šup a už jsem byl na Netflixu.
1: No to neříkejte.
0: No jasně.
1: Tam jsi taky v radě?
0: To ne, to se nesmí říkat. No. Ale to je tam zakázaný, to by hned pan Ježek, on je cenzor, ten by po vás netšel.
1: Jo.
0: Pozor, on tu netrpko zamáznul v tom obecním domě.
1: A tak to...
0: No to je hodnotový.
1: No,
0: hodnotový, ale já bych chodil kanálama na jeho místě. Ale prosím vás, víte, co vám chtěl říct? Že na druhou stranu ten smysl pro tumor byl výborný a takhle já si představuju, se smějete jak trouba teď, to byl výborně natočený seriál.
1: Já Xavere, bych se na to nikdy nechtěl koukat.
0: Tak se na to nekoukejte.
1: Já jsem se na to nekoukal.
0: Dívejte na Bolka Lolka, no tak já nevím, co mám.
1: Já se koukám na Netflix.
0: Já taky.
1: No.
0: A na HBO?
1: To já taky.
0: A ještě nějaký Showtime a...
1: Proto už se mi nechce platit těch 135 kaček.
0: Tak neplaťte.
1: Já nechci lhát kvůli český televizi. No, budu lhář jak zdechy ještě. Z donucení.
0: To ne, na toho nemáte, pane Holče.
1: No a začnu se blížit.
0: Začnete.
1: Začnu psát básničky
0: ale
1: doma.
0: Jestli nemáte doma přijímač, tak tam napište.
1: No já ho mám, proto nechci lhát.
0: Tak plať, tlustěchu.
1: Já nejsem Fiala, byl Halfurt.
0: Ne, tak plaťte, pane Holče, no. Musíte. Ježíš, co to je 135 korun? To dneska není ani krabička cigaret.
1: To je pravda, po fialové inflaci to není nic.
0: No ne, to je ta Babišova drahota všechno. Včera jsem četl v novinách.
1: To je náhled, Xavere, vy jste bedna.
0: Včera jsem četl v novinách, pane Holče, že například džus pomerančovej je v meziroční nárůst 150%.
1: 150%?
0: No. Cena.
1: Tak říkám vám, že autor téhle statistiky bude odhalen.
0: Jo, je to nehodnotový. No jo. A on dal všechno, dokonce je to ve včerejší Mladé frontě na titulní straně. A teď totiž, pane Holče, si nechávám posílat normálně tištěný noviny.
1: Mm-hmm.
0: A ráno si vezmu ze schránky ještě v županu a přečtu si.
1: Zachytil jste to, že i v Česku zdražili léky nejvíc celý EU a víte, co řekl Válek? I autor téhle statistiky bude odhalen, je nesprávná.
0: Jo, já už se ničemu nedivím, oni se naprosto zbláznili, ale je to jenom proto, že když vám do té lodičky začne týct ne jednou dírou, ale 30 dírama, začnete zmatkovat a oni teď zmatkují. A já vám musím říct, včera jsem si asi 10krát pustil na YouTube večer kousek z Poslanecké sněmovny, kdy Výborný utíká před Babišem. A to je ministr, ten pan Výborný. Pozor, to je nějaká šarže, jo. A taky majáček trošku. Jo, morální. No, zaprvé toho Babiše tam nějak skritizoval a tak, ohledně zemědělství.
1: Počkejte, ohledně zemědělství?
0: Já vám to dořeknu.
1: Já vám jenom ještě předem. Víte, co řekl nedávno Marek Výborný o sobě? Ne? Měl takovou chvilku slabší. A řekl, do zemědělství nikdy úplně neproniknu. Tak zkritizoval no, Babiše za zemědělství.
0: A Babiš si bral slovo a on vzal čáru normálně z té.
1: To ale chápu zase.
0: Já to taky chápu, já bych možná taky utekl.
1: Já bych zdrhal taky.
0: Já jsem starý sráč, ale bylo to tak vtipný, protože Babiš rychle k mikrofonu, k tomu řečništi, on tomu říkají řečniště, pane Výborný, neutíkejte jste, pojďte, teď budu můj takhle normálně tahal. A já jsem pak o tom přemýšlel, představte si, ať je Babiš jako sebevětší lotr, nevím. On to Čapí hnízdo, víte, tam byly nějaký dotace nebo co, víte to?
1: Tak ten soud už vyhrál, Xavere.
0: Už vyhrál, jo, tak něco.
1: Vy jste četl nějaký noviny, ne? Že
0: no já,
1: tam už byl odsouzený, ne? Tam už byl ve vězení, ne?
0: Já jsem vás zkoušel. A pan redaktor Hinek, ten zase se proslavil tím, že na obrazovce, když byl Babiš premiér, a říkalo se ten den, že ho možná odvolají, neodvolali, tak říkal, bývalý premiér, opustili to omylem vysílání. No tak on...
1: Ale já to chápu, Ksavr, vy jste řekl, že jste sráb, to není...
0: No,
1: počkejte, kdybyste byl ministrem zemědělství, kterýmu jako výborný vůbec nerozumíte a běží a jde po vás Babiš, který celý život podniká v zemědělství, tak zdrhnete taky, ne?
0: Samozřejmě. No. A nebo jako si řeknu, budu mít o zážitek víc a teď si nechám nakopat, jak říká Zdech, jak on to říká? Zadní vrátka?
1: Zadní vrátka.
0: Teď si nechám zakopat, nakopat do zadních vrátek. Podívejte, ten Babiš absolutně tam tím strapní, jak on utíkal, jo. Ale ta podstata, přesně vy to říkáte, on ten výborný, on je farář, ne? Můžete takový nějaký...
1: Miluš, jak by řekl, on je to hodný chlap. Ale on nám tomu vůbec nerozumí.
0: Já to nespochybnuju, že je hodný chlap, ale on je flanďák, ne? Mm-hmm. Nějaký profesionální, ne?
1: Dalo.
0: A učitel. Takže on rozumí těm, já to nechci zesměšňovat, věcem okolo víry.
1: Duchovním, Ksavre.
0: Duchovní, no. Prostě dělá ty výslechy v té kabince, ne? Nebo jak se to říká?
1: Jo. Možná, že ved nějaký výslech, ne?
0: Jak je to slovo?
1: No, ve spovědnici.
0: Ve spovědnici, no. Ve spovědnici. A tak, ale nic proti tomu. A teď najednou čas trhnul oponou a teď si představte, že jste najednou minister toho zemědělství. A jdete kritizovat člověka, který vybudoval v zemědělství miliardovou firmu. Ví, jak je to v Německu, ví, jak je to ve Francii, jak je to na Slovensku, kde teď to sype z rukávu všechny ty možný pesticidy a bla, všechno. A vy s ním máte soupeřit, tak jediný, co zbyde, že si řeknete Ave Maria Gloria, stůj při mě teď. A protože mu Babiš nakopal zadní vrátka. Jako...
1: No, ale jsme u toho, Ksavere, u zemědělců. Nevím, jestli vláda už vydala nějaký oficiální oznámení, ale pořád se neví, jestli ten hnůj před Strakovkou dneska je pro západní nebo pro ruský.
0: No ten je pro ruský určitě.
1: Jak to víte?
0: No, já nevím.
1: Nebylo nic jako dezoláti a tak.
0: Ne, byla to parta jejich, myslíte?
1: No a taky ne tak úplně.
0: Jo.
1: Pořád se neví, já jsem trošku nervózní z toho.
0: No já taky, no ale já si myslím, že oni udělají prorusky šváva z každého na počkání.
1: No to jo, a nebo možná Marek Výborný udělá nějakou analýzu, ne? Toho hnoje.
0: Ale je... Marek Výborný nemůže dělat, ten může udělat analýzu kázání Halíka.
1: No on udělá takovou halíkovskou analýzu. To jste mi nepochopil.
0: Jmenuji halíkovskou? Brr! Fakt?
1: No.
0: Pane Volče, buďte opatrný.
1: No ale Ksavre, počkejte, když jsme u Halíka, se nám nějak ty řady dezolátů nás rozšiřujou. Nechci. Víte, kdo k nám propad? Ale to je teda hodnoťák, Ksavre. To je hodnoťák. Petr Pithart.
0: Ne.
1: Jo. Petr Pithart šel do Echa na tu jejich poradu, jak natáčej. A teď si vemte, co řekl. Filozof, historik, vážený Havlovec. Pro západní. Řekl, no, musíme se připravovat na to, že ta Ukrajina asi prohraje a měli bychom se zamyslet nad tím, jestli jsme ji měli lákat do Evropské unie a na to, když většina Ukrajinců nechtěla.
0: Ježiši, se pane Hoče, neříkejte to vůbec. Fakt?
1: Tohle. Mám to zopakovat?
0: Ne, to neopakuj to. Já počkejte, já jsem to napravil.
1: No, já to chápu, že já když jsem to četl Ksavry, několikrát jsem si to musel přečíst, abych tomu uvěřil.
0: Já tomu nemůžu pořád uvěřit. To, že ti zemědělci do toho teď šlapou, tak nic se nestane, to myslím. I kdyby ten nůj vysypal jako u Fialu v obyváku. Jo.
1: Tak to už nějaký bude, ne? Nejspíš.
0: Nechte toho, pane Holče, dítě, to lepší rodina.
1: To jo, to máte.
0: To jsou lepší lidi.
1: Nebo řekněme, chodí kolem toho v kravatě a v saku, ne? Při nejmenším.
0: Já nevím, já toto nechci říkat, vy jste takový ostrý zbytečně, abychom nikomu nezabíhali do jeho soukromí.
1: Počkejte, já to myslím dobře, když on se natáčel jak a fotil, jak maluje pokoj v kravatě, tak já to myslím dobře. Bušty pek v saku, tak
0: fakt?
1: Já právě nechci nějak slíkat duševně.
0: No tak to...
1: To nedělám.
0: To bylo hodně pro západní sako, ne?
1: To bylo, to každopádně.
0: Nebo to bylo kroupovo sako?
1: to ne, to by... to kroupa neslíká, Ksavre.
0: Dobrý den. Mohl bych sedět někde blízko... To je přijde jako nejvtipnější. Mohl bych sedět někde blízko zásuvky. Jak se vám kouří ze zakapaných? Máte tam dobře zapojit dneska? No ne, je to ostrý, tohleto. Ale já vám chci říct tomu jinou věc, že se pořádně nestane. Nic, jako oni to naprosto, ten řekl, že ten kazatel.
1: Flanďák, výborný.
0: Řekl, že žádný nic nezmění, protože ani neví, co by měl změnit. A jak je to možný, pane Holče, že takovýhle člověk je ministrem zemědělství tolik let po revoluci? Já chápu, že má dobrý kádrový profil, protože patří do nějaký strany. Ale on tam byl ten Toman, pamatujete Tomana? Toman, jo, táta, že byl za Štruga. Ale Toman tomu rozuměl, on byl...
1: Tak ty podnikal v zemědělství 40 let?
0: Co o tom může říct tady Flandulín? Nic?
1: Počkejte, Flandulín.
0: Flandiák, jako. Trošku. Mě to hrozně rozčiluje. Proč on není třeba minister pro ty zpovědnice? Nebo
1: no já mám pro vás odpověď.
0: Když protože... potřebuju pro Flandiáka ministerstvo, tak mají udělat nějaké ministerstvo pro svěcenou vodu. A dají mu auto, dvě sekretářky, pět politických náměstků, výplatu a je to.
1: A tolik bych mu nedává.
0: To ale oni mu to musí dát, on má kamoše.
1: Ale já pro vás mám vysvětlení. Nevíme sice furt pořád, jestli ten hnůj před Strakovkou je pro ruský nebo pro západní.
0: Ale tušíme, ne?
1: Tušíme, no. Ale víte, co jsme se dozvěděli dneska, co vypátrali?
0: Nevím.
1: Že jedním z patronů Brna svatý primitiv. A to vysvětluje vlastně celou Fialovu vládu, tak už se nemusíme, co?
0: Tam já jsem v konfliktu zájmu s Sibami.
1: Počkejte, tam nespadá Tišnov, ne, do toho úplně, nebo to ne. Cítíte taky nějaký vlivy?
0: Tišnov je malebné městečko na úpatí Českomoravské vrchoviny s rozvinutou sítí služeb.
1: Ale víte, jak nám to do sebe začíná zapadat. No. Na Kavčích horách nám zasínají morální majáci a teď víme, že v Brně tam odsejdou primitivové. No.
0: Chcete slyšet ještě, ale nesmíte ze mě páčit jméno. Jestli je někdo na řadě další po Hinkovi?
1: No nebuďte slušnej, řekněte jméno, Xavere.
0: Se to ví.
1: Co?
0: Se to ví.
1: Jo?

0: ty Rusy.
1: No, kdo bude pronásledovat tu Bobošíkovou teď?
0: A taky no. No kdo?
1: Já jsem si tak včera říkal, že jak jsem vám popisoval, jak to Jana Bobošíková má v tom pořadu. Víte, co by se mně líbilo? Kdyby to vystřihli tady ten úsek, kdy ona říká, Hynek nepoctivý novinář, no, a takhle honil po ulici nás s mikrofonem. A kdyby to pustili tisíckrát za sebou a Hynek, jeho manželka, nepoctivá novinářka.
0: No počkejte, nepoctivá.
1: No tak jestliže je tam protlačen
0: do pořadu. Infiltrace, Xavre.
1: Ale jaká infiltrace, pane Olče, je to normální?
0: Třeba dělají na ničem větším.
1: Jo. No, je to korupce a já bych je vzal, pronajmul bych kino, všechny jejich příbuzní, i děti a tak, poslal bych do toho kina a tu pasáž z pořadu Jany Bobošíkové bych tisíckrát dal za sebou. Vypnul bych klimatizaci v tom, dal bych jim popcorn každému. Říkal, teď vás nepustíme, že se tisíckrát na to podíváš. A on jak je jako taky od přírody upocený člověk. Jo? Já nevím, jestli to viděl na obrazovce. Něco jako já.
0: Jo?
1: Takový
0: jo.
1: Upocený. A tak ještě bych ho to točil takhle celou dobu. A dolů bych dával, vidí to po 148. Po 339.
0: No a počkejte, a nepronik on už do toho? Aspoň, co to je 168 hodin?
1: A nepronikne nikam, tak oni držejí basu, že jo?
0: No, zavr.
1: Pane Holče, já vám řeknu, co mě fakt jako naštvalo. Rozhodilo, musel jsem si uvařit jako čaj speciální doma včera večer, abych se uklidnil.
0: No.
1: Ale vy prvně zarecitujte tady, protože dneska je toho hodně. Musíme poděkovat lidem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV. Dávají nám na cigára a tak. A je to hodně, takže to vezměte nějakým takovým rychlodabingem.
0: No jo, rychlodabingem. Já teď cítím, Xavre, prostě od té doby, co jsem předtím četl ty Zdechyho verše, že...
1: No už to není,
0: co není to ono, co?
1: Jasně, no. No.
0: Tak podívejte, ale to začíná taky básníkem. Pan inženýr Fasulis Georgis. Včera mi napsal spoustu veršů do streamu.
1: Dobře.
0: Evropa se řídí do záhuby, co bude dál, nikdo vůbec netuší. Já však vidím také líce, nejen ruby. Nakonec to vyhrajeme s naší Danuší. Xavere, vidíte?
1: Danuše. Bože, růže.
0: Co? Taky Brno. Taky primitiv.
1: No jo, já jsem ve včerejším...
0: No patro, myslím.
1: Já jsem ve včerejším mým deníčku i pochválil.
0: Za co, pro boha?
1: Danuši.
0: No.
1: No tak, takhle, řekl jsem, že se teď nějak rostl pytel s těma pseudopolitičkama, jo, Čaputová a teď je ta paní Zelenská, tak ta odmítla sedět vedle paní Navalné, jo, oni čím nevýznamnější člověk, tak tím větší potíže dělá, jo.
0: No ale chudák, teda teď ty prozápadní politici všichni stvořili ty velký hrdinky a vzory z obou, co, a oni tady nechtějí sedět vedle sebe.
1: Já bych posadil milou paní Zelenskou být těma Američanama do ekonomii třídy nejbližšího letadla a poslal bych ji zpátky do Moskvy, nebo odkud ona je.
0: Bude slyšet vás Jindra Šídlo.
1: No nevím, ale setne. Jindra Šídlo, co je Jindra Šídlo. Ale promiňte, já jsem ji pochválil, paní, protože jsem říkal, no je to ta paní, co prodávala tituly, ale abych zase nebyl objektivně potřeba říct, že měla dobrý ceny.
0: Co měla dobrý?
1: Dobrý ceny za ty tituly, že to nebylo...
0: 20 tisíc, ne, euro, nebo kolik?
1: Různý, tak ono je to jinak za doktorát a jinak je to za magistra, bakaláře to na počkání přes okýnko dávala normálně. Ale měla kamarádský ceny. Nebylo to nějak přestřelený, je potřeba uznat, že... No, teď nevím,
0: proč... No, mě se líbila, já bych ji vlastně nějaký pochválil.
1: No,
0: na teď řekla Babišovi, že je s houbou společnosti a hned na tomu řekla, a chovejte se slušně. Co?
1: Jo, však
0: dobrý, ne?
1: Jako
0: brněnský,
1: ono teda vůbec není na škodu říct Babišovi občas, ať se chová slušně, jo, protože...
0: Ale neříkal jako, bych mu nejdřív, že je z obou společnosti a pak mu říct, chovejte
1: jako
0: se slušně.
1: Říká se to blbě, zní to strašně, když mu tady Pekarová, nebo tady ta paní, jak ona je, ta účetní se jmenuje jak? Ta paní...
0: Blbuše.
1: Ne, to říkáte vy,
0: jo, neříkajte říkám to, přede mnou to je to... Vždyť je to jedna větší blbost za druhou.
1: Ale toto jo, no. Ale...

0: Ale účetní se třeba dělá dobře,
1: to
0: DPHčko,
1: ne,
0: uzdy,
1: ne, prý, ne, prý, to není jen tam nevzal ani prezident. Pavel jí přece říkal, vezmu si tě nahrát jako účetní, až vyhraju ty volby.
0: Jo.
1: A nevzal si.
0: No, ona asi má problém, víte, ono jsou pořád kolem toho nějaký nový předpisy, jak to účtovat, tak
1: jo.
0: Nechodí na ty školení možná, ale počkejte, pane Olče.
1: Pojďte, Petr Janoušek. Na intimní dotek Xavre, tak to je pro...
0: Můžu to doříct, já to musím doříct.
1: No tak dělejte.
0: Víte, jak se jim to musí blbě říkat, že Babiše Zhouba, nebo té vaší kamarádce, té paní Pekarové, vlez proti Babišovi s tím vědomím, že přece oni nejsou hloupí, to jsou mazaný holky, jo.
1: Oni... Tady bych byl trošku... jste možná moc velkorysej.
0: Klidně, nebuďte takový, pane Holče, toto vám nesluší. Ne, víte, že jsme hodní uznalí kluci. Ale jak se jim to těžko musí říkat, protože máte tu zátěž v hlavě, jakože ten Babiš něco fakt velkého vybudoval, ať je to jakkoliv. A oni vybudovali hovno.
1: No tak počkejte, to není pravda.
0: Jak to?
1: Danuše Nerudová, vaše ten systém... No to ne, ale ty tituly, to běželo slušně prej.
0: No tak uměli La Paloma Blanca, jak se říká v Brně něco, anebo měla, čerpat.
1: To jsi měla přesah do Německa, do Rakouska, to
0: jo,
1: byl
0: to jo,
1: export slušnej.
0: No jasně, vy to ironizujete, ale já vám říkám, že se jim to musí blbě říkat, protože já kdybych si měl takhle sednout vůči Janu Krausovi a říct, pane Krausi, vy nejste moc jako dobrý moderátor, tak tady by mě to v hlavě převážilo, co to ty idioty říkáš. Kraus je tisícinásobně úspěšnější moderátor než já. Mu to prostě
1: no a tak mohl byste mu říct, že z houbička ne trošku společnosti?
0: Já bych to neuměl. No. Já bych to neuměl, protože i kdyby byl úspěšný chlap něco... show, Sabre, tak jak jsou na... No,
1: já už se to potřebuji číst.
0: Ale vy potřebujete číst, ale
1: pojďme to uzavřít, že vám chybí kuráž a odvaha.
0: Je to pravda. Sráč, devotní, jak psala svarská kuchařka,
1: jo.
0: Devotní moderátor.
1: Vymáchejte se v tom.
0: Máte pravdu,
1: jo.
0: Ale když mám myšlenku, prosil bych, abyste mi do toho jako nevstupoval, protože...
1: Ona z vás nešla.
0: Já mám s váma těžký život.
1: Savere, Karla Hrdinová, V10, příspěvek na světovou básnickou sbírku. Vidíte, ten zdechy nás bude pronásledovat ještě hodně dlouho. Tomáš Pokorný, je to tady na zadní vrátka, chápete? My to budeme muset opáknout.
0: Lhář jeden.
1: Na zadní vrátka pravidelného masakrisického dotekismu ve Vlzonce s největším světovým poetou Zdechym, ježišmarja.
0: S rozběhem, pane Holče, s rozběhem bych ho nakopal do zadních vrátek, ty vole, že by se zastavil, ty vole, no ty.
1: Vy jste nějaký ty vole teď.
0: Co?
1: Jste řekl dvakrát za sebou, ty vole.
0: No protože jsem se rozohnil, jako.
1: Já to vidím. Pavel Janoušek.
0: Počkejte, já si musím utnořit tlak.
1: No. Bruselu a fialový písek Vilzonku neskracovat, vidíte, Xavere.
0: Píšou, jo?
1: Neskracovat. Petr Štefan. Pro držitele zlatých mincí, kteří přispívají svými streamy ke zlepšení nálady a vzbuzují naději, že bude líp, musíme to odpracovat.
0: Jo,
1: to je pro mě.
0: No to je hlavně pro mě, pane Holče, ale...
1: Máte jaký stream?
0: Já mám taky, mám minci.
1: Minci.
0: Mincičku.
1: Jiří Bidžovský, vidíte, to je koncesionář XTV.
0: No, pan Bidžovský tady byl,
1: jo?
0: Za náma, to je... nesmírně příjemný člověk, zajímavý. A já nevím, co můžu říct, takže abych nikoho, ale je to dobrý chlapík. A doufám, že se staví, protože s ním musím probrat jedno důležité téma, které zní Jižní Amerika. Pane Bidžovský, kdybyste se díval.
1: Jo.
0: To je normální světoběžník. A o čem všem jako vypráví to. Kdyby chtěl, tak by ho pozval na stream asi.
1: To udělejte. Tentokrát jako podpora recitačnímu kroužku V10. I takový Zdechy blábol je ve vašem podání perfektní. Marcela Skořepová.
0: Či jste to tam napsal?
1: To tady je černý na bílým.
0: Ve vašem podání, že je Zdechy...
1: To je tady černý na bílým, jak pamatujete, jak dostali poslanci ten materiál od začerněné.
0: On by se nás měl najmout, Zdechy. Nás dva.
1: Tak proto to děláme, ne?
0: Kluci, tady máte každý 100 000 a navyprávějte mě ty verše. pane Holče, to je jedna vaše mince, to zní
1: tolik peněz. No, já myslím, že ještě tak dvě vlzonky se zdechnýma
0: a bude... Navíc u všeho se zvyšují ceny. Já mám podezření, že ten Hynek, nakonec se to na něho provadilo v té České televizi, že možná taky respektoval inflaci a zvyšil ceny těm lidem z IKEMu a všem těm mafiánům.
1: No,
0: kterým
1: tak
0: sloužil.
1: Infiltroval se dlouho, ne? Zabere znovu. Marcela Skořepová.
0: Paní Skořepová, to je naše kámoška.
1: Jo?
0: A podívejte se, co já hulím dneska. To jsem dostal od paní Marcely.
1: No, vy se máte.
0: A ještě k tomu utopence.
1: To jsem viděl, no.
0: No. A paní produkční dostala šátek.
1: Jo?
0: No.
1: To je Xavre velkorysost opravdová.
0: O, tak a ne... paní Marcela je naše věrná.
1: Já vím.
0: No. No. Jako...
1: Já jsem dostal doutník, že... Xavre. Já jsem dostal doutník.
0: Od paní Marcely? Já jsem myslel, že vám nedává nic?
1: Dává.
0: To je ona tak nějak... Říká se mi to blbě, ale má raději mě než vás.
1: Ne, mě říkala, vám dám doutníky, já tomu Xavre, tomu stačí ty cigára takový.
0: To říkala? No, tak na to si posvítím.
1: No, Tomáš Sova. Zdechy je představitel dotekismu. Čtenáři jeho výtisku jsou představitelé masochismu. Michaela Veverková, pánové jste oba úžasní, s přednesem poezie Zdechovského jste mě opravdu dostali. Je to s ním mnohem horší, než jsem si myslela. Míša z Brna.
0: Míša mě mluví z duše. Zdechy já jsem ho taky považoval za solidně člověka.
1: No a super díky. Zdeněk Košťál, Bluegrass Line, to bude nějaký vaše country, ne, Xavre? Bohdan Jersák, Drahoslava Nedorostová a tady to si přeštěte vy.
0: Vogonská poezie je opravdu až druhá nejhorší ve vesmíru. Se Zdechyho přednesem opravdu hrozí nebezpečí vnitřního krvácení. Díky za vaši odvahu. FISX.cz a Petr Komínek, stojíte za to, děkuji. Komínek je agent. To píše vždycky, to je vtipný člověk. Pane Holče, já jsem naštvaný.
1: Jo?
0: A já, pro mě jsou hrozně důležitý vztahy ze Slovenska. Musím vám to říct.
1: Žijete tím, jo?
0: Prosil bych, abyste aspoň na chvíli si nechal tu vaši ironii.
1: Dobře.
0: Nežiju tím, ale mrzí mě to a ten náš Fiala teď normálně poslal do hajzlu nějak pana Fica a spol. Fico samozřejmě hezky, elegantně, Češi u nás budou vždycky vítaní. Ten člověk, to je jenom vlastní zrada, co on dělá.
1: Vlastní zrada, na nich vidíte, jak vlastně oni jsou hloupí a je to čím dál tím horší, ne? Že oni si tak nabíhají a že je zesměšní už úplně každej, ne? A tohleto, víte, co to je? Já vám to řeknu, co to je. Oni se nemůžou smířit s tím, že před volbama pořád Slovákům radili, koho mají volit, koho nemají volit. Prezident Pepa, ten dokonce říkal, jestli si zvolíte Fica, tak československý vztahy špatně. A oni si toho Fica zvolili a oni se s tím nemůžou smířit. A ještě se nemůžou smířit s tím, víte co, že teď Češi, vlastně my máme poslouchat Fica, když se chceme dozvědět, jak se věci mají ohledně Ukrajiny a o čem se jedná v Paříži, ku příkladu. Tedy my máme premiéra lháře a Slováci ne.
0: No, pane Holče, co je na tom nejhorší? To...
1: Nepláčete?
0: Trošku mám jako ten náběh, jo, jak kdybych recitoval Zdechyho.
1: To jo.
0: Ale co je na tom nejhorší, je to, že on vlastně nejde červem Fica v této věci, jo, a všechny jeho kumpány, to je jedno. Ale on ten náš, já mám takovou chuť říct šťavnatý český slovo, pane Holče.
1: Řekněte.
0: Tak museli bychom to říct 3, 4 a vy pípnete a já to řeknu, jo.
1: Řekněte, jak se bere.
0: Můžete na 3, 4 pípnout? Píp! 3, 4.
1: Píp!
0: Čurák.
1: Tak to je moc šťavnatý, ne?
0: To je moc šťavnatý?
1: To je moc šťavnatý. Uberte trošku.
0: Plantážník.
1: Tak to je dobrý. To je hodně šťavnatý.
0: To mě tak nasralo, protože on skázal našim kámošům, příbuzným Slovákům, ti, co volili Fica a byla jich většina, vy jste debilové a my s váma nechceme mít nic společného. A za mě teda tenhle ten píp nemluví ale ani jedním slovem. Ať mluví za ženy v barmě, pro boha už.
1: Ksavr, já to teď řeknu metaforicky a hyperbolicky.
0: No.
1: Je to brněnský primitiv. Co? Ale víte, kdo pojede do Bratislavy? Kdo už se mobilizoval?
0: Alex.
1: Václav Klaus.
0: No, správně.
1: No.
0: No, správně.
1: Ale počkejte, ale teď si vemte, co když ho Fiala nepustí zpátky do země? Bude muset před nějakou prověrkovou komisi, jestli se neinfiltroval nějakýma špatnýma názorama, co?
0: Tak já myslím, že na veřejnost se to pustí v nějakým dobrým gardu. Jo, Hynek za pár kaček o tom natočí reportáž.
1: Já si myslím, že to bude, jako natočil ten seskok Petra Pavla teď, ne?
0: No jasně.
1: Tak to bude něco probnýho.
0: Mě to rozčilo, pane holče, vy to berete na lehkou váhu.
1: Neberu, mě to serek, Savre, přímo. Jo. Protože to horší a horší.
0: Dobře.
1: S Fialou.
0: No.
1: Ale víte, co já jenom dám, to i už i lidi třeba z hospodářské komory na Twitteru píšou, že se zbláznila si. A to už jsou lidi, kteří většinou radši mlčejí, protože vládu potřebují k jednání.
0: Hrozný. Hrozný. Nevím, co budu dělat, jsem z toho celý rozvrkočený.
1: Si popláčete.
0: Mhm. Pane holče, jdu natáčet do vedlejšího studia. Za chvilku mě přijde host. Máme 45 minut. Ale teď vás poprosím, abyste do mýho deníčku pozdravil diváky, protože oni z toho měli minulou radost.
1: Jo.
0: No, že sám velký pan Holec promluvil k nám, obyčejným lidem. Jo? Kdyby vám to nevadilo, to uděláme na závěr a už se mnou učit. Tak pane Holče, počkejte, vypadáte dobře a...
1: Počkejte, to mi dáváte moc blízko. Nepříjemný, no.
0: No tak jsou tam vidět ty vrásky trošku, jo. Přátelé, tak teď jsme na konci Wilsonovi 10 s panem Holcem. Podívejte se, dneska tam zaznělo jedno neúplně slušné slovo, ale vy to vydržíte. A teď představte si, přemluvil jsem pana Holce, že řekne nějaké své evangelium divákům mého deníčku.
1: No evangelium, Xavere, vy jste řekl zlý slovíčko, to musíme říct. Mm. A no, je to tak, že po dnešní Wilsonce Xavere odchází si poplakat. Co?
0: Já si odcházím poplakat, ale mám pro vás, pane Holče, dobrou zprávu.
1: Jo?
0: Já jsem si předplatil za svoje těžce vydělané peníze vaše Gazetisto.
1: Xavere.
0: A víte proč?
1: No.
0: Protože jsem tam už taky.
1: Tak to je skvělý.
0: Takže přátelé, na Gazetistu nejenom čistý řez Petra Holce, máte radost?
1: No mám.
0: Ale také XXL si najdete. A jsou to v mém případě hovory o médiích, pane Holče, o médiích. A musím vám tu férovku pochválit. Máte to dobrý s panem Kubáčkem.
1: No, to jsem rád.
0: Poslouchám i některý pospátku.
1: Jo? To je v hebrejštině.
0: Na závěr řekneme, pane Holče, já se to takhle, jo už na sebe jenom.
1: No.
0: Na závěr dnešní Wilsonky bychom možná mohli říct, že Wilsonova 10 má na, jak se jmenuje?
1: ČSFD.
0: Na ČSFD 90%.
1: To je víc než Oscarový filmy, Xavre.
0: No, ale Wilsonova 10 se překládá do 8 jazyků, včetně japonštiny.
1: 9, ne? Už.
0: Už 9. No. Z dechovštiny a hebrejštiny.
1: Do tekismu.
0: Pak když může lhát europoslanec, by se nemohl lhát. Může
1: lhát všichni.
0: Tak řekneme do 13 jazyků, ne?
1: My jsme země lží. Tak
0: já ještě přihodím nějaký portugalštinu nebo něco.
1: Jasný.
0: Tak přátelé, do 13 jazyků se překládá Wilsonova 10 a my s panem Holcem z toho máme tak
1: nějak... Počkejte, jak se bude 13 jazyků, pojďte na to fialovsky. 120 jazyků.
0: Tak pane Holče,
1: co? 120 jazyků.
0: Tak, vzali jsme to fialovsko-zdechovsky.
1: Jo.
0: Jo? Hlavně neříkat...
1: Nebudem žinírovat.
0: No ne, hlavně nesmí říkat pravdu, pane Holče.
1: A budem lhát ještě víc od příště.
0: Tak zdravím, přátelé, deníček dnešní ještě nekončí. Ale, pane Holče, musím to říct, já už teď se nemůžu dočkat příštího čtvrtku. Protože já jsem vám zapomněl ještě říct jednu věc, a to už tam dneska nedostaneme. Včera předevčírem jsem mluvil s paní pane Zdechovský.
1: A pane Zvolský.
0: Pane Zvolský, promiňte. Já už
1: nebo teď, když mluví, je to paní Zdechovský?
0: Ne, je to pan Zvolský. A ptala se mě, pane Zvolský, jestli se bude chodit na tu vojnu. A já vám příště řeknu, co si tato žena z lidu a ženská s velkýma životníma zkušenostma a šurovačka podlah, co si o tom myslí. Ale to necháme.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jak pak jste se těšila na mě?
3: Já se na vás těším vždy.
2: Vždy? Někdy méně, někdy více.
3: Ne, vždycky více.
2: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
3: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
2: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
3: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
2: No, to je hrozný, ale něco se děje.
3: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
2: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl nikdy celou studentskou pečeť.
3: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
2: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
3: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
2: svítí
3: naladěná.
2: Svítí vám očiska.
3: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
2: Vy to máte to ráda?
3: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
2: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
3: Ne, lepší jsou višně.
2: Že višně taky
3: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
2: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
3: Ve 2 ráno, jo.
2: No, tak on je tam přes den v noci.
3: Jo.
2: Občas manželka, občas děti.
3: To je nějaká tuhá ryba.
2: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
3: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

0: Na závěr jsme dostali dekret od města a klíč od hlavní brány městské radnice. Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice. A mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají. Že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se v ředitelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal, je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to. Ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdná. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně. Důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslí, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce? Ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se.
1: Vidíš to?
0: A Michal na mě. To dělá kvůli tobě.
1: Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to.
0: Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře
1: a to jsem čekal. Nikdo tady. Přepadl mě opět smutek.
0: Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu. Minule si koktal a to se hůř překládá.
1: Minule
0: jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktal a začínal si Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy.
1: Je, hele, jejich opravdu dle mého 40.
0: Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal.
1: Já taky nečekal, že si to nečekal.
0: A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládá. Tohle nám bezvašlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak.
1: A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení.
0: Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne. To bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
2: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co? Neplbni. Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jako by tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině.
3: Nech mě, já si to užívám.
0: Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, je jich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
2: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil.
3: Co? Jak obohatil?
0: Koukej, jak tě visí na rtu, překládej. Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou.
3: To jim neříkej.
0: Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu?
3: Ty jsi vůl.
0: Ne, boháč. Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal. Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit.
3: To jsi řekl velice správně.
0: Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil. Dík, že jsi se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli.
1: Ty vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci.
3: No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole?
1: No proč ne? Tak já se jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo?
3: A když se jí to nebude líbit,
1: tak jí zbalím sám.
3: To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím. A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy.
1: Píre, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je upíre naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít.
3: Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd.
1: A to, co chci, mě stejně ty přeložíš.
3: Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli.
1: Škoda, že jenom přetáhli.
3: Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co?
1: A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. Pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. Upíre, tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat? Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.

dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Mějte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

voňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mým dnešním hostem pořadu na zdraví je velmi uznávaný gynekolog a porodník a sexolog, docent Radim Uzel. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já tady mám před sebou vaši knihu, kterou jste napsal společně s panem doktorem Ladislavem Hesem.
2: Pan docent Hes je slavný anesteziolog v IKEMu, v Institutu klinické experimentální medicíny. A jeho je to nápad, že napíšeme o sex, drogy a násilí.
1: Proč kombinace těchto?
2: Ono to spolu velmi dobře souvisí. Zejména já, soudní znalec, bych vám o tom mohl vyprávět příhody. A některé ty zajímavé příhody tam právě jsou. Víte, ono je to, navenek se tvoří, jako, ono je to vlastně seriózní medicínská publikace, ale abychom to tak trošičku zvláštnili, tak jsme tam dali trošičku malinko černé kroniky. A nebojím se říci, trošičku malinko jsme čichli i k tomu bulváru. Víte, tam jsou zajímavé případy znásilnění.
1: Moc hezké čtení, je to opravdu takové i pohodové, no, by se dalo
2: říct. Ta obálka nevypadá pohodově, samozřejmě.
1: Obálka nevypadá.
2: Tu znásilněnou teda fotografoval můj vnuk.
1: Kolik tam bylo lidí?
2: To jsou jenom čtyři ruce. To jsou dva lidi. No,
1: dopovězte to. To znamená, vy jste napsali knihu tedy o znásilňování, nebo ano, o příbězích.
2: Ono, říká se těm drogám zahraničním anglickým termínem rape date drugs. To znamená znásilnění na schůzce. To znamená, že existují drogy, které eventuálně mohou být té ženě podány, a tím pádem tam dojde k pohlavnímu styku nebo eventuálně jiné sexuální aktivitě, aniž ona předem chtěla.
1: A to znamená třeba do pití?
2: Ano.
1: A třeba je to rozpustný v pití,
2: no,
1: že to
2: ta žena
1: nepozná to
2: nepozná. A samozřejmě podle českého trestního zákona je znásilnění nejenom násilí nebo hrozba násilím, ale také zneužití stavu bezbrannosti. A mnohé ty drogy tímto způsobem právě působí. Čili tam, ono je to vlastně i prevence. Je tam poukázáno, čeho bychom se měli vystříhat. Ženy by neměly pít nápoj. Třeba vy tady pijete vodu, tady v tomhle televizním studiu, asi jsme vám tam do toho nic nedali.
1: Předpokládám, koukám, že krásně čirá, i když nevím, jestli by taková droga nezabarvila malinko čistou vodu.
2: Taky nemusí. Napijete se.
1: A za jak dlouho to tak působí?
2: No, během několika minut. Ještě než vypnou kamery, už se slíkáte a už.
1: Úplně až takhle? A teď přece, myslíte, že teda ta droga je podávaná většinou tady v soukromí? Zřejmě. Nemůže se to asi podat v restauraci.
2: My jsme už v pubertě. Já si vzpomínám, a to bylo v 50. letech, to už je hodně dávno. Tenkrát ty ženy byly velmi zdrženlivé. To bylo opravdu.
1: Je to pravda.
2: No, opravdu.
1: To mi musíte říct, protože
2: co nám to dalo práce, než jsme nějakou ukecali, že ano. Dneska to jde raz, dva, že jo. A to zase samozřejmě, já už jsem zase věkově neodpovídající, mě to mrzí, že. Ale naším velkým snem bylo vynalézt jakousi tabletku, že dáme jí to do kafe a ona bude povolná. To jsme se tak jako, a to byla taková jakási nedostižná, no dneska je to tady, samozřejmě. Já to vyprávím svému vnukovi, který má 28 let, že jo?
1: Tak kouká, říká si to.
2: A on povídá, ale dědo, prosím tě. Tam.
1: Dneska ty ženský
2: on má rakouský státní občanství, říká ona z Rakousku, tomu říkáme OK, tropfen, že jo? OK, tropfen, to je
1: kapičky to, nějaký.
2: Nakapeme do kafe a ženská je naše, že jo? Na to tam je taky upozorněno.
1: Ukázáno. No tak ale teda to znamená, že když je ty kapičky nebo ty drogy takhle fungují, tak jak jsem už říkala, tak teda ta žena by se měla vyvarovat chodit někam s tím mužem, pokud se chce vyhnout.
2: No hlavně, nepít nápoje a nekonzumovat potrava, která není prověřená.
1: A za jak dlouho to působí ta droga třeba?
2: No to může být několik minut.
1: Úplně pár minut. Samozřejmě. A potom to působí jak dlouho, než ta žena
2: vystřízuje. Dokonce na to je amnézie, ona dokonce, když se z toho probudí, tak vůbec neví, o co šlo.
1: To je další otázka.
2: To je další věc. To je další
1: vůbec
2: věc.
1: Si nepamatuje.
2: Vůbec si nepamatuje. Takový případy tam taky máme.
1: A za jak dlouho třeba se ta žena probere po takovým podání té drogy?
2: To se může během dvou, tří hodin třeba zase, no, samozřejmě.
1: Vůbec neví, co dělala.
2: Vůbec neví, co dělala, kde má šaty, nebo co, že si je sama sundávala ani náhodou.
1: Není to nebezpečné, může zemřít?
2: No tak samozřejmě, že taky při předávkování. Čili to je, právě já mám takový dojem, že opravdu taková knížka je i poučení. Ono pro mnohé lidi to znamená jakousi senzaci, že jako vůbec, když přijdou za mnou novináři, pane doktore, řekněte nám nějaké veselé příhody z ordinace.
1: No to jsem
2: to je smutný. Lékařská ordinace příliš veselými příhodami neoplývá. Ale
1: nějakou má to určitě.
2: To je spíš smutný. No. Ale u těch soudních síní,
1: ano.
2: Tam jsou příhody.
1: Znásilnění.
2: Znásilnění třeba, no tak příhoda znásilnění. Znásilnění v manželství. Vysokoškolské manželství, inženýr a učitelka. A ona, ta paní učitelka toho manžela, každý den známkuje doma. Jo? On za určité domácí práce dostává určitý počet bodů, a to je předem daný za domácí práci.
1: Ano.
2: Vyluxování koberců 8 bodů, umytí okem 12 bodů, vynesení odpadkového koše 5 bodů.
1: A to je opravdu pravda.
2: To je pravda, skutečný případ. Pan inženýr pracoval, paní učitelka to bodovala, večer se to potrhlo, ty body se sečetly.
1: Ano.
2: A když on dosáhl určitého limitního počtu bodů, tak mu byl povolen pohlavní styk jako odměna za dobře vykonané domácí práce. To byl deadline, to se nepřevádělo do druhého dne. Jo? To bylo prosím pěkně večer splněno, nesplněno.
1: Počkejte, to si mohla spočítat, no, kolik bodů může maximálně takhle udělit.
2: 4 roky jim to takhle fungovalo, dokonce i dítě na ty body splodili. No a konec špatný. Jak jistě tušíte, jednoho krásného dne pan inženýr dožaduje se pohlavního styku.
1: Bez bodů.
2: Aniž měl splněno. Ano. Ona, že ne, on, že jo, přitlačí na pilu, marná slava, já jako soudní znalec musím napsat, když dojde k pohlavnímu styku proti vůli té ženy.
1: I když je to manželka.
2: Tak je to znásilnění samozřejmě, znásilnění
1: v manželství.
2: Neexistuje žádná manželská povinnost, znásilnění v manželství je takové stejné jako kdekoliv jinde, že ano. Já to takhle jako znalec musím napsat, mám všechny ty papíry, všechny ty tam vážená, stačilo už jenom vynést odpadkový koš. Těch bodů už nechybělo moc.
1: Nebo vyvenčit psa.
2: 3,5 roku dostal nepodmíněného trestu odnětí svobody za znásilnění, potažmo za nevynesení koše.
1: Takže...
2: No tak to je krutý.
1: Teda. Vy máte teď svoji poradnu, tak prakticky muži, kteří takto fungují, se mohou k vám přijít poradit.
2: Já to tady řeknu celkem otevřeně. Víte, já se velmi často setkávám s případy, že ty ženy si to tak trošičku malinko přivymýšlejí. Aby zbavili toho muže péče o děti, aby ho znemožnili, aby ho potrestali a prachy a nevím, co všecko možný. No, pochopitelně soud většinou věří postižené, poněže to beze svědků, že ano.
1: Takže je to takový, ten sex je taková zbraň proti mužům, dá se
2: říct. Zkušený soudní znalec.
1: Ano.
2: Samozřejmě, takže prosím pěkně říkám, že i na vaší klinice, pokud dostane se někdo do podobného průšvihu, tak já jako soudní znalec jsem schopen mu poradit, jak z toho ven. Takových mužských už jsem z toho dostal.
1: Je to pravda, protože je fakt, že slýchávám to velmi často i od různých svých klientů a je pravda, že řeší takovéhle problémy spousta našich klientů.
2: No nejenom znásilnění, ale také zneužívání dětí třeba si vymýšlejí, víte? A to dítě použiju jako zbraň.

0: A tam je právě na několika kapitolách zdůrazněna žárlivost, jak je to někdy hrůzné.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem měl
1: je nebezpečná?
0: No, to vám povím. Já jsem třeba měl člověka, který nám pouštěl zahradní závlahu. Jo, na jaře se to musí pustit a na zimu se to zase musí vypustit. No. A byl to člověk, který tomu rozuměl a vždycky dvakrát za rok. Představte si, že měl tak žárlivou manželku, že ona mu zakazovala na tyhle ty výjezdy jezdit, protože on říká, že jede pouštět závlahu a ona si myslá, že jede s někým teda jaksi obcovat. On byl rybář, představte si, a on, když lovil ryby, tak ona se plížila houštím, tahle ta žárlivá baba, a číhala, jestli tam náhodou, kromě těch ryb, nebude taky nějaká rybářka, že jo, no s ním, tak, že jo, no hrozný. No on to musel pustit. Musíme mít jinýho závlaháře, ona ho nikam
1: zničila. No měl pustit manželku a nikoli v závlahy.
0: Zničila mu život. Samozřejmě jeho zaměstnání.
1: No tak v dnešní době technických vymožeností je už daleko jednodušší, že jo, kohokoliv sledovat a koukat, kde,
0: no,
1: kde jsme.
0: Je příšerná, je to příšerná
1: vlastnost,
0: no,
1: ale no.
0: A tě, hlavně nejvíc těch nevěr praskne mobilem.
1: No přesně tak.
0: Čtou ty cizí zprávy, že ano, či dřív Plzák vždycky říkal zatloukat.
1: Už to neříkám.
0: Říkáme dneska mazat. Skválně se podívejte do mobilu, kolik tam máte zpráv, o kterých jste, ne, že by byli před manželem úplně tajný, ale nebyla byste dvakrát ráda, aby je třeba četl.
1: No, je to
0: a, to je, a samozřejmě je zapotřebí mít určitý tajnosti. Ne, že by každý člověk byl nevěrný, to je nesmysl samozřejmě, ale já nedávno, jako bývalý ministrant, poslouchám nedělní bohoslužby velmi často, protože bohužel lituju, že už není latinská liturgie, to bylo takový velebný žán. Tam nějaký kazatel nedávno řekl, že lidé v manželství by si měli nalít čistého vína a všechno si říct. Jo? A teď, až půjdete z těchto bohoslužeb domů a tady večer posadíte, tak teď si všechno
1: řekněte
0: o sobě řekl. No to je to nejhorší, co jim mohl poradit. Nevěřte těmhle těm demagogickým kazatelům. Každý člověk by měl mít ve svém duši 13. komnatu, kam nepustí nikdy nikoho. To je vaše privátní tajemství. A kdyby vás v kole lámali, nesmíte ho nikomu prozradit, ani manželovi, ani nejlepšímu milenci, ani, no nikomu prostě. Mm-hmm. Jsou věci, které se prostě neříkají. A to by si lidi měli pamatovat.
1: A to je krásná myšlenka.
0: Tak.
1: A to říká velice uznávaný, velice šikovný a velice milý pan doktor Radim Uzel.
0: Děkuji
1: moc za návštěvu.
0: Já vám děkuji za pozornost.
2: Radio Xaver.
3: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
4: Já to poslouchám.
3: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
4: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
3: V rozbouřeném světě.
4: V rozbouřeném světě.
3: Ale v rozbouřeném světě, počkejte.
4: Ano.
3: V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
4: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není,

Je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

Představte si, pokračoval pan Lebeda, že pan Martinovský mladší odjel s rodinou na letní byt do Kostomlad. Vidím úžas na vašich tvářích, jakže do Kostomlad? Víte, v životě je lecos nevyspytatelného. Jsou věci, které ohromí svou podivností. Tak je to s těmi Kostomlaty. Kdo by jezdil na letní byt do Kostomlad? Vždyť není to místo, které by bylo proslulé svými přírodními krásami. Není slyšet, že by skýtalo mnoho poučného pro toho, kdo dychtí poznat historické památky a jehož přitahují místa, jež v naší slavné minulosti proslula. Není známo, že by v okolí Kostomlad byla svedena krvavá bitva. V žádném průvodci není uvedeno, že cimbuří kostomladské bylo dobito a pobořeno cizáckými hordami a obyvatelstvo odvlečeno do otroctví. Není zde chrámu, jenž by byl světu znám svými architektonickými půvaby, ani hřbitova, kde odpočívá některý velikán našich dějin, ba ani kláštera plného zhýralých mnichů, o jejichž neřestech šíří se zvěsti, tu není. Snad je tu vetchý zámek, po jehož ztichlých chodbách plíží se o půlnoci stín bílé paní, která kvílivě ohlašuje zkázu některého člena starobylého rodu. Běda. Ničeho takového tu není. Kostomlaty jsou bídná ves v řepném kraji na trati severozápadní dráhy. Není tu nic ladného a potěšitelného. Všecko dýše zelenou nudou. Vidíte? A přece jel sem pan Martinovský mladší na letní byt. Snad měl zde příbuzné, u nichž doufal získat i některé výhody při ubytování a stravování. Nic bližšího o tom není známo. Možná, že to byl jeho osud. Pan Martinovský mladší se svou rodinou vstoupil do Kostomlad. První večer byl třpitný a přívětivý, ale druhého dne uvítalo probouzející oči kalné ráno. Z nebe tiše a melancholicky kanul šedý déšť. Byl takový nečas, jenž je schopen nás přesvědčit o marnosti žití více, než kterýkoliv zarputilý myslitel. Kroky čvachtají v měkkém blátě a sichravost láme kosti. S kapucí na hlavě uchylil se pan Martinovský mladší do místní hospody. Tam již seděli dva mužové, patrně obchodní cestující, kysele listujíce v jízdním řádě. Hostinský seděl u nálevního stolku, přilepen na svém místě jako pozimní moucha na okenní tabuli. Byl naplněn neláskou k všeho míru. A proto jej ani nenapadlo obsluhovat i hosty, kteří ostatně si přáli buď opustiti Kostomlaty, nebo zemříti. Déšť kanul bez přestání a minuty se vlekly krokem neduživců. Hostinský zachrochtal ze svého místa. To je čas. Nikdo mu neodpověděl. Hostinský navazoval svou řeč, jako když sytá doga převaluje kůrku chleba v hubě. To je čas, tvrdil neústupně. A ono, jak se zdá, to vydrží, protože to je lezavý déšť. Pan Martinovský mladší ožil. Byl tě natolik zdatným úředníkem, že hovor o počasí nemohl nevzbudit jeho zájem. Přisvědčil a mínil, že je velký marast a že by bylo lépe pro zemědělce i letní hosty, aby se počasí obrátilo. Ačkoliv, zakončil svou řeč, déšť je dobrý na brambory a vlhkost způsobuje, že rostou houby. Hostinský žalně zazýval jako lačná šelma a povstal, hrabal se chvilku pod pultem a pak šouravým krokem přistoupil ke stolu, kde seděl úředník Martinovský mladší. Držel v ruce karty, které byly nabubřelé vlhkem, že byly dužnaté jako zelené lupeny. Libo, kartičky si hodit, zašveholil. Čas je mrzutý a je třeba se povzbudit. Souhlasím, odvětil Martinovský mladší. Ačkoliv doznávám, že příliš kartám nehovím. Není ani třeba, mínil Hostinský. Zahrajeme si komando. Tuto hru může hrát i nejnevzdělanější mezek. Navrhuji hráti o šestáčky, ale bez limitu. Oba obchodní cestující byli získáni pro tuto ideu.
Hráči usedli kolem stolu, jenž se vyklal. Podložili kratší nohu pivním táckem a ponořili se do hry. Zanítil je karvanický oheň do té míry, že ani nespozorovali, kterak se slunce vyhouplo z mraků. Paní hostinská musela obsluhovat i hosty, neboť šenkýř byl úplně v zajetí hry. Od té doby se dávali oni čtyři pánové od bílého poledne do černé noci a plnili lokál stereotypními výkřiky. Komando, pas, pomůžu, mám rabáka, všecko žije, solid znova jako doma. A tak hrávali den ze dne a čas plynul. Úředník Martinovský mladší pohrdal osvěžením ve volné přírodě a šenkýř zanedbával svou živnost. A když z posečených polí zaválo chladem a vlašťovky usedali na telegrafní dráty, tu seznal šenkýř, že hrou upadl do veliké bídy. Prohrál všechny úspory a běžné peníze a kromě toho uvalil na svůj dům nemalý dluh. Zatímco oni dva cestující se rozjeli na túru, soudce tak říkajíc na svém, vítězil úředník Martinovský mladší tak, jako by mu v kartách hospodařil plivník. Martinovský mladší se stal věřitelem hostinského, jenž mu odevzdával celou denní tržbu. Když úředník odjížděl do Prahy, tu nesl si v kapse smlouvu, podle níž je hostinský povinen poskytovat jemu i rodině zdarma letní pobyt i se zaopatřením na účet dluhu z karet. Martinovský mladší byl spokojen, že má na dosmrti zaručen letní pobyt zdarma. A každého roku, když se počínaly obvyklé hovory, kam pojedete letos, odpovídal, letos pojedeme asi do Kostomlad, protože kolegové vrtěli nad tím nedůvěřivě hlavou, proč právě do Kostomlad, dodával s úsměvem, do Kostomlad na své statky. Mimo nadání bylo mu uvěřeno, že je vlastníkem statků na venkově, neboť jeho přátelé nedovedli by si jinak vysvětliti, že by byl člověk, který by byl ochoten strávit každé léto v Kostomlatech. A to se mu právě stalo osudným. Jeho představení navykli si naň pohlížeti jako na člena zámožného, jemuž je úřadování vyražením a rozptýlením. Proto byl při povyšování dvakrát preterován. Když se domáhal vysvětlení, proč je opomíjen z postupu, bylo mu odpovídáno, že jsou zde úředníci potřební, kterým je úřad životním povoláním a jedinou výživou. Na ty dlužno brát zřetel. Pan Martinovský mladší marně se namáhal přesvědčit své představené, že jemu povýšení je co vláha květince a že nemá nic jiného než plat ze svého úřadu. Jeho vysvětlování setkalo se s lehkým pokrčováním ramen. Nevěřilo se mu, nevěřilo se člověku, který jezdí každý rok na letní byt do Kostomlad.

Pan Lebeda se odmlčel. Zapálil si doutník a zamyšleně odfoukl modravý kouř. Nuže, naléhali dámy, jak skončil tento příběh? Konec toho příběhu, odvětil pan Lebeda vážně, je truchlivý a výstražný. Úředník pan Martinovský mladší, raněn ve své ctižádosti, chřadl a zemřel v poměrně mladém věku. A ten Hostinský? Hostinský vydal, že by navždy byl otrokem svého dluhu, prchl jednoho dne pod pláštěm noci. Nikdy již nepřišel do Kostomlad. Vypravuje se, že odcestoval do jižní Afriky a dal se naverbovat k burské armádě. Bojoval pod generálem Botou a padl. Takový je konec historie o panu Martinovském mladším. Chvíli panovalo zamlklé ticho, pak se otázala jedna z dam. A proč nám to vypravujete, pane Lebedo? Pro poučení, vece vážně pan Lebeda, pro poučení a výstrahu. Vidíte z toho příběhu, že komando je hra zhoubná a že k ničemu dobrému nevede. Máte pravdu, pane Lebedo, já si umínila, že víckrát nevezmu karty do ruky. Složila jsem svému muži velký slib. Dívky, že už toho necháme? Ano, necháme toho, odpovídali dámy, věnujme se raději něčemu užitečnějšímu. A v tom kráčel mimo jeden nemladý již muž se skřipem a spleší. A, vida ho, tady máme čtvrtého. Doktore, pojďte s námi hrát. Já, dámy, počal se bránit i pán se skřipcem. Žádné řeči, vy jste čtvrtý. Dnes hrajeme naposled. Naposled, již nikdy více, volali dámy sborem. Muž se skřipcem vydá, že je obklíčen, vzdal se odporu. Byl uchopen pod paží a odvlečen do herny. Chvíli pohlížel pan Lebeda za nimi s úsměvem a pak pokýval hlavou a pravil. Pohořel jsem se svým poučením. No, co platno, nehodím se za misionáře. A pak dodal. Nuže, mladý příteli, půjdeme také do herny.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane holče, dnes je čtvrtek.
2: Náš den.
1: A já jsem se tak těšil.
2: Já taky.
1: Ale nemám žádný dobrý jako zprávy.
2: Počkejte. Tady byl pan premiér, ne? Co? No neříkejte, že ne.
1: Pane holče, víte to. No. Já jsem lítostivý člověk a říkal jsem si, dneska ve Vilzonce, už od rána si to říkám, jo, musím toho Fialu obhajovat, protože to bude celý o té Nutele a o tom, jak si s ním vytřeli, promiňte.
2: No, počkejte.
1: V té Nigérii jsem myslel, jak ho nepřijali. No, a říkal jsem si, že ho musím hájit, ale to fakt nejde.
2: No, ale počkejte, já to beru. Byl tady, ne? Předpokládám.
1: Se mi chodí.
2: Já myslím, že on teď rozváží Nutelu do každé rodiny, do každé domácnosti, ne?
1: No.
2: Pan premiér.
1: To já jsem slyšel jinou variantu.
2: Je to nový sociální program vlády, nová sociální podpora. Nutela do každé rodiny.
1: Jo?
2: No.
1: No tak to se... Já jsem teda slyšel, že se připravuje zastropování cen Nutely.
2: Nutely, ale já... A já se vás musím zeptat, Sevre, mám takovej nesprávný dotaz jeden.
1: No.
2: Tohle je ta dobrá poctivá německá nebo ta naše šizená česká?
1: No,
2: a jenom abych věděl,
1: toto je,
2: víte...
1: Toto je česká.
2: Aj.
1: Ta je z hlavního nádraží.
2: Tak to já dám asi takhle k vám radši.
1: Ale podívám se, dokdy je trvanlivost. Prosím vás, myslíte, že ta firma, která to vyrábí tomu Fialovi, zaplatila několik milionů?
2: Ono se taky může stát, že ještě možná bude chtít po Fialovi několik milionů za tu reklamu.
1: Jo.
2: Ne, já nevím, je to... Já Fialovi, já mu děkuju. Tohle to je takový mikulášský video, ne?
1: Já nevím, mně to přijde, že se odrovnal úplně.
2: No, já bych to bral jako tečku za jeho působení ve vládě. Já bych teď čekal, že udělám tiskovku a oznámí, omluví se nám a oznámí konec.
1: A omluví se za co? Tak...
2: No za své páchání dvouletý, téměř vládní.
1: On to myslel dobře.
2: No to bez pochyby. Ale to neznamená, že to celý nespackala, že by se neměl omluvit.
1: Pane holče, já dneska budu jeho advokát.
2: Teď to je správný, Xavere. Vy za tu Nutelu, že jo? A to vidím, vy jste takový úplatný člověk.
1: Si, že já jsem v životě neochutnal Nutelu.
2: Hmm? A teď se vemte s panem premiérem Fialou, díky němu jí poprvé v životě ochutnáte. A gratis. Sadím se, že jí tady nechal gratis.
1: Mě dělá zle. No, už ta konzistence, ten...
2: A jste,
1: pohled a hlavně je to jasný, že to je chemická debilita.
2: Tak vy jste elitář, ještě tady sluníčkář, jo, eko.
1: No, ekolog.
2: Ale teď mě napadá, nenechal nám tady k tomu ještě kečup? On je to prej dobrý společně si dát, Nutelu a kečup.
1: On tam měl kečup v tom.
2: Měl tam i kečup. Víte, jestli na chleba jeden dáte Nutelu a pak si dáte ještě navrch kečup?
1: No, prosím vás... Nebuďte na něho tak zlej.
2: Nejsem.
1: Můj klient, můj mandant, to myslel dobře, on chtěl udělat kontrolní nákup. A pane holče, podívejte se, já vám to na úvod shrnu.
2: Budete hodnej.
1: Je to tak, když to udělá Babiš, tak je to jakože, protože to jde z něj, on je takový. Babiš je takový.
2: Jasně, Babiš, tak je to autentický nějak.
1: Autentický. Ale toto je vysokoškolský profesor, který se pohyboval mezi knihovnou doma, mezi knihovnou v práci a bankou. Tam chodil kontrolovat ty dotace.
2: Barmou, pardon.
1: Ne, bankou.
2: Jo.
1: Ono tak tam nešlo ani tak o barmu, jako o banku.
2: O bankomat, ne?
1: No, o bankomat. A to není praktický člověk a to nelze naučit, jako, že by najednou jste byl. Takže on se v tom cítí jak nahý v trní. A nějaký hlupák, což není můj mandant, od PR mu toto poradil a nepochopil, že nutí Jiřinu Bohdalovou hrát Batmana. Já to dořeknu. A garantuju vám tady teď, jakože se Hugo jmenuju,
2: no tak to jo.
1: Že můj mandant, až skončí, co by premiér České republiky, a v jeho vlastním zájmu si myslím, že by to měl udělat co nejrychleji, vrátí se znovu do trojuhelníku školní knihovna, domácí knihovna a bankomat, tak bude každý den sedět, bude pít ten zelený čaj, jo, tyto lidi pijou zelený čaj.
2: Jo, to jsem nevěděl.
1: Jo. Intoš. A bude říkat, jak jsem mohl být tak blbej, jak jsem mohl toto udělat. Mámo, už mi to nepřipomínej s tou Nutelou, jak se mnou vykejvali v té Nigérii, jak se mě všichni smáli, jak byly stovky vtipů. To, co se teď děje na Facebooku, to za Babiše nebylo.
2: Ne.
1: To ani Motýle, vzpomínáte si na Motýle a na jeho jako nějaký nebuďte slušný a tak, tolik forku nebylo. Ale můj mandant to myslel dobře, já ho tedy jako obhajuju a prosím vás, aby byl zproštěn viny v plném rozsahu.
2: No počkejte, já teď náhodou, já chci pochválit taky, já cítím, že se přiblížil nám, Švábům a Dezolátům.
1: Vám jo.
2: Přivez nám Nutelu, Xavere.
1: Ne, u mě klesl, jakože se nechal do toho manipulovat, neboli to, co já říkám celou dobu, že ten člověk nemá žádnou sílu, statečnost nebo něco, protože toto, kdyby udělali Babišovi, tak ten PRista, co vymyslel Nutelu, toho by Babiš vyřval a zastavil by se typu tak někde před průhonicem, jak by.
2: No ale víte, co to je celý? Je to akt zoufalství, ne? Prostě Fiala je tak zoufalej, že musel spáchat tu Nutelu.
1: Ne.
2: No, jinak, no jo, jinak by se to nestalo.
1: On
2: by to jinak neudělal, Xavere. Kdyby nebyl tak zoufalej, nehroutilo se mu to pod rukama všechno, tak na tu Nutelu v životě nedojde, ale zase...
1: Nečtete mapu.
2: Ale my čtu, ale my bychom tady tu Nutelu neměli, Xavere. A jak já vás znám dobře, tak až dotočíme, tak si takhle Nutelu vezmete, strčíte do kapsy a odnesete domů. Co?
1: No, to by šlo, protože u mě doma opravdu dlouho vydrží.
2: No.
1: Pro mě je Nutella jeden z nejodpornějších výrobků.
2: A proč?
1: Protože to je chemická... Čichnul jste k tomu někdy?
2: Ale jasně.
1: To je Lachema Brno, to není žádný jídlo.
2: Ale to jsou voříšky lískový, Xavere.
1: Jasně, jasně, v 10 kilech Nutelly jeden lískový voříšek rozemletý. To je hnus, máte štěstí, že na to nevidím, energetická hodnota ani nemluvím, kolik to má. Je to samý cukr, bílkoviny, sůl, svol, tady to je slovensky, ale já vám říkám, že to jsou samý Ečka, hnusná chemie a kdo jí Nutellu je blázen.
2: Vy jste nejenom, životu já vás nepoznávám, věc. Já vás nepoznávám, že jste.
1: Ale... Tak já jsem se teď napravil, pane Holčko.
2: Tak to jo, tak to jo. To jsem netušil všem.
1: No, tak já si kupuju teď to mlíko kokosový a to umělý maso. A
2: tak to jo, a to já sleduju, že se napravujete za Fialovy vlády. Že, tak na vás to působí pozitivně.
1: No,
2: tak víte, ne všechno je špatně.
1: Dvakrát zaťuká kryta, napravíte se taky.
2: No,
1: to jde rychle potom.
2: Jo.
1: No, prosím vás... Nakonec možná by nám někteří PRisti vysvětlili a měli by pravdu, že můj mandant toto udělal schválně, protože já vám říkám, co mu říkají. Teď za ním chodí na ty porady a říkají, ty vole, chytlo se to, super, všichni o tom mluví.
2: Jo.
1: Všichni, podívejte se, kolik je to, to jsme přesně chtěli. A on tam sedí, listuje si v tom Dostojevským a přemýšlí, jaký to bylo, když vedl. No, když byl v Brně na univerzitě a říká si, jak mě tam hezky bylo, kačáky chodili, občas jsem něco seknul těm barmským ženám, peněz bylo a já teď ze sebe dělám debila.
2: Xavere, víte, co je nejhorší? Že vy máte pravdu jenom z půlky. A tak sice, to. Že on tam sedí v tom sekretu, tady ty PRisti a marketáci ho utvrzují v té lži, jak se to chytlo, že efektem má být to, že si z něj celý národ dělá prdel. A on si tam listuje v tom Dostojevským, ale věří tomu.
1: No,
2: to je jeho tragédie.
1: No ano, to já říkám.
2: No. A netrpí žádným, ježišmarja, proč já jsem to vzal, proč jsem dělal toho premiéra, když na to nemám a tak.
1: Byl jsem
2: za blbce.
1: Byl jsem u toho, když v roce 2010 byly volby, házeli vajíčka po Paroubkovi a nejbližší Paroubkovi říkali, super, to je ono, teď vyhráš volby. On teda vyhrál.
2: On nevyhrál.
1: Ale z 22%. Ale říkají, to lidi jako nemají rádi a oni teď půjdou proti nim a ty vajíčka, rajčata, nebo vajíčka se házejí.
2: Vajíčka to byly.
1: No, tak toto přesně teď říkají ti lidi, kteří čekají jenom na tu výplatu. A to je něco jako my tady, že? Ale...
2: Mně ještě nepřišla.
1: Výplata? Za červen, nebo... No... Tak vy jste šťastný člověk, jako,
2: jo?
1: No, tak vy máte dobrou výplatu, ale já bych toto nenakusoval, protože, chápete, já jsem teď dočasně zraněný, já jsem bez auta.
2: Jo?
1: Já jezdím mastou tyčí, takže Dokud ještě máte auto, pane Holče, tak se nic neděje.
2: No. A kde jste ho ztratil?
1: No, já ho prodávám. Tak
2: jo. No. Jezdí to taxíkem, ne?
1: Tak je to, no někdy, přiznám se, že někdy to jako, ale on je to zážitek metrem.
2: No i Babiš jezdí metrem, jeli jste spolu?
1: On má svůj metro?
2: Ne, to společný.
1: To společný?
2: Jo, do Sněmovny jezdí metrem.
1: Ne.
2: Jo.
1: Bába?
2: No jasný.
1: Nevěřím tomu.
2: No jel metrem několikrát do Sněmovny. No protože jezdíte jako elitář tágem, Xavere.
1: Ne.
2: Jo.
1: Dnes jsem přijel tágem, to je pravda.
2: No tak vidíte.
1: Ale včera jsem přijel masnou tyčí a masnou tyčí jsem jel domů.
2: Vy jste důkaz toho, že fialovský lhaní je nakažlivý. Teď jsem vás tady usvědčil ze lži.
1: Já bych vás poprosil, pane Holče, abyste o mém mandantovi neříkal, že lže.
2: A to je takový normální slůvko, ne? Slovičko?
1: No není, to jsou nehezký co? Slovička. A my bychom vás mohli tak jaksi žalovat u Evropského soudu, nebo někde.
2: No to jistě. A víte, co je teď krédo a heslo, slogan národní od Vítka Rakušana? Bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí.
1: No on to říká tak, jinak.
2: On to má takhle, přesně.
1: V tom manuálu
2: je to napsaný takhle doslova. Nevím, co říkal, ale v tom jeho manuálu bonzovat si je to napsaný takhle.
1: Jakže to napsaný teda?
2: Bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí.
1: No
2: to je hezký, ne?
1: Tak český národ velmi chápe, co to znamená. Neboli, to je jinými slovy řečeno, jsem hnusný udaváč, ale nechci, aby se o mě vědělo.
2: Nebo říkalo.
1: Říkalo. A mimochodem, zažil jste někdy udavače?
2: Asi ne, musím říct.
1: Já jsem tu čest měl dvakrát v životě.
2: Počkejte, až teď vlastně, až v nový době, že lidi tak jako bonzou na sebe v rámci profese. Tak vlastně vidíte, já jsem nestihl zažít udavače za totality a stihnul jsem ho zažít teď velmi rychle za fialovců.
1: Profesionální udavač je farská kuchařka, jestli to víte.
2: Johnny Farskýho? Nějaká?
1: Ne, farská kuchařka.
2: Jo, co to je?
1: Nevíte, kdo je farská kuchařka?
2: Já znám Farskýho jenom, velkýho politika.
1: Tak já vám to příště naznačím a vy to pochopíte.
2: Vyšlete signál.
1: No, podívejte, pane Holče, když bychom ještě k té Nutelle, jo, protože máme ještě jedno důležitý, fakt velký téma. A myslíte, že mu to u těch lidí, kteří ho volili a patří mezi těch, kolik je procent má teď podporu?
2: ODS? 12, 13.
1: Fiala.
2: 3% mu věří, vysokou docela.
1: Tak u těchto lidí tím to stoupá v ceně, nebo si říkají taky, pane bože, ten se zblázní?
2: No, teď než jsme šli točit, tak mi volal jeden můj známý a říkal mi, že mají takovou partu tam u vás v Brně. A chodí do sauny. A většinou jsou to lidi bývalí kolem brněnský ODS a i voliči.
1: A že teď životu nebezpečná.
2: A že teď po tom epochálním zlomu, už v té nové době, po videu s Nutelou, byli v sauně a nikdo z nich už to nechápe. Honza Kubáček říkal v našem podcastu na Férovku, že je to rozpad osobnosti, co sledujeme u Fialy. A myslím, že to trefil přesně. To už není normální. Takže dopad na lidi, kteří ho i volili a byli ODS nebo jsou na blízku, tak určitě.
1: Ale rozpad osobnosti, pane Holče, nebuďte zas takový, to si můj mandant nezaslouží za prvé.
2: Tak to je diagnóza.
1: Ale diagnóza, teď jste jak Jamila.
2: No ne, tak, ale to sledujem rok a 3/4 to sledujem, co se děje s Fialou. A tohle to už je jenom jako bizár, to je, co říká třešnička na dortu. Ale a to, co on páchá, ty videa, tak to má fakt tendenci k tomu, že to směřuje k té Nutelle. A Bůh ví, čemu dál.
1: Mimochodem, víte, kdo je Jamila?
2: Kdo by neznal doktorku Jamilu?
1: No to je nějaká Ruska, ne? Poblázněná.
2: Ruska ne, ona je, tuším, původně z Kazachstánu.
1: A co je Kazachstán?
2: To není Rusko, to je jiná země, jak se bude.
1: No dobře, je to Ruska, ona je nějaká ezoterička, nebo něco ne, nebo co ona je?
2: Tak hlavně je bláze, no.
1: Takže ona má virgulky.
2: Jo.
1: A podívejte se na druhou stranu, co všechno se v naší zemi může. Ona...
2: Myslíte, že její telediagnózy, nebo co?
1: Ona prý někde napsala, na nějakou sociální síť. Hamáček, Čuráček.
2: Já se něco k Hamásu a ty.
1: A nevím, jestli se teda v té věci něco někdy dělo, ale tak. Ale to přece svědčí o tom, co to je za... Já se nemůžu ubránit, pane Volče.
2: No, to rychle vončím. Nebuďte slušné, Xavere.
1: No ne, co to je za člověka? Já jsem chtěl říct úplně co jiného. Ty vole, ještě jsem to nevěděl. To bych musel vzít zpět. No ne, tak to jsme odbočili. A my nechceme být jako tato...
2: Já to řeknu, nejsme jako oni.
1: Nejsme jako oni, takže nebudeme o rozpadu osobnosti mluvit, protože to nevíme.
2: Tak to není nadávka, no, to je...
1: S ním se točí svět, pane Hoče. Vy jste ještě hrozně neskušený, vy jste mladý kluk.
2: Počkejte, s náma se taky točí svět. Se všema se točí svět.
1: Ne, my stojíme nohama na nohu.
2: No to jo, ale točí
1: svět. Na zemi. My stojíme nohama na zemi a stojíme ještě navíc přístavu pravdy.
2: To jo,
1: že,
2: to jo.
1: Že, no, ale... Chápete, že toho Fialu hodili do žentouru a takhle s ním točí?
2: No to vidím.
1: No. A jedno dne se ten žentour zastavil, on vypadne na zem. Tak. A to nemusí být žádný rozpad osobnosti. Kdybyste se z úleku stal premiérem, tak možná byste se choval úplně stejně.
2: Nechoval.
1: Jak to víte?
2: No vím.
1: No měl byste tam toho pana Smolku.
2: Právě, že neměl.
1: Neměl?
2: Ne.
1: No vy byste měl tu Wolfovou, ne? Tu paní...
2: Kterou Wolfovou myslí?
1: No to je paní Wolfová, ona s paní Bobošíkou dělala tu stranu. Ona si jednocuje levici.
2: Jo, vidíte. Ne, víte co? A to jste řekl dobře, toho Smolku. To je problém Fialy. Že se obklopil Smolkou, ale jasně, že to je jeho problém. Že se obklopil kejvačema. On nesnáší kritiku. Proto jsem říkal, že jeho tragédie je, co jste říkal, že teď sedí s těma svýma poradcema, který mu to... který ho přesvědčili, pojď natočit, Petře, pojď, natočíme to video, teď jsme tady v Chebu, hele, máme jen krok do Baborska, tak to natočíme. A teď ho ujišťují o tom, že jak je to dobrý. A on tohleto, to už začalo ve volební kampani. A lidi, kteří byli kolem něj, ale dál, tak si toho všimli a viděli ty chyby, ale říkali, on je nechce slyšet. On každýho, kdo ho kritizuje a řekne, hele, tamhle to šlo možná udělat líp a tak, tak okamžitě vyobcuje, protože on to nesnáší, o něm se to ví. U kritiku tomu nedělá dobře. To je jeho problém.
1: Pane Holče, víte, že já mám s váma těžký život?
2: To si myslím, že ne.
1: Velmi těžký, protože já vás musím pořád něco učit.
2: No, ještě jste mě se naučil, Xavere.
1: No, a tak vás naučím teď. To celé, co vy tady vysvětlujete, to je na to jenom jedno slovo. Jedno krásné české slovo, který ani není důkazem žádné ostudy nebo něčeho. A to slovo je slabost. Prostě lidi jsou silní a slabí a průměrně...
2: To nemáte pravdu.
1: A on je slabý chlap.
2: To máte, to ano, ale nemáte pravdu v tom. My jsme byli slabí premiéry, ale oni si dokázali nechat poradit.
1: No třeba od Naďové. Ježíši Kriste, pane Hoče, já vás musím všechno učit.
2: Ale ne, Xavere, nebyl to jenom Nečas.
1: A kdo ještě byl slabý premiér?
2: Pojďte, slabý premiér byl třeba Sobotka. Ale Sobotka nebyl, že by tak nesnášel kritiku jako Fiala. Sobotka si nechal i něco poradit.
1: Máte pravdu, Sobotka si, ano, tak tady musím, ano, máte pravdu, pane Hoče, zcela výjimečně.
2: Vidíte.
1: Sobotka byl ne tak slabý jako Fiala, lidsky, osobnostně. Nepevný člověk. Ale on si nenechal občas něco poradit. On si občas nechal něco nařídit, pane Holče.
2: A nejenom nařídit, to je jedno.
1: Ale jak? Prostě... Advokátní kancelář
2: ale
1: pana
2: Pokornýho. Ne, já teď mluvím o něčem jiným. On si fakt nechal něčem poradit.
1: Nenechal.
2: Nechával si nařizovat věci taky, ale to je jiná věc.
1: Kdyby si nechal poradit od nás, tak byl doteď premiérem, prosím vás.
2: Fiala nesnáší kritiku. Já vám říkám, že to je jeho zkáza.
1: Ne.
2: Jo.
1: To už je totiž úplně jedno, co nesnáší. Tak nemá rád ještě kritiku a nemá rád míchaný vajíčka.
2: Ale to není to samý, Xavere, kdyby
1: prapůvod je v tom, že
2: vajíčka,
1: to...
2: tak mu to nevadí.
1: Já bych vás poprosil, abyste mě nechal domluvit, pane Holče, nebo využiju své autority a odejdu. Technickou? To my máme na radě někdy technickou. Ale pane Holče, to je všechno, máte pravdu, ale to všechno je prapůvod celýho, on je slabý člověk, můj mandant.
2: No o tom žádná.
1: Takže on není schopen prostě někoho, vy když mi tady ještě minutu budete takhle se mnou mluvit, tak vás pošlu do prdele. Protože nejsem úplně jako zašlápnutý tady do
2: rohu. Ale tu Nutellu byste mi dal, ne?
1: Sebou. Nutellu si vezměte, no, namažte si ji prostě kamkoliv. Ono totiž taky Nutella, no to je jedno.
2: No ale řekněte mi, a bude to teď rozvážet teda premiér? Bude jezdit nakupovat do Německa? Mě to již napadlo.
1: Ale jak to může rozvážet, když se bojí lidí?
2: Myšlenka, že by vláda, když není schopná udělat vlastně nic jiného pořádně, že by mohli jezdit třeba autobusem na nákupy do Německa,
1: no
2: a my bychom jenom posílali seznam, co potřebujeme, a oni by zajeli tam do toho Teska, do příhraničí německého, nakoupili by nám a rozvezli by nám to.
1: A víte, ale to je dobrý. No? Oni by jim Piráti mohli počít ten autobus.
2: Ten pirátský autobus vězeňský, rovnou by je tam zamkuli, no vidíte.
1: No, ono totiž, taky rozumíte, teď ta diskuse o té Nutelle, já to všude čtu, jako na těch sociálních sítích, oni někteří lidi to dokonce používají jako sexuální pomůcku.
2: Vážně?
1: On ještě toto vůbec ne...
2: To tam nebyl v tom videu vůbec premiérským.
1: No to je až druhý díl.
2: Tak to se těším.
1: No?
2: To bude skvělý.
1: A hlavně, že tam ještě... já vám řeknu takovou blbost, to pak vystřihneme, jo? Tam nedáme do toho pořadu. Když on je ten Brňák, tak v tom druhém díle bude... No, když si... Namočíte jahodu do Nutelly. Víte, čemu se v Brně říká jahoda?
2: No nevím, já jsem Brňák.
1: Nevíte?
2: No nevím.
1: Tak já vám to nebudu. No tomu právě. No, jahoda, no. Někdo tomu říká.
2: V tom Brně vy jste fakt alternativní, ne? Trošku.
1: Žalud.
2: Vy jste alternativní lidi, ne?
1: Hodně, hodně. No. A tak toto dáme pryč. Ale poslouchejte. Mně totiž napadlo, už jsem říkal, jestli oni ho teď vezmu do té reklamy. To by byly...
2: No, Nutella.
1: Nutella. Ale v tomto ohledu to vůbec, ta politika vysoká není špatný kšeft, pane Holče, víte proč?
2: No, to mu já rozumím, ale oni ho vzali do reklamy v Německu. Byl. No to... Český premiér jezdí kupovat k nám do Německa, protože u něj doma je draho.
1: Ano, já mám krásná v Německu reklama, kamarády, manželský pár, oba jsou učitelé a říkali, včera jsem s nimi mluvil, a říkali, že se to mají všichni prdel.
2: A vidíte, a to se o Fialovi říkalo, jak je to nuděs, ne? A teď? Tak vidíte, jak všechny převez?
1: Každý den, k té reklamě, jo, každý den jezdím do práce a zastavuju na červené v Lidické ulici. Někdy se tam běžte podívat. Stojíte na červené tak, že po této straně máte výlohu a vchod do sex shopu.
2: Tak tam byste pečenej, vařenej, ne?
1: Jenom vařenej zatím. Jo. Ale říkal jsem si, jak to, že sex shop ještě ve výloze nemá Ferryho? To je přece, ten člověk je teď reklama na všechny ty... Já jsem tam jednou byl, pane Holče.
2: No to je jasný, ale možná dvakrát, ne?
1: Lidi říkají, že tam chodí kupovat dárky, ovno, to je taková výmluva, jo, kamarád, něco, jo. Ale já jsem tam jednou čekal na tramvaj. A pršelo, tak jsem zalezl do toho sex shopu. A vypadl jsem odsud jak namídlený blesk, protože garantuju vám, že u 70% věcí, co jsou tam vystaveny, vůbec netušíte, na co to je. Co se do toho strká, kam se to strká, co se na to navlíká, k čemu to může sloužit. To už není jako, že si tam koupíte nějaký ty komáří, kapky, nebo co, jak bylo v 90. a bič. Trapnej. To vám je věcí.
2: Jo.
1: Všelijaký. I kostýmy všelijaký a... No, běžte tam někdy.
2: No já vím, Ksavr, že jste tam byl víc než jednou nebo dvakrát.
1: Přísahám.
2: Ne, co?
1: Přísahám.
2: Že tam zabrousíte, i když je venku hezky, ne? Že ne, nemusí pršet ani, ne?
1: Přísahám při smrti Dominika Ferryho, byl jsem tam fakt jednou.
2: No ale jste marketingový genius, to se musí nechat.
1: No, kdybych já byl jejich smolka, tak bych řekl okamžitě smlouva s Dominikem a jednou v poutech, jo, teď tam mají ty koňský ocasy do konečníků, všechno by bylo, teď
2: to... Já bych ho nechal stát před vchodem a vítaj tam nahání lidi.
1: No,
2: live?
1: No,
2: Dominika, co?
1: No, že by dělal kontaktní kampaň.
2: No jasně.
1: No dobře, pane Holče. No
2: jak říkal, jenom sorry, jak říkal kníže Schwarzenberg starý, dostával by ty holky do postele, ne?
1: Ale kníže, víte, některé věci bychom už neměli brát vážně, protože my, pane Holče, také jednoho dne budeme staří lidé. Jako kníže nebo jako paní Němcová. Takže jako to, že se někdo paní Němcové směje, že si dala v obráceně vlajku, nebyla ona předsedkyně poslanecké sněmovny náhodou někdy?
2: Já nevím, tak ona už je v LDNC někde, ne?
1: Není, to neříkejme. Byla na nějaké demonstraci a měla opačně vzhůru nohama vlajku českou a izraelskou. Ale ježišmarie, někde jsem viděl na Facebooku, jestli z toho dělali sranu, pro boha, když je to stará paní a je ocenění hodný, že si ještě sama obuje boty. Jsou lidi v jejím věku, kteří prostě ležejí a čekají, kdo jim...
2: No já jsem myslel mentální LDNku, jako, jak se říká u vás v České televizi, metaforu takovou.
1: U nás v České televizi no, to ne... Já jsem kontrolní ten, orgán, pane Holče.
2: To já vím, ale ten váš dům je plný metafor, ne?
1: A to není žádný náš dům. Já jsem tam za veřejnost, tedy za vás.
2: A to je vlastně i můj dům. Já jsem akcionář.
1: To je
2: pozor na to.
1: To je veřejnoprávní dům. A kolikrát mě napadne, když tam jdu po těch chodbách, si říkám, tak kolik let já platím ty televizní poplatky, tohleto křesílko už je moje možná.
2: Že jo. A už se si něco odnes, ne? Trošku domů.
1: Neodnes, protože tam je to všechno takový načichlý...
2: A to je větráte. Až samozřejmě, ne. Jestli tam jednou skončíte, tak no, si tam necháte přivíst stěhovák a něco si necháte naložit, ne?
1: Ani omyl, pane Holče, já jsem z lepší rodiny. Prosím vás, teď jsem si nedávno koupil domů novou postel.
2: Jo?
1: No.
2: V tom sexshopu, ne?
1: No to tam neprodávám postel. Ale ne, to vůbec ne. Hlavně to tam cítit tou falší.
2: V české televizi?
1: Jo, jak tam... Představte si, že si na to křesílko na 5 minut sednul Moravec, už nikdy to z toho nevyprchá.
2: A to jsou zlý slovíčka k severu. Já když jsem tam ještě chodil...
1: Člověk, který řekl o našem...
2: A já vám musím říct, počkejte, to jsou zlý slovíčka, co říkáte. Já jsem prošel tou recepcí, jak vás tam vpustějí dovnitř. Tam jsou na to mimochodem asi dva lidi, ne, který vpouštějí dovnitř jenom, že otevřu tu bránu. A hned jsem se nadechl, tak jsem nasál, říkal jsem si, jo, tohle to je ta řemeslná poctivost si tady cítit.
1: Jo, tam cítíte. K tomu Moravcovi, člověk, který řekne, že Klaus, náš taťka Klaus, byl nebo je gubernátorem Ruska, tak to je přece blázen, to je šílenec, který tam nemůže, tak nějak, kromě toho, že to je lež.
2: To je tak jako myšlení paní Němcový, ne?
1: No jo, ale paní Němcová, my tam proto máme pochopení, protože to dáma v jistým věku, a už to nebudu do prdele opakovat, už vám to říkám po třetí, prostě je to starší paní, tečka, a my pro ní máme pochopení, a kdyby tady šla po nádraží, tak jí pomůžeme s taškama nebo do schodu, ne?
2: Nebo otašek.
1: Ale, no to vy možná, ale ten holec... Já jsem chtěl říct hlodavec. Když se spojí hlodavec a Moravec, tak je to holec dohromady. Podívejte, ten Moravec není starý člověk, to je jako ještě příčetný.
2: On je boomer, ne?
1: A on je manipulátor a člověk, který prostě se...
2: No ne, já si musím napravit Xavere, já myslím, že je nepříčetný. Říct o Klausovi, že byl ruský gubernátor, tak... Já nevím, musíte být trošku nepříčetný, už ne?
1: Co říct o Moravcovi nehezkýho, ale že toho vím, pane Holče. Protože oni, někteří lidi, když sedíte v té radě, tak i z těch kavek, nemohl bych se s váma sejít mezi 4 očima, to se... Takže...
2: Nahlašuje se tam, ne? Můžem říct asi. Bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí, ne?
1: Řekl bych spíš, občas se něco dozvíte. Akorát prostě člověk nemá ten, aby... Ale věřím tomu, že se to jednoho dne někde sečte.
2: No tak Moravec napíše memoáry, ne? Nějaký.
1: No myslíte, že tam budou ty fotky, jak se scházel se Šlachtou a tak?
2: A to víte, že jo.
1: Jo.
2: Tam bude fotoalbíčko na konci.
1: Podívejte. Někteří PR-isti některých politických stran, a teď to říkám, má to stejnou váhu jako ten gubernátor Klaus, jo? mnohokrát vyprávěli, že když dělají ty předvolební kampaně, že ten Vašek jim vyjde strašně draho. Ale nevím, co to znamená.
2: A to je zase sympatický, že nejde pod cenu, ne? To se mi líbí.
1: Jasně, tak má moc obrovskou, že jo?
2: Že má nějakou inflační doložku, ne, taky?
1: Pravda, když je Václav Klaus v XTV, a já to prosím moderuji, ano, abyste jako věděli, tak to má větší číslo než celý Otázky Václava,

0: konečnou sérii průserů. A on už není schopný to zastavit. A to se vám stane v politice, když už na to nemáte, tak to nedokážete zvrátit. A ta Nigérie a Nutella, to já použiju za dvě tečky.
1: Nutella je legrace.
0: Není to legrace.
1: A je to legrace, ne, je to blbost.
0: Počkejte, ne, já vám to vysvětlím, Xavere, potřebujete vysvětlení. Fiala se zesměšnil sám sebe, no. Ale zesměšnil Česko v zahraničí. No Německu, co? Chápete, já vám dám takový příměr. Představte si, Xavere, kdybychom to otočili jenom německého kancléře Scholze. Jak přijede tam někam k rozvadovu do Kauflandu, nakoupí si tam Nutellu, natočí o tom video, pak zmizí do Afriky, pustí to video doma Němcům, svým občanům a řekne jim, tak vážení, žerete tady pěkně předražený srágory. Tak vám říkám, že večer už nebude premiérem.
1: To nevím.
0: No. A vidíte, u nás proto, to, co Fiala udělal ze sebe, je směšný, ale to, co způsobil Česku,
1: a ten pan Scholz je tam premiérem, jo?
0: No, kancléře, tak říkají Němci.
1: Kancléř, kancléřství. To známe z těch filmů historických. No ale tak Scholz bych nechal, to je trošku, ale ten Macron.
0: Nebo si vemte Macrona.
1: To by byly žlutý vesty možná.
0: No. Ten by skončil hned taky.
1: No dobře, pane Holče, ale tak... Přijměte na chvíli moji tezi, že toto je taková lekrace, že nás to trošku baví, co si budeme říkat, je to jako když žáci ve škole mají radost, když učitele chvíli zavolá, tak my, protože nejsme úplně hodní lidé, že tak máme taky svoje chyby, tak jsme teď rádi, že pan premiér je zavolá a rádi se na tom prostě bavíme, že dokonce paní produkční šla na nákup. A kolik to vůbec stojí takováhle věc? Netušíte? 10 korun? 20?
0: Vy tady máte mobil, zavolejte Fialovi. On to teď ví.
1: Jsme pohádaní.
0: Vážně?
1: My se nebavíme.
0: Tak zavolejte Smolkovi. Ale... jste kámoš, ne?
1: Mám mu zavolat?
0: Vlastní.
1: Mám mu říct Petříku...
0: Jestli máte Smolkovi, tak radši zkuste Vašku.
1: Já jsem našel něco teď o víkendu, co vám musím ukázat a možná to ukážu tady jen na obrazovku. Pane Holče, to vás potěší. Já jsem našel doma toto.
0: Rozum a odvaha, no jo. A kdo to je tohleto?
1: To je pan premiér Fiala.
0: To není on.
1: A když jsem to otevřel...
0: To není on.
1: A když jsem to otevřel... tak, no, jen to přeštěte.
0: No, vy to přeštěte.
1: Luboši Xaveru Veselému srdečně Petr Fiala 2.5.2017. To je tak
0: hezký. To je krásný, to je nádherný.
1: No. A to ještě...
0: A od té doby nic už?
1: Od té doby nic. A... nám to moc neklape, jako v tom vztahu. No. Kde jsme ho skončili? Tak jsme rádi, že je zavolá. Ale v té Nigérii, to je mezinárodní průser jak Brno.
0: Podívejte, nepřehánějte, protože když jsme u Smolky, tak on říkal, no tak je to nějaká Nigérie. Ona je to sice největší africká země, tuším, ale tak co?
1: Ale ona je hlavně směroplatná, jak bylo v jednom filmu. Dneska tady u nás dopoledne byl pan Ivo Strejček z IVK a říkal, že celá Afrika odezírá Zertu, protože Nigérii, protože oni jsou tam nejmocnější země. Ale, říkal pan Strejček.
0: Jo, ale tak... já musím dodat na obranu pana premiéra. Zase v Addis Abebě jsme navázali dobrý vztahy obchodní.
1: No dobře, tak...
0: vy jste to neviděl?
1: Tak kdo je teď obhájce?
0: No, vy jste sklouznul do takových zlejch větiček, tak jsem cítil potřebu...
1: takže to je váš mandát. Se...
0: jasně. Já ho mám rád.
1: Já vím, že ho máte
0: nakonec
1: rád.
0: Vlastně.
1: Že ho máte rád.
0: Jeho... víte, co řekla moje žena? Která ho nemusí, že už jí ho začíná být fakt líto teď.
1: Mně je ho taky líto. Jo. Mně ho taky líto, já jsem dokonce včera se díval na nějaký videa na YouTube a viděl jsem, jak ho tam fakt jako zesměšňovali lidi a já se přiznám, pane Holče...
0: jste na mě koksavere trošku?
1: Já jsem byl na mě, i slzu jsem uronil a říkal jsem si, toto si teda ten náš Petřík nezaslouží.
0: Čekajte, koukám.
1: No a teď se ještě vezměte, že tady nějací jako pod